0: začne rodit. Asi dobrým příkladem je založení rodiny a na to navazující... Založení rodiny ještě není nutnost, jo. A nutnosti vznikají v tu chvíli, kdy se mám narodit děti. Najednou je nutnost věnovat některým věcem pozornost a nutnost zacházet novým způsobem se svým časem. A vlastně začne člověk často dělat věci, které předtím nedělal. A nový je taky to, že přestane dělat některé věci, které předtím dělal, protože prostě se to nedá stihnout. A musí se starat o mnoho dalších já, než jenom o to svoje. A v téhle situaci spousta lidí velmi zraje a velmi začne růst a začnou dělat v životě věci, které si nedovedli ještě rok, dva předtím představit, že by dělali, protože získali novou roli a nové tlaky, které jsou z toho roli. Pro mě jako svobodného člověka je inspirativní vidět některé svoje přátele, kteří založili rodiny, tak vidět, jak moc porostli a vidět po pár letech, že dělají věci, které opravdu si před 5-10 lety nedovedli představit, že by k ním patřili. Začali nové věci. Začali je pod tlakem té situace, který prostě neodhadli, nevěděli, co to bude znamenat. A dneska to dělají, protože vědí, že to jde. Takže si myslím, že se může proměnit iniciativa, která je daná z nutnosti, se může proměnit v takovou jako stotožněnou iniciativu, která je daná tím, že vím, že můžu. Vím, že já v tomhle můžu být efektivní a mám naději, protože to bude.
1: My o naději mluvíme skoro jako o postavě, my tak personifikujeme. Ty jsi říkal, že se rodí nebo začne se rodit. Já jsem se chtěla zeptat na to, jestli je možné nějak živit. Tak pojďme ji ještě dále personifikovat a mluvit o tom, jak živit naději.
0: Naději možné živit vděčností, tím, že se rozhlížím zpětně, to byla dobrá duchovní praxe, církevní, třeba v rámci duchovních cvičení se občas zastavit a podívat se zpátky do nějakého posledního dne nebo týdne a podívat se, kde všude mi Pán Bůh požehnal, nebo kde všude bylo něco dobrého, což je vlastně důvod vděčnosti. A tohle myslím, že nám zvýrazní ty aspekty života, ve kterých nám bylo požehnáno, tudíž to nepřehlédneme, a pak je snaží mít naději a uvědomit si, že vlastně v tom životě to požehnání máme. Takže vděčnost cílená mi přijde jako jedna z takových věcí, takové přikrmování naděje. Si teď vzpomínám na Radkina Honzáka, ten v podobném duchu mluví o radosti. On říká, že pravidelně dojí krávu radosti. Tak to mi přijde roztomilé. Tak bychom měli pravidelně přikrmovat naději. A ještě druhá věc, a v tom si můžeme navzájem dost pomoct, tak je, když se pomáháme všimnout si, že některé věci už fungují, ale nedošlo nám to. Nebo že některé věci už přeci šly. Já to mám jako terapii, jo? Když přijde klient a řekne, já nikdy neřeknu nic chytrýho, to mě nemá rád, jo? Nikdy se mi nepovedlo něco. Jo? A když se potom jako trošku díl doptávám na ten život a ptám se na konkrétní věci, a tak skoro vždy se ukáže, že to není tak, že on nikdy. Ale že se dá identifikovat období v životě nebo zkušenosti, kde více nebo méně něco se už stalo. Byly to nějaké výjimky z toho, co vnímá jako něco, co se mu děje vždy negativního. A najednou člověk zjistí, aha, já vlastně někde jsem už něco jako zvládnul, někde už prostě to šlo. A člověk najednou jako získá naději z vlastního příběhu a vypadalo by to úplně jinak, kdyby na to nikdo neupozornil. Je to taková jako velmi realistická a autentická forma povzbuzení. Protože když někomu řekne, to půjde, to bude dobrý a tak, tak vy nevíte, zda to půjde. Jo? A spousta lidí to jako nevezme. A nebo když mu řekne, že to je nesmysl, že nikdy ti to nejde a tak. Tomu se člověk brání, protože si chrání ten svůj příběh, co má v hlavě. Ale pokud někomu umíte zrcadlit a přes to, že se ptáte, zajímáte a nebo ho znáte díl a umíte mu připomenout věci, které jste ho viděli zažít, dělat a podobně, tak mu dáte vidět, podívej se, teď přeci tohle už se stalo, tady už si někde něco dělal, tady už někde to šlo, tady někde si to zažil, tak ten člověk často zjistí, že ta naděje se přikrmí. Přikrmí se tím vědomím toho, že ten příběh, co mám v hlavě, je vlastně omezený a není to ten příběh, který jsem zažil.
1: Vrací se nám sem podle mě to, o čem už jsme mluvili, ale co je zase podle mě smysluplné připomenout, totiž to, že to potřebuje i nějaké zastavení. Víš, uvědomila jsem si, když se to říkal, že prostě to, abychom ty věci uměli přehlédnout a nějak zhodnotit, tak potřebuje zastavit se, rozhlédnout se po té krajině a udělat si v tom pořádek.
0: Určitě zastavení se a zase to je o kvalitě a typu modlitby a rozhovoru s Bohem a s druhými lidmi. Pokud je to příliš úzce zaměřený, tak v tu chvíli nemáme možnost se pořádně rozhlednout. Pokud modlitba je o tom, že Pánu Bohu říkám, co chci, což není legitimní, ale pokud to není o jiným, tak je to jednostranný. A nebo pokud modlitba je jenom o tom, že Pána Boha chválím a jenom mu říkám, jak je super, tak to je taky jednostranný, to taky není dost, jo. I když je to lepší. A v rozhovorech s druhýma lidmi je to podobně. Můžu mít velmi často, já nevím, jak se v některých církvích dělá nějaká jako skupinka duchovní. Pokud je příliš dán předem program a pokud tam není dost prostor na to, abychom jako přátelé spolu mluvili, zastavili se a podívali se do svého života navzájem a strávili u toho čas a zajímali se takovým nenormovaným způsobem. A přitom, že jsme křesťané, tak Bůh tam bude přítomen, že? Tehdy je prostor tomu, aby jsme mohli opravdu čerpat něco.
1: Marku, úplně střih. My tady celou dobu mluvíme o začátcích. V knize Kazatel v Bibli se píše, že zakončení jsou lepší než počátky. Co se tím myslí? Proč se to tvrdí?
0: To já nevím, já jsem kazatele neznal. Co si tak představím, tak nejspíš tím myslí to, že dovršené věci jsou dobré než věci rozdělané. Že je dobré vidět dovršení, že je dobré vidět closure, se dneska říká, jo, ale vidět to, že něco je hotové. A můžeme si to představit, jo, když právě si uvědomíme, že ono to bylo napsáno v době, kdy právě se věci nevyráběly tak na počkání jako dneska, a věci nebyly instantní, ale čekalo se roky, než něco dozraje, než se něco povede, něco se začalo budovat a stavělo se to 100 let a zasadilo a prostě než vám vykvet háj celý, tak to trvalo. Tak prostě vidět to v té poslední fázi, tak je vlastně super. A je velká úleva po velkém dlouhém období snahy a úsilí a letitý příběhu. Takže myslím, že je to o tom, že vidět ovoce, něco, co si pamatujeme, jak začalo, a to je vlastně hrozně dobré. To si myslím, že souvisí s tou nadějí, o kterou jsme se byli předtím, protože my víme, my žijeme uprostřed příběhu a uprostřed světa, který, kde už Bůh jedná, Bůh přišel z budoucnosti za náma, protože pro Pána Boha je to, jako on je nad časem, jo? Že pro ně budoucnost a minulost a tam to funguje nějak jinak. A můžeme říct na nějaké rovině možná, že Pán Bůh, který přišel za lidma, aby jim dal naději, aby se stal jejich nadějí a jejich životem, tak přichází z té budoucnosti nám říct, že to bude dobrý. Přichází nám říct, že když mu řekneme svoje ano a když budeme s ním, takže dojdeme, takže to bude dobrý konec. A to my můžeme dneska vědět. To není věc, u které jde jenom o to se snažit nějak doufat. Myslím, že proto se píše v Nové smlouvě, že se píše o naději, myslím, že Petr mluví o živé naději. Takže to je nějaká ještě jiná naděje, to je jako naděje na steroide, která není lidská v tom, že by to byla naděje, že věci dopadnou přesně tak, jak já chci a že já to mám pod kontrolou, to není ta boží naděje. Ale taky to není pouhá naděje, kterou máme pro běžné svoje věci, když se bavíme o mezilidských záležitostech. Ta živá naděje je jistota, je vědomí toho, že u Boha je konec dobrý.
1: No protože hlavně u Boha konec je vlastně začátek, že jo? To říkal teď jeden můj kamarád, že náš poslední výdech tady na zemi je první nádech v nebi.
0: A to je druhá věc, jo. To je druhá věc. My vlastně, a to je možná dobrý završení tady té série, protože celý náš život je začátek. A to je strašně důležité si uvědomit, protože to vrhá úplně jiný světlo na to, co v tomhle životě zažíváme. Protože my tady zažíváme nejrůznější složitý věci, ale tohle je porod. Všechny možné složitosti, utrpení, omezení, handicapy, se kterými žijeme, prostě my jsme opravdu v nalomeném a složitém světě, ale tohle není všechno, co je. A není to jenom doufání v nějaký, jako to, že pak budeme žít věčně a tak. Jo. To je daleko víc. Nás čeká něco, co si nedovedem představit. Nás čeká, že dojdem jednou z téhle jako země stínů, tak dojdem tam, kde svítí opravdový světlo a kde jsou věci skutečné. A tohle je vlastně jenom začátek. Učíme se dobře začít v průběhu života.
1: Nemám, co bych dodala. Pojďme tady udělat tečku, protože tohle je opravdu ta dobrá chvíle. V tom uzavřít, završit naše povídání o začátku a začátcích. Marku, moc děkuju.
0: Také děkuju a budu se těšit na příště.
1: Loučí se tady Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.

občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí. A trochu se lekne.

0: tedy,
1: i když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: Milan Tesař vás vítá u dalšího vydání pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Příjemný poslech. Dnes si představíme finskou hudebnici a zpěvačku Maiju Pokelu. Hovořit budeme o jejím solovém albu Lohdun Sanoja z roku 2025, ale také o dvou kapelách, ve kterých působí. Rozhovor jsem natočil na světovém hudebním veletrhu Womex ve finském Tampere. Začali jsme povídáním o dívčí nebo ženské skupině Kardemi Mid, ve které Maija působí od útlého věku.
1: Ano, bylo mi 10 let. Když jsme se skupinou Kardemi Mid začínali, všem nám bylo zhruba 10. Hrajeme tedy se stejnou kapelou už 25 let a jsou v ní dokonce dvojčata. To sesterství tam bylo vlastně už od začátku. Ale postupně jsme spolu vyrůstali a v pubertě mezi námi vzniklo opravdu silné pouto. Do kapely jsme tehdy dávali úplně všechno. Žili jsme jí, rádi jsme poslouchali i objevovali lidovou hudbu. Byli jsme nesmírně nadšené pro finskou folklorní scénu, ale také pro severskou a evropskou tradiční a folkovou hudbu obecně. To pouto je tedy opravdu velmi silné. Je to zvláštní kombinace spolupráce, sesterství, rodiny a přátelství. Taková opravdu podivná směs, daná tím, jak dlouho spolu hrajeme.
0: Všechny čtyři členky skupiny Kardemi Mid hrají na kantele, tradiční finský strunný nástroj z rodiny citer. Jak si mezi sebou dělí role?
1: Většinou to funguje tak, že ta z nás, která skladbu složila, hraje na velké kantele, tedy na 38 strunný nástroj. Obvykle je to právě ten nástroj, na který všechny skládáme. A tak si pak role mezi sebou měníme. Já někdy jen zpívám, jindy hraju na menší kantele nebo naopak na velké, podle konkrétní melodie nebo písně. A je hezké tyhle polohy kombinovat. Myslím, že tím, jak spolu hrajeme už od dětství, se postupně vytvořil jakýsi kardemimitovský zvuk a způsob práce. Takže všechno do sebe po těch společných letech zapadlo velmi přirozeně. Je to podle mě opravdu jedinečný a bohatý svět, když zaznívají jen kantele a hlasy. A mám pocit, že jsme si jej dokázali vytvořit a utvářet po svém.
0: Skupina Kardemi Mid nám zahraje skladbu Laulu Onesta, píseň o štěstí.

0: To byla skupina Karde Mimit, složená ze samých hráček na finské kantele. Další kapela, ve které Maija Pukela působí, se jmenuje Enkel. V čem je jiná?
1: Of course, like in Karde Mimit, we are really rhythmic, and for me personally.
2: V Karde Mimit jsme samozřejmě hodně rytmické. A pro mě osobně je rytmus při hře na kantele tak trochu vášní. I když by si to možná posluchač při poslechu Karde Mimit hned neřekl. U skupiny Enkel jsou ale groovy přece jen jiné. Naše hudba tam vychází z tradice staré zhruba 100 až 200 let, sezbírané z finského kulturního prostoru. Právě to je pro Enkel typické. V této kapele se tedy ještě více zaměřují na rytmus a hrají pouze na malé kantele. Moje role je tam podobná hře na kytaru nebo mandolínu, tedy doprovodnému nástroji. A opravdu miluju hrát rychlé polky nebo podobné věci. To s Karde Mimit vlastně neděláme. Tam je svět hudby spíš jemnější a klidnější, zatímco v Enkel je více rychlé energie. Zároveň i tady platí, že se s oběma kapelami hlásíme například k ženským právům, ale způsob, jakým to děláme, je prostě jiný. A samozřejmě jsem v Enkel jediná hráčka na kantele, vedle violy a dvou akordeonů, takže je moje role odlišná v porovnání s Karde Mimit, kde si můžeme s ostatními dělat v podstatě cokoliv.
0: Ve skupině Enkel hraje Maija Pukela opět na kantele, další členky pak na violu a na dva akordeony. My si poslechneme píseň Irty Másta Radost.

0: In Enkel, we have this kind of... It's not a rule, but we have this thing.
1: Enkel platí taková zásada, není to sice striktní pravidlo, ale pokud používáme písně s textem, vychází text z folkloru. To děláme i s Kardemimit, ale čím dál víc si píšeme vlastní texty inspirované tradicí a myslím, že tematicky jsou si obě kapely nakonec docela blízké, protože pro obě je důležitou hodnotou feminismus. Řekla bych ale, že v hudbě Enkel je víc humoru a že jej vědomně používáme jako jeden z prvků. Chceme, aby to bylo zábavné, zatímco u Kardemimit naše hudba sama o sobě možná není vyloženě veselá, ale na pódiu se snažíme atmosféru odlehčit, třeba tím, že mezi skladbami žertujeme. U Enkel je tedy humor spíš přímo v hudbě, ne v každé skladbě, ale je to podle mě jeden z našich klíčových prvků.
2: Hovoříme s finskou hudebnicí a zpěvačkou Maijou Pokela. Poslouchali jsme skupiny Kardemimit a Enkel, ve kterých působí, ale teď se dostáváme k jejímu solovému albu Lohdun Sanoja, Slova útěchy, které vyšlo v roce 2025.
1: Dřív jsem na solový projekt vlastně neměla čas, protože jsem byla neustále vytížená kapelami a různými dalšími projekty, koncertováním a cestováním, ale najednou se mi otevřel prostor a čas se tomu věnovat. Chtěla jsem se v tomto směru trochu posunout a vystoupit ze své dosavadní role, protože jsem až dosud byla hlavně kapelovou hráčkou a teď mám pocit, že stojím před něčím novým a opravdu zajímavým. Zároveň hraju i úplně sama, tedy když vystupuji. Jsou to čistě sólové koncerty. Ale u některých vystoupení se ke mně přidávají i další lidé, takže to můžu různě kombinovat. Mohu tedy zkusit být úplně sama a zároveň tvořit svou sólovou hudbu s ostatními, využívat sílu kapelového hraní, ale současně zkoumat a objevovat, co pro mě znamená sólová poloha. A to mě opravdu hodně naplňuje a těší.

0: To byla píseň Juna, což finsky znamená vlak. Naším hostem je Maija Pokela a já se ptám, jaká byla cesta od prvotní myšlenky k realizaci sólového alba.
1: Myslím, že ta myšlenka tu byla už dlouho. Studovala jsem na Sibeliově akademii v Helsinkách, což je velmi umělecky zaměřená škola, která vás hodně vede k tomu, abyste našli svůj vlastní hlas a vlastní způsob vyjádření. Mám pocit, že jsem to dlouho hledala prostřednictvím kapel a teď jsem byla připravená. Teď už vím, kdo jsem a jakým směrem se chci vydat. Možná jsem ještě chvíli hledala, jaký je můj úhel pohledu, a pak jsem se prostě rozhodla natočit album. Jednoduše jsem se rozhodla a hned druhý den jsem si zarezervovala studio a řekla si, dobře, musím to udělat, uvidíme, co ze mě vyjde. Chtěla jsem zůstat věrná sama sobě a uvědomit si, že je to hodně folklorní hudba, kombinovaná s dalšími vlivy, a prostě dělat to, co ze mě v tuhle chvíli přirozeně vychází.
0: Pokračujeme písní Sine olit se, byl si to ty.

0: Jak už víme, Maija Pokela hraje na finskou citeru zvanou kantele. Na svém solovém albu jich použila několik.
1: Ano, na albu jsem skladby a písně stavěla ve vrstvách. Nechtěla jsem zpívat příliš, aby výsledek nebyl úplně stejný jako při solových koncertech, kde nemohu zahrát všechny prvky, které jsou na desce. U každé skladby jsem se snažila dostat z ní maximum. Ptala jsem se, co konkrétně potřebuje, po čem v ní toužím, jakou vrstvu si žádá. Nahrála jsem tedy několik stop s malým kantele a ve všech skladbách, kromě jedné, zní i velké kantele. Chtěla jsem tím také ukázat své hráčské možnosti. Přidala jsem i vokální harmonie, protože na nich si hodně zakládám. A celé album jsem tak vrstvila ze svých oblíbených zvuků a z věcí, které mě baví dělat. Doufám, že je to z výsledku slyšet, ale zároveň je záměrné, že sólový koncert nezní úplně stejně jako album.
0: Vedle toho, že sama nahrála několik hudebních vrstev, si Maija na album pozvala také hosty.
1: Ano, na albu mám několik hostů. Zpívá tam Oni Ryan Yemi, se kterým jsme v posledních letech hodně zpívali v různých projektech a je s ním nesmírně snadné spolupracovat, takže jsem ho chtěla přizvat. Vždycky jsem taky milovala zvuk houslí a proto jsem chtěla, aby se přidali dva houslisté, protože mě baví psát aranže právě pro housle, i když sama na ně hraju opravdu špatně. Chtěla jsem mít dvojici houslistů, mezi nimiž je dobrá energie a vzájemná souhra. A tak se přidali Jona Lankinen a Véra Kuisma. V poslední době navíc s Onim, Jonou a Vérou také koncertuji, takže je to celé velmi příjemné a přirozené.
0: Název následující skladby Sukupolvien Keinu znamená kolébání generací.

0: Vedle už zmíněných nástrojů na albu Lohdun Sanoja slyšíme i kontrabas a violončelo.
1: Ano, album jsem nejprve nahrávala ve Švédsku, kde jsme udělali základní basové party. A potom jsem v nahrávání pokračovala ve Finsku se Samulim Volantem, který na albu hraje i na kontrabas. V první skladbě se objevuje také jedna stopa violončela. Nakonec jsme tedy písně se Samulim společně produkovali. A tak jsem ho požádala, aby na nich zahrál i na některé nástroje.
0: Název alba Lohdun Sanoja znamená slova útěchy. Proč tento titul?
1: Ano, nakonec se z toho stal vlastně koncept celého alba. A stalo se to docela přirozeně. V určitém momentu jsem si uvědomila, že je to téma, které prostupuje každou skladbou. A že je to zároveň i můj umělecký přístup. Uklidňovat a nabízet lidem prostor k tomu, aby si při poslechu mé hudby mohli odpočinout. Alespoň v to doufám. Útěcha, jemnost a laskavé hodnoty jsou pro mne velmi důležité. A myslím, že v těchto drsných a někdy až děsivých časech je to přesně to, co lidé potřebují. Líbila by se mi představa, že by moje album mohlo být pro někoho bezpečným místem, kde se může na chvíli vypnout a uvolnit, protože pocit útěchy je dnes podle mě opravdu zásadní.
0: Really important things nowadays, I think. Následující skladba se jmenuje Puolivario, Polostín.

0: Pouštíme si ukázky z alba Lohdun Sanoja, slova útěchy finské hudebnice Maiji Pokela. Může hudba opravdu posluchače utišit v dnešním rozjitřeném světě?
1: Yeah, I think music is such a powerful thing.
2: Ano, myslím si, že hudba je nesmírně silná věc. Působí na části mozku, které nic jiného neaktivuje, a zároveň mi umožňuje vyjadřovat se a zpracovávat velmi hluboké pocity, které v sobě mám. To je podle mě zásadní i pro udržení mého duševního zdraví, protože mám nástroj, kterým s tím mohu pracovat. Když skládám, jsem pokaždé opravdu v hlubokých vodách. Je to pro mě velmi emotivní proces, někdy až děsivý, zvlášť u solové hudby. Není to jednoduché a je to jako jízda na horské dráze. Zpětná vazba po koncertech je ale nádherná. Posluchači mi často říkají přesně ty nejhlubší myšlenky, které jsem měla na začátku, když jsem album tvořila. Tedy, že chtějí, aby hudba uklidňovala, uvolňovala emoce. A lidé jsou při poslechu často dojatí až k slzám. To mi připadá jako něco velmi důležitého. Možnost něco na emocionální úrovni uvolnit a otevřít. A mám pocit, že je to to nejlepší, co mohu dělat. A že to chci dělat ještě víc.
1: I think that's just the best thing that I can do. And I want to do that even more.
0: Na závěr se Maji ptám na její plány.
2: Rozhodně chci pokračovat a natočit druhé sólové album. A nejspíš i další, protože mám pocit, že jsem v sobě teď něco odemkla a opravdu se do toho chci ponořit. Vedle kapel, které jsou pro mě samozřejmě také důležité, mě hodně zajímá, kam mě tahle cesta dovede, co mi přinese, jaké to bude mít dopady. Zpětná vazba je navíc velmi silná a dojemná, takže mám velkou chuť se v této oblasti dál rozvíjet.
0: Naším hostem byla finská hudebnice, skladatelka a zpěvačka Maija Pokela. Z jejího alba Lohdun Sanoja si na závěr poslechneme ještě skladbu Surkón Suuret Kalliot, ať skály truchlí. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetla Alena Rubášová. Zvuk a střih měli na starosti Tomáš Hlávka a Šimon Vítek.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám život.

do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený gejčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně našli cíl, našli směr.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže

Krásné ráno po 5. hodině raní v neděli 27. září vám na vlnách Proglasu přeje Daniel Blaške. K nabídce je nyní varhaní hudba, v níž uslyšíme dílo Petra Ebena. Na začátek to bude prolog z cyklu Labyrint světa a ráj srdce, na to naváže omáž a Dietrich Buxtehude a malá chorální partita pro varhany. Na varhany bude hrát Hana Bartošová, František Valníček a Zielinde Ahrens. Přeji krásný poslech.

Proglasu nám dozněly skladby Petra Ebena, prolog z cyklu Labirint světa a Hraj srdce, podsta Dietrichu Buxtehudemu a malá chorální partita pro varhany v podání umělců Hany Bartošové, Františka Valníčka a Sieglinde Ahrens.

Den české státnosti je náš státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. V mnoha ohledech se nezhodl s mladším bratrem Boleslavem, což se mu stalo osudným. Svátek připadá na den jeho zavraždění v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. S odkazem svatého Václava se už každý z vás jistě setkal, ať to bylo třeba při procházce po Václavském náměstí nebo v obchodě, když jste za nákup zaplatili obyčejnou 20 korunou. Kdo byl svatý Václav, jaký měl osud a proč si ho připomínáme zrovna 28. září? Svatému Václavovi, jedné z nejdůležitějších postav české historie, která je přezdívána svatým patronem českého národa a jeho socha na Václavském náměstí v Praze se stala symbolem mnohých historických událostí, proto věnujeme dnešní knihovničku. Připravila ji pro vás a od mikrofonu vás zdraví Iva Horká. A nyní se pojďme podívat, jaké knihy k tomuto tématu jsme pro vás vybrali. První z nich se jmenuje Legenda o svatém Václavovi. Napsala ji Ivana Picháčková a vydalo nakladatelství Meandr v roce 2008. Popisek k této knize praví: svatováclavská tradice je téměř stejně tak stará jako český stát, více než 1000 let. Svatý Václav, patron české země, je dnes v našem povědomí většinou už jen jako slavný jezdecký pomník na Václavském náměstí v Praze. O životě a smrti knížete Václava se však od nepaměti vyprávěly a psaly legendy, z nichž většina se zakládala na pravdě. Povězme si proto o životě svatého Václava, o skutcích, které vykonal, a také o zázračném paládiu české země, které kníže Václav nosíval při sobě. Ke vznešené tváři mladého urostlého vévody na bílém koni s plamínkovou přemyslovskou orlicí na štítě a praporcem v ruce český národ po staletí vzhlíží jako k symbolu svého trvání a víry v budoucnost. Kníže Václav, úkladně zavražděný vlastním bratrem, byl již záhy po své smrti uctíván jako mučedník. Dlouhá řada panovníků, kteří po něm usedli na přemyslovský trůn, ho ctila jako legendárního vévodu země české, který svým státnickým uměním a neochvějnou křesťanskou vírou zachoval českému národu, obklopenému mocnými sousedy, právo na existenci. Svatý Václav, věčný kníže, bude prý v Čechách panovat až do skonání světa. Jeho jménem se vyhrávaly bitvy a nepřátelé byli ze země hnáni za zpěvu svatováclavského chorálu. A když Čechové s jeho jménem na rtech slavně vítězili, stavěli svému světci děkovné kapličky i honosné chrámy po celé zemi. Jeho obraz zdobil vojenské prapory, korouhve, mince i pečeti, jeho jménem se lidé zaštiťovali při všech pohromách, které kdy byly na Čechy seslány. Další knihou je svatý Václav, panovník a světec v raném středověku. Autorem je Vratislav Vaníček, vydalo je nakladatelství Paseka v roce 2014. Jaký byl svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoevropskou orientací. Sleduje drama jeho životního zápasu v éře proměn Evropy pod duchovním a civilizačním vlivem křesťanství v kontextu vytváření soustavy států střední Evropy. Nově interpretuje události a osobnosti českého raného středověku. Křest Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, otázku viny Drahomíry a Boleslava I., dobové poslání Přemyslovny Dobravy a slavníkovce Vojtěcha, intelektuála evropského formátu.
Historický osud knížete Václava skončil jeho mučednickou smrtí, ale záhy začíná jeho nekončící druhý život svědce a garanta státnosti a politické kultury vznikajícího českého národa. Tato nikoli nepřístupná vědecká práce by měla určitě zaujmout nejenom historiky, zájemce o české dějiny, ale také teology a vzdělané křesťany. A nyní se pojďme podívat na knihu Svatý Václav s podtitulem Vraždou to nekončí. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2015. Autory jsou Veronika Válková a třebíčský rodák Petr Kopl, autor proslulých štěků Broka Špindíry, které se staly bezmála kultovním komiksem současných čtenářů. Kniha je buď v tištěné formě, ale najdete ji také jako e-knihu či e-book, anebo ve formátu PDF. Legendy o svatém Václavovi zná snad každé malé dítě a každý dospělý ví, že legendy si vždycky něco přibarvily. Ale stejně, kdo si představuje Václava jako proplešatělého čtyřicátníka, který dokáže při pitce a bojových hrách se svou družinou s přehledem držet krok a nebojí se vyzvat na souboj konkurenčního knížete, kterého naprosto s přehledem porazí? Navíc umí číst ve třech jazycích a třech různých písmech. Taky je ženatý a má syna. Prostě až na tu gramotnost skoro normální panovník. A jeho bratr Boleslav je opravdu bratrovrah? Legendy se shodují v tom, že to nebyl on, kdo Václavovi zasadil smrtelnou ránu. Naštěstí se u toho nachomítla Bára jako očitá svědkyně, takže může po téměř tisíciletí do věci vnést jasno. Tak pokud si knihu, milí posluchači, přečtete, třeba budete mít jasno také. Další knihou, kterou chceme představit dnes, je kniha, která se jmenuje Svatý Václav a jeho pomník. Autorem, respektive autorkou, je Alena Ješková. Vydalo nakladatelství Arcibiskupství pražské v roce 2016. Publikace představuje českého národního patrona na pozadí legend i věrohodných historických faktů, sleduje proměny jeho kultu v tisícileté historii a popisuje více než 30 let trvající peripetie vzniku pomníku na Václavském náměstí se zaměřením na jeho tvůrce Josefa Václava Myslbeka. Samostatná kapitola představuje charisma pomníku ve 20. století, v němž působil jako mytické shromaždiště, kde se lidé scházeli i přes zákaz totalitních režimů. Text doprovodil s doslovem kardinál Dominik Duka. Kniha je bohatě vybavena současnými i archivními fotografiemi. A nyní se pojďme podívat na knihu Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Vydala společnost pro svatováclavská studia v roce 2021. Píše se o knize Svatý Václav provází české dějiny během celého jejich tisíciletého trvání. Objevuje se jako světec, nadpřirozený ochránce státu a opora českých vojsk v bitvách. Karel IV. Jej výslovně označil za věčného vládce země a zasvětil mu nově vyzdobenou královskou korunu, symbol české státnosti. Svatováclavská idea byla vždy sjednocující pro všechny Čechy, Moravany a Slezany bez rozdílů a právě ona by mohla pomoci ukončit období rozdělené společnosti, které u nás panovalo po celé minulé století a nezmizelo ani po roce 1989. Sborník se zaměřuje na roli svatováclavského odkazu ve vztahu k české státnosti i na rozbor jeho ohlasu. A nyní tu máme knihu Svatý Václav, příběh českého knížete od Oldřicha Selutského a knihu vydali Paulinky v roce 2022. Poslechněme si, co se píše v anotaci o této knize.
Na českém trůně sedělo mnoho knížat, králů i císařů. Jenom jednoho z nich, svatého Václava, však nazýváme ochráncem a patronem naší země. Obracíme se k němu o pomoc, když je nám úzko, když je za našimi hranicemi rušno, když naší zemi hrozí motory tanků a hukot bojových letadel. Věříme, že náš svatý kníže nám vždycky pomůže. Vždyť i jeho život byl plný nebezpečí a nástrah. Kniha má potěšit malé i větší čtenáře, kteří mají rádi životy svatých, chtějí si připomenout slavné skutky knížete Václava a místa spojená se svatováclavskou úctou. Dílo s radostí nejenom napsal, ale i namaloval již zmíněný Oldřich Selucký. No a na závěr jsme si nechali úplnou novinku roku 2024, která vychází právě kolem svátku svatého Václava, to je 28. září. Příběh svatého Václava aneb životem a krajinou českého národního patrona. Autorem této knihy je Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý. Vydalo nakladatelství Čas. Tato kniha nám nastěňuje příběh knížete Václava, dědice, svatého ochránce a věčného vládce české země. Nás ani po více než tisíciletí tedy nepřestává fascinovat. Je zakódován hluboko v naší krvi, i když ho možná v běžném životě nevnímáme. Podvědomě k němu tíhneme a ve chvílích úzkosti, kdy nám připadá, že je naše národní existence ohrožena, se k němu s nadějí obracíme, jak už jsme ostatně slyšeli i v předchozích knihách. Tvůrčí tandem Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý se pokusil rekonstruovat Václavův život a vsadit jeho činy do širších mezinárodních souvislostí. Autoři k tomu říkají, cituji, náš příběh berte jen jako jeden z možných. Je však podložen maximem dostupných údajů. Zbytek příběhu je dílem naší tvůrčí fantazie, nikoli však samoúčelné a bezbřehé. Některé z hypotéz, zveřejněných dokonce renomovanými historiky, nám připadají absurdní. Například, že Václav byl zabit omylem při náhodné opilecké rvačce, nebo že vůbec neexistoval a jeho postava byla vytvořena jako křesťanská obdoba pohanského boha Svantovína. My jsme se naopak snažili být maximálně seriózní, chtěli jsme pochopit myšlení tehdejších lidí, cítit se do jejich pocitů. Konec citace. Otomar Dvořák sestavil svůj příběh jako dokumentární román, tedy beletrizované vyprávění proložené faktickými údaji, citáty a autorskými úvahami. Vycházel přitom z vlastního scénáře k šestidílnému televiznímu seriálu, který bude odvysílán počátkem roku 2025. Druhou část knihy zpracoval Josef Pepson Snětivý. Ten přistoupil k národnímu svědci trochu jiným způsobem, který je ovšem pro něj typický. Vydal se do krajiny svatého Václava jako dychtivý poutník, jenž s pokorou kráčí pěšky přes trní a hloží od jedné stopy světce ke druhé, nic nedbaje námahy a únavy, posedlý touhou vše popsat, zdokumentovat a zachytit na fotografiích. K tomu připojuje spoustu dobových údajů a osobitých postřehů. Autoři doufají, že tato kniha bude pro jejich čtenáře inspirací k zamyšlení, ale také k novým pohledům na krásy naší země a na mlhavé počátky její barvité historie. A budou rádi, když se podobně jako oni stanou poutníky v krajině svatého Václava. A to bylo z dnešní knihovničky na Rádiu Proglas všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se zase u mikrofonu. Naschledanou někdy příště. Od mikrofonu Rádia Proglas se loučí Iva Horká a ze zvukové režie Tomáš Hlávka.

Když bez hlavostvým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bez hlaví. Když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, i sa obelhávám neupadat v lež. Když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš.

nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přec žít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt.

když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát. Když přinutit znáš srdce své a čivy, by s tebou vytrvali nejvěrněji. Ač tep a pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle káže vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem s davem uchováš si hrdost a nespíšíš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase jak

Blíží se 6. hodina a my si poslechneme myšlenku na den papeže Františka z roku 2023. Čte otec Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Matoušovo evangelium mluví v 21. kapitole o podobenství o dvou synech, které otec požádal, aby šli pracovat na vinici. Jeden hned odpoví ano, ale pak nejde. Druhý naopak řekne ne, ale pak se kaje a jde. Co říci o těchto dvou způsobech chování? Jednoho hned napadne, že jít pracovat na vinici vyžaduje oběť a ta obětavost něco stojí a není samozřejmostí, ani když víme, že jsme děti a dědicové. Problém zde však není ani tak v odporu k odchodu do práce na vinici, ale v upřímnosti či neupřímnosti před otcem a před sebou samým. Ve skutečnosti se ani jeden z obou synů nechová bezúhoně. První lže,

vážně projeví svou nechuť. Přebírá odpovědnost za své chování a jedná otevřeně. Díky této základní upřímnosti dochází k poznání, že se mýlil a jde. Je hříšníkem, ale není zkažený. Pro hříšníka vždy existuje naděje na záchranu, pro zkaženého je to mnohem těžší. Bratři a sestry, hříšníci jsme všichni, ale zkažení ne. Maria, zrcadlo svatosti, pomoz nám být upřímnými křesťany.

Evangelium dnešního dne připomeneme si za půl hodinky a pak také při mši svaté, ale nyní si řekněme, že je neděle 27. září, Světový den cestovního ruchu a den charity. Ten připomíná jejího patrona, francouzského kněze a zakladatele organizované charitní práce svatého Vincence z Pauli. Zemřel v tento den roku 1660. V katolické církvi se zároveň slaví Světový den migrantů a uprchlíků. Papež Lev XIV. Letos obrací pozornost k dětem, nuceným opustit vlast. Svátek má Jonáš, biblické jméno z hebrejštiny, znamená holub. Vám krásné ráno, s Proglasem přeje Daniel Blaške. Za půl hodiny už tedy tento den otevřeme po duchovní stránce četbou evangelia, modlitbou ranních chval a také duchovním slovem. Následovat pak budou o 7. hodině další písně a pak od 8 hodin duchovní hudba, která nás už připraví ke mši svaté. Tu dnes budeme přenášet z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Přeji vám krásné ráno.

Je 6 hodin a 9 minut. Podívejme se na to, jaké počasí nás dnes čeká. Mělo by být polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný a jihovýchodní. Mírně bude klesat tlak, večer bude na slabém vzestupu a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne dobré.

Je 6 hodin a 20 minut, podívejme se, co dnešní den přinese. Papež Lev XIV. Je třetím dnem na apoštolské návštěvě Francie. Dnešek stráví na mariánském poutním místě Lourdes, setká se s francouzskými biskupy, povede bohoslužbu pod širým nebem, pak se s poutníky pomodlí anděl Páně, odpoledne se setká s nemocnými a večer se zapojí do modlitby růžence se světelným průvodem. V Lourdech jsou i pracovníci Proglasu, zvukař Roman Kabelka a moderátorka Tamara Suchánková. Přihlásí se do vysílání. Přímé přenosy zprostředkuje naše sesterská televize Noe. Mši svatou od 11. a polední modlitbu růžence s průvodem od 21 hodin souhrn dne přinese ve studiu Lev 14. od 20 hodin. Účastníci pouti plzeňské diecéze v Římě se odpoledne sejdou v bazilice svatého kříže k eucharistické slavnosti s předáním dokumentů diecézní synody. Příjezdem relikvie svatého Václava z pražské katedrály a koncertem s nešporami v bazilice zasvěcené hlavnímu zemskému patronovi ve Staré Boleslavi začne večer duchovní program Národní svatováclavské pouti. Z Napajedel do Štípy vede dnešní etapa svatováclavské pěší pouti. Skupina vedená patrem Janem Peňázem vyrazila včera z Velehradu. Po večerní mši, modlitbě růžence za vlast a noclehu ve Štípě bude směřovat do cíle na svatý Hostýn. Kněze, odpůrce a mučedníka nacismu Huberta Engelmara Unzeitiga, blahořečeného před 10 lety, připomene bohoslužba v jeho rodičti v Hradci nad Svitavou. Bude v kostele svaté Kateřiny od 9 hodin. Následuje divadelní představení místních dětí Anděl z Dachau, prezentace nové obrázkové knihy o otci Unzeitigovi a žehnání jeho ikony. Dnes také slaví 900. výročí obnovy kaple na Řípu. Mše v kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem bude od 10.30 sloužit, ji bude olomoucký arcibiskup Josef Nuzík se strahovským opatem Danielem Janáčkem. Ve 14.30 je na úpatí hory sraz ke společnému výstupu, v 15 pak Tédeum v Rotundě na Řípu. Restaurovanou sochu svatého Jiří požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Hora Matky Boží v Králíkách je do zítřka dějištěm pouti Dotkni se nebe, setkání rodičů, kteří přišli o dítě a dalších blízkých zesnulých dětí. Lektorem je i redaktor Proglasu a nemocniční kaplan Martin Weisbauer.

Je 6 hodin a 30 minut, vám krásné ráno na Proglasu přeje Daniel Blaške a právě nyní bude následovat na Proglasu četba Evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu vira.cz.

z 21. kapitoly Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl velkněžím a starším lidu: co soudíte o tomto případu? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl: mně se nechce. Ale potom toho litoval a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ano, pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Odpověděli mu: ten první. Ježíš jim řekl: amen, pravím vám. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.

0: Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí a začneme tedy druhý týden žaltáře, a to na starším vydání na straně 920. 920. V novějším to bude 1029. 1029. Antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu budeme brát z neděle ze strany 718 ve starším vydání, 718, a v novějším 810. 810. Shrníme si to ještě jednou. Ve starším vydání máme strany 920 a 718, v novějším strany 1029 a 810. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Když překrásné slunečko vychází a temná noc pryč od nás odchází, vzdejme za to Bohu chvály, že jsme zdraví z lože znovu vstali.
1: Nebeská i pozemská stvoření, slunce, měsíc s jasnými hvězdami, všechno každý den veselé chválí svého Pána, Stvořitele.
0: Pamatuj i ty ráno každý den, že jsi k obrazu Božímu stvořen, máš Stvořitele chváliti a za všechno jemu děkovati.
1: Buď ti za to chvála, Pane Bože, že jsme všichni vstali ráno z lože. Prosíme tě, milý Pane, ať se nám dnes nic zlého nestane.
0: Zaopatřuj nás, Pane, tento den pokrmem, nápojem i oděvem, rač krmiti tělo chlebem a duši svým svatým Božím slovem.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Aleluja.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk.
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Odevšad mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Obklíčili mě jako včely, sežehli jak oheň trní, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
1: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou.
0: Jásot ze spásy zní ve stanech spravedlivých.
1: Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla.
0: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
1: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
0: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
1: Toto je brána Hospodinova, jí procházejí spravedliví.
0: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
1: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
0: Hospodinovým řízením se tak stalo. Je to podivuhodné v našich očích.
1: Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho.
0: Hospodine, dej spásu,
2: Hospodine, popřej zdaru.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu.
2: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře.
1: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti, budu tě slavit, můj Bože.
2: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Aleluja.
1: Zpívejme chvalospěv našemu Bohu. Aleluja.
2: Požehnaný jsi, Pane Bože našich otců, chválihodný a svrchovaně velebený na věky.
1: Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chválihodné a velebené na věky.
2: Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chválihodný a slavný na věky.
1: Požehnaný jsi ty na svém královském trůně a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
2: Požehnaný jsi ty, který zhlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
1: Požehnaný jsi ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy na věky.
2: Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zpívejme chvalospěv našemu Bohu. Aleluja.
1: Chvalte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja.
2: Chvalte Hospodina v jeho svatyni. Chvalte ho na jeho vznešené obloze.
1: Chvalte ho pro jeho mocná díla. Chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.
2: Chvalte ho hlaholem trouby. Chvalte ho harfou a citerou.
1: Chvalte ho bubnem a tancem. Chvalte ho strunnými nástroji a flétnou.
2: Chvalte ho zvučnými cymbály. Chvalte ho cymbály hlučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja.
2: Krátké čtení je z Ezechiela z 36. kapitoly. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.

0: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
0: Vypravujeme o tvých divech
1: a vzýváme tvé jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno. Amen, pravím vám, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království, protože uvěřili.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Amen, pravím vám, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království, protože uvěřili. Děkujeme našemu Spasiteli, že přišel na tento svět, aby se uskutečnilo, že Bůh bude s námi. Vzívejme ho.
1: Kriste, králi slávy, buď naším světlem a radostí. Kriste, náš Pane, světlo vycházející z výsosti, prvotino budoucího vzkříšení.
0: Dej, ať tě následujeme, abychom nezůstávali ve stínu smrti, ale abychom kráčeli ve světle života.
1: Ukaž nám svou dobrotu, kterou zahrnuješ všechno stvoření,
0: abychom ve všem viděli odlesk tvé slávy.
1: Pane, nedopusť, abychom byli přemoženi zlem,
0: ale učiň, ať zlo přemáháme dobrem.
1: Ty jsi byl při křtu v Jordánu pomazán svatým duchem.
0: Dej, ať milost Ducha Svatého vede po celý den také nás.
1: Kriste, králi slávy, buď naším světlem a radostí.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci. Posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O 26. neděli v mezidobí čteme začátek listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Pavel a Timotej, služebníci Krista Ježíše, všem věřícím křesťanům spolu s představenými a jáhny ve Filipech. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoliv na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci, ke dni Krista Ježíše. Je to jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím v srdci, protože vy máte účast v milosti mi svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím a utvrzuji evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím, ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

Boj s námi nic nemám, jen čekání. Manu si sbírám.

Snad koč na křoven vysedí veliké vejce, lunie se jí mezi křídy blízká a vyvede na strniska ohnivé kuře. Věř, nevěř, můře.

Krásné ráno, také po 7. hodině vám na Proglasu přeje Daniel Blaške. Je neděle 27. září 2026, Světový den cestovního ruchu a Den charity. Ten připomíná jejího patrona, francouzského kněze a zakladatele organizované charitní práce svatého Vincence z Pauli. Zemřel v tento den roku 1660. V katolické církvi se zároveň slaví Světový den migrantů a uprchlíků. Papež Lev XIV. Letos obrací pozornost k dětem nuceným opustit vlast. Před 755 lety se narodil český a polský král Václav II. Zemřel v roce 1305. Nákladem císaře Karla IV. Byla před 660 lety dokončena kaple svatého Václava v pražské katedrále. 515. výročí založení si připomíná řeholní společnost otců Somasků. 330 let uplynulo od narození italského biskupa, učitele církve svatého Alfonze Marie z Liguori, zakladatele kongregace nejsvětějšího spasitele redemptoristů. Odešel v roce 1787. Takový jen pohled do historického kalendáře. Dnes přejeme k svátku všem Jonášům. Biblické jméno z hebrejštiny znamená holub. A podívejme se také krátce na počasí. Mělo by být polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 14, na Šumavě kolem 17 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný a jihovýchodní. Tlak bude mírně klesat, večer pak slabě stoupat, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne dobré. Já vám každopádně přeji krásný, nádherný sváteční den.

0: Nahoře Hříb se dnes slaví 900 let od obnovy kaple. Roku 1126 ji požehnal olomoucký arcibiskup Jindřich Zdík. Proto tam dnes bude kromě pražského i olomoucký arcibiskup, informuje naše redaktorka v kraji Jana Rambousková.
1: Den zahájí slavnostní mše svatá v Roudnici nad Labem. Začne v 10.30 v kostele na nebevzetí Panny Marie a celebrovat bude arcibiskup olomoucký Josef Nuzík a opat strahovský Daniel Petr Janáček. Zpěvem mši doprovodí vokální soubor Gondrasek, který se specializuje na historicky poučenou interpretaci české duchovní hudby z 15. a 16. století. Na varhany zahraje Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice na nebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Odpoledne pak proběhne program přímo nahoře Hříb. Ve 14.30 bude sraz na úpatí hory ke společnému výstupu. Od 15 hodin proběhne modlitba Te Deum v rotundě na Hříbu s arcibiskupem pražským Stanislavem Přibylem. Následovat bude požehnání restaurované sochy svatého Jiří, na které k příležitosti výročí pracuje roudnický restaurátor Jiří Brodský.

0: V kostele svatého Václava v Mikulově se dnes večer uskuteční svatováclavský koncert Mezinárodního hudebního festivalu Zilberbauerovo hudební podyjí.
1: Zrození zánik naděje nabídne nevšední hudební setkání, v němž se propojí krása raně barokní hudby se současnou tvorbou. Vystoupí soubor staré hudby Anmoen, tedy Antico Moderno Ensemble, společně s basistou Jaromírem Noskem. Jejich neobvyklé obsazení, zahrnující vokální bas, violu da gamba, teorbu, varhaní pozitiv či čembalo, přináší posluchačům jedinečný zvukový zážitek. V programu zazní díla Andryho Persla, Claudia Monteverdiho a dalších barokních mistrů, která se setkají s tvorbou současných českých skladatelů Marka Kubáta a Tomáše Hanzlíka. Hudební dramaturgie nás provede tématy zrození, zániku a naděje, tématy, která jsou blízká každému z nás a která v prostoru chrámu získávají zvláštní hloubku a duchovní rozměr.
0: Doplnila v pozvání pro posluchače Proglasu ředitelka festivalu Kateřina Málková. Dnešní koncert v Mikulovském kostele svatého Václava začne v 18 hodin.

Je 7 hodin 30 minut, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške. Je neděle 27. září, Světový den cestovního ruchu a Den charity. Připomínáme si zakladatele Paulánů, svatého Vincence z Pauly, zemřel v tento den roku 1660. V katolické církvi se slaví také Světový den migrantů a uprchlíků. Papež Lev XIV. Letos obrací pozornost k dětem nuceným opustit vlast. Před 85 lety vyhlásila nezávislost Sýrie. Generál SS a policie Reinhard Heydrich byl téhož dne jmenován zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě. Už den na to vyhlásil první stané právo. Osmdesátiny by oslavil herec Jiří Ornest. Jeho pozemská pouť dospěla ke konci roku 2017. Uprostřed své apoštolské návštěvy Česka před 17 roky sloužil Benedikt XVI. Mši svatou na letišti v Brně. Před 15 lety odešel scénárista, dramatik a spisovatel Jiří Hubač. 56. narozeniny slaví harfistka a hudební pedagožka, solistka České filharmonie Jana Boušková. 98 let se dožívá architektka Věra Machoninová. A k svátku přejeme všem Jonášům. Podívejme se také krátce na počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Ráno ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Tlak bude mírně klesat, večer slabě stoupat, a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne dobré. Upozorním, že od 8. hodiny se můžete zaposlouchat do duchovní hudby. Zazní figurální mše C-dur od Františka Ignáce Antonína Tůmy, kterou v závěru doplní tři kratší varhanní skladby z pera Hanse Haslera. V 9 hodin se připojíme ke mši svaté z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Celebrovat bude pater Slavomír Sulovsky. A hudební siestu dnes strávíme ve společnosti dvou významných ruských skladatelů. Krátce popoledně si pustíme Čajkovského koncert číslo 1 bémol pro klavír a orchestr a na něj pak naváže 5. symfonie d-mol Dmitrije Šostakoviče.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Myšlenka svobody k lásce namísto prosazování svého názoru či prospěchu se line jako červená nit celou 10. a 11. kapitolou prvního listu do Korintu, jako to hlavní poselství apoštola Pavla. Pavel otevírá různé problémy korinského sboru, ale základním principem jejich řešení zůstává láska a vzájemný respekt. 11. kapitola otevírá nelehké téma vztahu mužů a žen ve shromáždění, pokrývek hlavy, podřízenosti a služby žen v církvi. Co znamená, že muž je hlavou ženy? O historických souvislostech a možných výkladech hovoří v archivní nahrávce autor těchto pořadů, kazatel Jiří Hurta. U pořadu Studna slova vás vítá a nerušený poslech přeje Jitka Vyležíková.

Ještě než se začneme zabývat 11. kapitolou 1. listu do Korintu, připomeňme si, že v závěru 10. kapitoly apoštol Pavel žádal, aby se křesťan uměl zříci v případě potřeby své svobody v Kristu z lásky k druhému člověku, zvláště s ohledem na slabého bratra. Obsahem této lásky je vlastně zapomenout na to své a zajímat se o to, co se týká toho druhého. Tedy nehledat vlastní prospěch a sebeprosazení, ale prospěch a spasení mnohých. Když má člověk na mysli Boží slávu, aby mnozí byli spaseni, vyvaruje se nebezpečí, že se nějak stane kamenem úrazu zbožnému i bezbožnému, nepříteli stejně jako bratru. Pavel jde dokonce tak daleko, že sám na sobě ukazuje náplň křesťanského života, to jest snahu líbit se všem. Tady nejde o nějakou popularitu. Líbit se všem znamená ve skutečnosti opak toho, co dělá člověk, který hledá jen svůj prospěch, protože ten se všem líbit určitě nemůže. Člověk, který hledá jenom svůj prospěch, vždycky za všech okolností, ten se vám určitě líbit nebude. Třeba ho hledá jenom nakrátko a už se nelíbí. V tom je například problém mnohých manželství, při kterých si bere partner partnera, aby z něho měl prospěch, když ten druhý vyhovuje nějak jeho potřebám, třeba i potřebě lásky. A když se pak ukáže, že oba dva vlastně hledají jenom svůj prospěch, najednou je po všem. Manželství se rozpadá. Křesťanovi však musí jít o to, aby se líbil mnohým. Vždyť mu jde o jejich spasení. Proto svoboda není něco, na co má křesťan osobní nárok, který by mohl uplatňovat proti jiným. Svoboda je síla k zapření sebe, ke vzetí kříže, k následování Pána Ježíše Krista. Svoboda je síla, která je nutná k lásce. A Pavel sám na sobě ukazuje, že taková svoboda je nejen možná, ale že je dokonce nutná ke skutečnému lidství. Nemylme se, lidé, kteří jdou jenom za svým prospěchem, a možná, že jsme mezi nimi, nejsou lidmi v pravém slova smyslu. Takoví lidé nemohou říkat, člověk to zní hrdě, protože skutečné lidství je jenom tam, kde je láska, protože jenom tam je taky svoboda. Proto je také apoštol Pavel jeden z nejsvobodnějších lidí, jaké vůbec známe. Zapřel totiž sebe, vzal svůj kříž a následoval Krista. Stal se jeho napodobitelem. Osvojil si jeho myšlenky, slova i činy. Kristus se přímo zobrazoval v jeho životě. A v tom je naléhavým příkladem i pro nás. Tuto životní orientaci musíme mít na zřeteli, máme-li rozumět i dalšímu textu, který je zapsán v 11. kapitole. Těch prvních 16 veršů nadepsaných ženy při modlitbě a proroctví, to je oddíl velice obtížný. A zdaleka si nemyslím, že tady rozumím zcela všemu tomu, co tady Pavel píše. Ale chci se rozdělit o tu trochu, kterou jsem z něho přijal, i když jsem si vědom, že jsou tu hlubiny, kde na dno vůbec nedosáhnu. Ani se příliš nedivím, že někteří vykladači považují tento oddíl za nevhodnou vsuvku mezi oddílem, který pojednává o účasti, či lépe neúčasti křesťana na pohanských hostinách, a mezi oddílem, který poučuje o přípravě a chování křesťana při svaté večeři páně. Když se oddíl vytrhne ze souvislostí, tak to tak může vypadat. Ale sdílím názor svého kazatele, že tento oddíl sem patří.
že se ze souvislostí vytrhnout nedá. Vždy tady jde předně o chování mužů a žen při společných shromážděních. Na to potom docela logicky navazuje řád při společném stolování. V další části kapitoly totiž nejde jenom o večeři páně, ale jde taky o společný řád při společném stolování. Za druhé, tady jde vlastně o pokračování tématu všecko je dovoleno, ale ne všecko prospívá a buduje. Tak, jak jsme to slyšeli právě v 10. kapitole. To znamená, že jde o otázky křesťanské odpovědnosti a o otázky jednoty církve. A konečně tady jde o praktické uplatnění zásady, kterou jsme slyšeli rovněž v závěru předešlé kapitoly, a která zní, ať děláte cokoliv, všecko čiňte k slávě Boží. Náš oddíl začíná slovy 2. verše. Chválím vás, že si mě stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Tahle slova nám zní v tomto dopise velice neobvykle. Pavel začíná nové téma pochvalou celého sboru. A tato slova nejsou určitě odpovědí na dotaz anebo dopis, který korinčtí křesťané Pavlovi poslali. Pavel ví, proč chválí korinský sbor, že na něho nezapomněl. Vždyť nejde o nějaké osobní sentimentální vzpomínky. Jde o skutečnost, že sbor přes všechny nedostatky udržuje tradice, jakým je Pavel odevzdal. Je možné, že někoho napadne při slově tradice, že jde jenom o jakési strnulé zvyklosti, které jako jakýsi stuhlý krunýř vlastně brání dalšímu živému rozvoji společenství. Jenomže tradice v tomto smyslu nemá apoštol na mysli. Jeho pochvalná slova nehodlají přispívat k vytváření nějakých skamenělin. Naopak. Ty tradice, které Pavel má na mysli, jsou jakousi živou tepnou, která spojuje společným pulzem všechny živé křesťanské sbory a má přispět k jejich jednotě. Pohrdá-li někdo takovými tradicemi, pak působí ve skutečnosti rozkladně. To je třeba mít na paměti, máme-li aspoň částečně pochopit obtížná slova, která následují v dalším verši. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Mohli bychom se v údivu zeptat, píše tahle slova tentýž apoštol, který už napsal ve 3. kapitole listu Galackým 27. verši, není už rozdílu mezi mužem a ženou? Vždyť v citovaném verši z našeho oddílu vlastně podřizuje ženu muži. Co pak neříká, hlavou ženy je muž? Tady není snadné porozumět. Jeden z našich teologů přispívá k pochopení zajímavým pohledem. Všímá si, že v 7. a 8. verši Pavel připomíná, že muž je obrazem a odleskem slávy Boží a že muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Říká tedy, že pojmem hlava není vyjádřena pouze nadřazenost. Nýbrž, že tu Pavel reaguje na boží řád při stvoření. Nejprve byl stvořen muž a teprve z něho žena. Před mužem je tu od věčnosti Kristus. A tak je tu stupnice. Bůh, Kristus, muž, žena. Každý další v této stupnici je tedy vlastně v jistém smyslu závislý na předešlém, jenž je nazván jeho hlavou. Hlavou je tedy ten, kdo je předpokladem existence dalšího. Ale tento výklad, který hledí pouze na proces vzniku, má jenom zdůvodnění historické nebo genetické. Dnes už nelze přece tvrdit, že
Kristus vzniká z Boha, nebo že žena vzniká z muže. I opak může dnes být pravdou, protože z ženy se rodí i muži. Ostatně o tom ještě bude řeč ve 12. verši. Nejde jen o proces vzniku. Jde spíše o vztah závislosti. Ztratí-li žena muže, podobně jako když muž ztratí Krista, může to být jako ztráta hlavy. To je, jak známo, konec existence. Důsledkem je pak bezhlavost, tedy dezorientace, chaos v životě jednotlivce i sboru. A tak tady nejde ani tak o podřízenost, odvozenou z posloupnosti autora a díla, ale jde mnohem víc o nutnost spolužití. Ale o tom až příště.

Pane Ježíši Kriste, uveď nás, prosíme, sám v boží tajemství vztahů, která jsou skryta v harmonii života lásky. Amen.

Slyšeli jsme, že svoboda v Kristu není osobním nárokem, který máme prosazovat proti druhým. Je to svoboda k lásce, k jistému sebeobětování, odpovědnosti a hledání dobra toho druhého. A právě na tuto myšlenku navazuje 11. kapitola 1. listu Korinským. Apoštol Pavel zde mluví o řádu vztahů mezi Bohem, Kristem, mužem a ženou. Jak jsme slyšeli, nejde ani tak o nadřazenost a podřízenost, ale o vztah, v němž jeden potřebuje druhého a ve kterém se ukazuje jednota a vzájemnost. Příště se podíváme blíže na to, co Pavel myslí obrazem hlavy a co nám může říci o tajemství lidských vztahů v dalším pořadu Studna slova, který připravil Jiří Hurta a vám jej přináší redakce Rádia 7. Naslyšenou od mikrofonu se těší Jitka Vyležíková.

Je po 8. hodině, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške v neděli 27. září. Před námi je hodina duchovní hudby. Na prvním místě uslyšíme mši C-dur Františka Ignáce Antonína Tůmy v podání Pražského komorního sboru a Olomouckého komorního orchestru se solisty sopránem Miladou Čechalovou, altem Věrou Páchovou, tenorem Vladimírem Doležalem a basem Petrem Matuškem. Vše řídí Vítězslav Podrazil. Následně uslyšíme misa tercí Tony Kyrie, tokátu a Richard Carr od Hanse Lea Haslera.

Na Proglasu jsme vyslechli mši C-dur Františka Ignáce Antonína Tůmy v podání Pražského komorního sboru se solisty Miladou Čechalovou, Věrou Páchovou, Vladimírem Doležalem a Petrem Matuškem. Doprovázel Olomoucký komorní orchestr pod vedením Vítězslava Podrazila. Nyní vyslechneme tři kratší varhanní skladby Hanse Leo Haslera, a to misu tercitoni Kyrie, tokátu a Richard Carr, vše v podání Michala Novenka.

Na Proglasu nám dozněly farhaní skladby Hanselea Haslera v podání Michala Novenka. Nyní už se připojujeme do kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku ke mši svaté, kterou bude sloužit pater Slavomír Sulovský. Ke mši si můžeme připravit písně z kancionálu 831 v zemi věrných Čechů, 831 a hned následující 832, ještě než vzpěl se první chrám. 832.

Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého, milosť našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás na mši svaté, vás, kteří jste tady v kostele v Šumperku, ale také všechny posluchače Rádia Proglas, kteří jsou s námi dnes spojení v přenosem a píseň nám napověděla, že už prožíváme takový ten dlouhý svatováclavský víkend, že tak zítra slavnost svatého Václava, tak my už jsme si tak trošku prodloužili dopředu s předstihem slavíme, i když zítra tady bude mše svatá, ale přece jenom chceme už dnes svatého Václava, patrona naší vlasti, pozvat do našeho liturgického slavení. Drazí, připravme svá srdce na setkání s Kristem, litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci. Posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ a došli do nebeské slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Toto praví Hospodin. Říkáte, Pán nejedná správně. Slyšte tedy, izraelský dome. Je to mé jednání, které není správné, nebo spíše vaše? Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil se od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu dík.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři a sestry, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného pozbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojít jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo z touhy po prázdné slávě, ale z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás, ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno. Takže každý při Ježíšově jménu musí pokleknout, každé koleno na nebi i na zemi, v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl velekněžím a starším lidu, co soudíte o tomto případu? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, mně se nechce, ale potom toho litoval a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Odpověděli mu, ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Amen.

Čakáme, až nám deti odejdou do sakristie, kde majú svoj program. A ja drazí na místo obvyklého kázání mám dnes pro vás pastýrský list našeho otca arcibiskupa Josefa. Je to list k vyhlášení jubilejního roku vděčnosti u příležitosti 250. výročí povýšení olomoucké diecéze na arcidiecézi. Milé sestry a bratři, milí diecézané, v předvečer slavnosti svatého Václava, který je nejen národním patronem, ale také hlavním patronem naší olomoucké arcidiecéze, vám s radostí oznamují, že rok 2027 bude pro nás mimořádným jubilejním rokem. Před 250 lety se totiž z naší rozléhlé diecéze vydělila samostatná brněnská diecéze a olomoucká diecéze byla povýšena na arcidiecézi. Papežská bula Pia VI. Vyšla přesně 5. prosince 1777. A proto budeme jubilejní rok začínat 5. ledna 2027 a slavnostně ji ukončíme 5. prosince 2027. Každý pátý den v měsíci budeme ve všech farnostech prožívat jako den modliteb za diecézi, ve kterém se spojíme ve společném úmyslu. Srdcem oslav bude olomoucká katedrála, kde nejen naše jubileum zahájíme a ukončíme, ale budou zde probíhat i tradiční poutě děkanátu za rodiny a nová duchovní povolání, anebo společná kající bohoslužba v pátek 12. února. Naše jubileum chceme postavit na dvou duchovních pilířích – vděčnosti a otevřenosti pro nové cesty. K vděčnosti za všechno dobré, co se s Boží pomocí za ta léta podařilo vybudovat v naší diecézi i v jednotlivých farnostech, nás povedou nejen rozmanité jubilejní akce, ale také publikace s různými modlitbami a podněty na každý měsíc v roce. Vím, že každý rok slavíte nejedno výročí ve svých rodinách, farnostech, obcích a také slyším, že těch akcí je až příliš. Využijeme však milosti tohoto jubilea. Vždyť Bůh nepůsobí jen v životě diecéze a farností, ale především v životě každého z nás. A proto si tento rok vděčnosti vztáhneme zcela konkrétně na svůj život. Udělejme si čas a prostor k ohlédnutí za jednotlivými úseky svého života. Poděkujeme Bohu i svým blízkým za všechno dobré, co jsme zakusili. A to, co nebylo dobré, odevzdejme Bohu ve svátosti smíření. Odpuštění a smíření uzdravují nás i naše viníky. Příkladem je nám i svatý Václav, který před svou smrtí dokázal svému bratru odpustit a tím přispět k tomu, že Boleslav již 3 roky po této události začal činit pokání. Ostatní svatý Pavel nás v dnešním druhém čtení vybízí, aby nikdo z nás nehleděl jen na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Naplánujeme si účast na duchovní obnově, nebo se vydejme na pouť do jednoho z našich jubilejních chrámů. Kromě olomoucké katedrály bylo v naší diecézi ustanoveno dalších 6 jubilejních chrámů. Velehrad, svatý Hostin, Blatnice pod svatým Antonínkem, Kroměříc, svatý Mořic, Svitavy, kostel navštívení Panny Márie a Velké Karlovice. Na těchto místech je možné po celý jubilejní rok získat plnomocné odpustky. Motem jubilejního roku je citát z knihy Zjevení.
Hle, tvořím všechno nové. Pohled do historie ukazuje, že naši předkové dokázali reagovat na potřeby doby, hledat nové cesty pro sdílení víry a budovat nová díla. Tak před námi dnes stojí výzva, abychom s novou horlivostí a nadšením hlásali radostnou zvěst jazykem a skutky, kterým budou rozumět lidé 21. století. Každý z nás je Bohem pozván jít pracovat na jeho vinici. I nám se možná někdy nechce, stejně jako synu z dnešního evangelia. Možná si říkáme, že jsme toho už udělali dost, nebo že na to nemáme schopnosti ani sílu. Pokud ale změníme perspektivu a místo zaměření na sebe, se budeme obracet na našeho nebeského Otce a ptát se, co On od nás očekává, zjistíme, že s každým z nás počítá. Někoho zve k konkrétní službě, jiného k tomu, aby předávání víry a hlásání evangelia podpořil třeba modlitbou nebo obětováním své nemoci a utrpení. V naší diecezi jsme hledání nových cest začali již v letošním roce projektem propojení. Tento proces nezačíná od změny vnějších struktur, ale od nás samých. Vychází z odhodlání a odvahy opustit vlastní pohodlí i představy a vede k ochotě spolupracovat s druhými při hledání božích cest pro naši farnost a diecézi, jak nás k tomu vybízí synodální proces prožívaný v celé církvi. Děkuji vám za přijetí tohoto pozvání k prožívání jubilejního roku vděčnosti naší olomoucké arcidiecéze. Ve spojení modlitby a s požehnáním váš arcibiskup Josef. A já k tomu jen přidám, že je to prostě taková první vlaštovka, že ty konkrétní informace ještě budou postupně přicházet, postupně i v našem děkanátním časopise budu informovat o těch oslavách, o tom, co, kde a kdy proběhne, abyste si mohli i dopředu třeba poznačit ve svých diářích, že tam si nemáte nic jiného plánovat, protože tam bude něco, co chceme prožívat společně jako farnost nebo jako diecéze. Postupně budeme také informovat o různých akcích, které společně prožijeme a zorganizujeme jako farnost. Takže dnes je to úplný začátek. Zítra to v katedrále na slavnost svatého Václava bude ten rok vyhlášen a slavnostně zahájíme ho 5. ledna. Ale do té doby se toho dozvíte ještě mnohem víc o těch konkrétních událostech a společném slavení.

0: Ježíš se nikoho nezříká, ale každému otevírá cestu do Božího království. V této naději se modleme k dobrému Bohu. Pane, smiluj se.
1: Prosme za ty, kdo v církvích konají dobro a snaží se svědčit o Kristu.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za zachování lásky a něhy v rodinách a úcty mezi lidmi.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za ty, kdo trpí násilí a za všechny, kterým se vede špatně.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za ty, o které nemáme zájem a za něž se nám nechce modlit.
0: Pane, smiluj se. Prosme také za všechny farníky, za které je obětována tato mše svatá.
2: Pane, smiluj se.
0: Pamatujme, vzpomeňme i na svatého otce Lva, který je na poutní cestě do Francie, dneska je v Lourdech a modlí se u Panny Marie nejen za nás, ale za celý svět, zvlášť za všechny nemocné a trpící. Kéž mu Pán dává sílu a velkou víru, aby unesl ten svůj úkol být pastýřem celé církve. Bože, přijmi naše modlitby a pamatuj také na lidi, na něž zapomínáme. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.

我觉得

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Milosrdný Bože, přijmi naši účast na Kristově oběti, v níž se nám otvírá pramen veškerého požehnání skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdcem, zdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť my, hříšníci, jsme byli od tebe daleko, ale skrze krev tvého Syna jsme ti blízko. A tvůj duch nás zhromažďuje v jedno, abychom také my byli v tobě, jako je v tobě tvůj Syn. Vždyť jsme tělem Kristovým a chrámem tvého ducha a chceme ti vydávat svědectví a chválit tvou dobrotu a moudrost. A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa. Zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

prawdzie jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Janem Křtitelem, svatým Václavem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spás. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Josefa, pomocného biskupa Antonína, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptylenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče Všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Poprosím děti, pojďte, nebojte se. To už znáte. Natáhněte se tady pořádně, ruce, ručičky, ať uzavřeme ten náš kruh. Teď se nebojte. Tak a je to. A teď volejme, tak jak nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Aby Tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, nebo Ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj vám všem. Slouží k věčnému životu. Pro Tvou lásku Tě prosím, Pane Ježíši Kriste, ať přijímání Tvého těla a Tvé krve není mým odsouzením, ale mou ochranou a lékem.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen.

Modleme sa. Prosíme ťa, Bože, dej, ať nás toto prijímanie obnoví. A když slavením Kristovi obieti zvestujeme jeho smrť, ať sme pripravení spolu s ním trpieť, abychom měli také podiel na jeho slávě. Neboť on s tebou žije a kráľuje na věky věku. Posaďte sa na chvíli. Mám tady informace. Zítra v pondělí o svátku svatého Václava bude tady mše svatá v 9 hodin ráno, čili jako v neděli, ne jako ve všední den, ale jako v neděli v 9. Ostatní bohoslužby během týdne budou jako obvykle. V úterý je v 19 hodin adorace. Sobota je první měsící, proto zveme nám při svatou ke ctí Panny Márie 8.30. V sobotu bude také s nedělní platností mše svatá v 17 hodin v Bratrušově a v 15 hodin v kostele Božího těla nad Bludovem. Ve středu je tradiční spovědní den před prvním pátkem, i když je to posledního září, ale první pátek už je v novém měsíci. Spovídat se bude od 8 do 12 a pak od 14 do 18. Rozpis spovědníku je na vývězce a na internetu. Spověď bude také na první pátek od 16 do 18. Tuto sobotu 3.10. připadá první výročí úmrtí pana Stanislava Pěníci, našeho dlouholetého varhaníka. Přesvata za něj bude v neděli za týden v 18 hodin. Srdečně zveme. Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili včera pouti do Králík a modlili se za rodiny a kněžská povolání. Centro pro rodinu děkuji za přípravu programu pro děti. Pán Bůh zaplať. V pondělí zítra o svátku svatého Václava zvu do Rapotína na koncert filmové hudby v podání Pražského hradčanského orchestru Josefa Kocůrka. Začátek ve 14 hodin. Dobrovolným vstupným podpoříte probíhající generální opravu rapotínských varhan. Srdečně zvu a budu vděčný za vaše dary. Tak když už jsme u toho, tak tam máme velké varhany, které už jsou na dílně rozebrané víc než rok, takže v kostele se nehraje na varhany a ta oprava stojí 6 milionů. A je to rozložené na několik let do roku 2029, ale každý rok zháníme 100 tisíce, abychom doplatili třeba různé dary, dotace, které dostaneme, ale každý rok nějakého půl miliona musíme někde najít sami. Takže pokud byste mohli přispět, tak přijeďte na koncert, srdečně zvu, ale lze také přispět i přes internet, jsou krásné stránky www.varhany-rapotin.cz, kde lze si adoptovat pišťalu, dostanete pak krásný certifikát o adopci, anebo na stránkach donace.cz najdete Varhany Rapotin a tam tak lze přispět. Takže díky všem lidem dobré vůle, kteří by nám mohli pomoci v té velké opravě, která je opravdu velká a potřebujeme pomoc. Takže díky vám všem. A další pozvánku mám také do Rapotína. V neděli 11.10. v 10.30 se uskuteční tradiční svatohubertská mše svatá za doprovodu tří lesních rohů. A na závěr mám pozvánku Centra pro rodinu, které vás zve na dva semináře pro mládež a rodiče. Lektorkou obou setkání bude Lívia Halmkan z organizace Tlakový hrnec, která se věnuje programům pro školy a tématům vztahů, sexuality a dospívání. Oba programy proběhnou u nás na farním středisku. V pátek 16. října v 19. proběhne beseda pro mládež. Takže mládež tady je, vidím nějaká. Tak srdečně zveme v 19 hodin. Bude tam prostor otevřeně mluvit o vztazích, intimitě, osobních hranicích a hodnotách, které vstupují do partnerského rozhodování. To je v pátek večer. Zatímco v sobotu ráno v 9.30 17. se uskuteční seminář pro rodiče s názvem Jak provázet děti v oblasti intimity a vztahu. Všechno je také na plakátcích, na vývězkách a na stránkách Centra pro rodinu. Takže, drazí, přeji vám krásnou neděli. Zítra se uvidíme na mši svatého svátku svatého Václava. Všechny, kteří
sa chystají ešte na nejaké výlety, tak ať sa mají dobře a krásne je prožijí, pretože zdá sa, že počasí sa nám trošku vylepšilo po týdnu, kdy to bylo takové škaredé. Takže přeji vám krásný den, také poslucháčům Rádia Proglas přeji, ať tu nedělí prožijí krásně a také zítřejší svátek svatého Václava. Vyprošujeme si Boží požehnání. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: v Praze a zároveň bude také v 18 hodin v bohoslužba slova s Jáhnem Janem Špilarem. Úterní mše svatá bude opět v 18 hodin z kaple Ducha svatého v Proglasu. Ve čtvrtek 1. října v 18 hodin budeme mši svatou přenášet z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Páteční mše svatá v 6 hodin večer bude z kostela svatého Augustína v Brně, první v měsíci. A sobotní hraní mše svatá v 7 hodin bude opět z kostela svatého Augustína a nedělní bude výjimečně v 9.30 z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu víra.cz. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. A v tuto chvíli po mši svaté už nás na Proglasu čeká varhanní hudba. Budou to skladby různých autorů. Na prvním místě to bude Canzone od Johanna Jakoba Frobergera. Dále Fantazie D-moll Johanna Pachelbla. Fugace dur Františka Xavera Brixiho, tokáta a fuga d-moll Johanna Sebastiana Bacha, tokáta in C Bohuslava Matěje Černohorského a na závěr Zwischenberg Heinricha Izáka. Na varhany nám všechny tyto skladby bude hrát Martin Matiska. Přeji krásný poslech.

0: Dozněly nám na Proglasu varhanní skladby autorů Johanna Jakoba Frobergera, Johana Pachelbla, Františka Xavera Brixiho, Johana Sebastiana Bacha, Bohuslava Matěje Černohorského a Heinricha Izáka, a to v podání Martina Matysky. Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918. Téma minulého pořadu znělo: Masaryk, muž před hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík. Dnes nás čeká jádro všech teologických otázek k jeho osobnosti.
2: Jsme v pasáži, ve které se snažíme nějakým způsobem řešit veliké dilema. Pan profesor Masaryk, když se podíváme na jeho život, tak z hlediska etiky byl vlastně vzorný křesťan. A přitom odmítal základní prvky křesťanské věrouky. Já se domnívám, že primární je ta praxe. Nakonec stačí připomenout Ježíšův výrok ze 7. kapitoly Matoušova evangelia. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vstoupí do Božího království, ale ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce. Ta ortodoxie, to pravověří, je vlastně domyšlená křesťanská praxe. Ona se musí totiž o něco taky myšlenkově opírat, abychom tomu rozuměli. Sám pan profesor Masaryk, když v 90. letech přednášel o praktické filozofii, což byla etika, tak se na tu problematiku dívá z nejrůznějších zorných úhlů a má tam jednu velice zajímavou pasáž. A totiž, že naše etika musí být zakotvena, on to tam přímo říká, v ontologii, čili v nauce o bytí. A potom tu ontologii vykládá jako jednotný světový názor. No a co jiného je ta ontologie a ten jednotný světový názor než ekvivalent křesťanské ortodoxie. Čili on sám, kdyby ten náš postup hodnotil, by musel říct, no vždyť já jsem vlastně v té svojí filozofii musel postupovat velmi podobně. Zmínili jsme jednu věc, totiž jak se Masaryk díval na Boha Stvořitele. A tady je třeba říct, že žádný rozpor mezi jeho postojem a křesťanskou věroukou v zásadě neexistuje. On vyznával transcendentního Boha Stvořitele a často hovořil o řádu, který je vidět v přírodě i v uspořádání lidské společnosti, i v dějinách. A to pro něho byl doklad božího stvořitelského působení. Ti předchůdci dnešního dialogu mezi vírou a přírodními vědami říkali, ano, Bůh mohl stvořit živočišné a rostlinné druhy cestou evoluce, ale pozor, my odmítáme, že to je jenom nahodilé. No a Masaryk taky odmítal čirou nahodilost. Čili v oblasti nauky o Bohu stvořiteli by se katolický teolog s panem profesorem Masarykem určitě shodnul. Ale teď půjdeme na jiné tajemství, a totiž na to ústřední. Tajemství nejsvětější trojice. A já jsem, prosím vás, trošičku v úzkých, protože ono to předpokládá vyložit mnohé z toho trojičního tajemství a potom ještě poukazovat na to, co říká pan profesor Masaryk. Musíme to zjednodušit. Podívejte se, spíš bych se odkázal na ty pořady, které tady byly o trojici už, a jenom připomenu, že jednoosobový Bůh nedává smysl. Protože osoba sebe samu vnímá a uvědomuje si jedině ve vztahu k ty a k nejá. Čili jednoosobový transcendentní Bůh nedává logicky smysl. To věčné já nebeského Otce nutně předpokládá věčné ty syna, že? Masaryk, první věc, kterou bych poznamenal, o trojici hovoří snad jenom na dvou nebo na třech místech. Pro něho to nebylo téma. A upřímně řečeno se v tom odráží dobový stav teologie. Trojiční nauka byl vlastně takový boční traktát, který se nepromítal do zbytku teologie. On sám na to vzpomíná potom v hovorech s TGM a říká, no já jako ministrant jsem byl plný zájmu a ptal jsem se kněze, jak je to s trojicí, jak je to s vtělením slova. A vždycky jsem byl odbyt, to nech být, to je tajemství.
1: Napsal k tomu, tedy k tématu trojice, nějaký spis?
2: Masaryk se k tomu vyjádřil ve spisu ze začátku 80. let, který tedy vydal už v Praze, do Prahy přišel 1882. A jsou to základy konkrétné logiky, tak to nazval. On to tam odbil velice povrchně, jakože to není záležitost, kdo ví, jak důležitá, podstatný je monoteismus a vlastně, že to učení o nejsvětější trojici vyvírá nějak z té antické filozofie. Na to reagoval profesor dogmatické teologie v Českých Budějovicích Václav Šimanko článkem v časopisu katolického duchovenstva 1889, číslo 4 až 7. Jmenuje se to, zda církev katolická učení o nejsvětější trojici převzala z platonismu a od pohanů vůbec a dokazuje, že to je nesmysl. Je tam vidět, že pan profesor se v teologii a ani v dějinách teologie moc nevyznal. Každopádně trojice stála jaksi na okraji jeho zájmu. A teď, já si dovolím poznamenat ještě další věc. V jeho díle se téměř nehovoří o Duchu svatém. To snad je na dvou místech. A teď člověk si láme hlavu, jak je možné, že člověk s takovým, řekněme, téměř prorockým posláním vůbec nemluví o Duchu svatému. A pak mi to jednoho dne došlo. On velmi často hovoří o Boží prozřetelnosti. No a to je vlastně synonymum Ducha svatého. Čili ten Duch svatý tam je, pod jiným jménem a on si to neuvědomoval. A teď ty rozpory, prosím vás, ten základní rozpor mezi Masarykovým striktním jednoosobovým monoteismem a trojičním konceptem Boha je na bílé dni. Podívejte se. Současná trojiční teologie jasně postuluje, že představa jednoosobového Boha modelově vede k vládě jednoho nad ostatními, čili k monarchii, k diktatuře. Masaryk byl demokrat. On chtěl něco úplně jiného, svobodu lidí, rovnost před zákonem a tak dál. Zároveň ta moderní trojiční teologie říká, že ta současná naše moderní demokracie se vyvinula nebo rozvinula pouze v zemích s mnoha setletou předchozí křesťanskou, židovsko-křesťanskou tradicí. A že ona vlastně souvisí, ta demokracie, s trojičním obrazem Boha. No, stručně řečeno, trojiční Bůh je dialogický. demokracie je dialogická. Jediná moc se v demokracii dělí na tři pravomoci, to je že zákonodárná, soudní a výkonná, a ty jsou schopny účinně působit jedině ve vzájemných vztazích, ve vzájemném souběhu, přičemž jedna pravomoc nesmí pohlcovat tu druhou. No to přece připomíná obraz nejsvětější Trojice. Čili tady je to nedomyšlené. Masaryk po tom osvícenském vzoru, ano, jednoosobový Bůh to považuje za jasné, ale ve skutečnosti je demokrat a jeho praxe tím pádem je vlastně svým způsobem trojiční.

0: Na vlnách Proglasu pronikáme s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem do života a díla Tomáše Garrigua Masaryka z hlediska teologického. Už jsme hovořili o jeho chápání Boha monoteistického a ne trojičního. Nyní půjdeme k druhému tématu a tím je jeho vnímání a přijetí Ježíše Krista.
1: Já bych nazval tady ten bod spolu s Masarykem, to je takový jeho zvolání. On napsal v té světové revoluci, to je taková kniha, ve které popisuje to svoje působení v době první světové války až ke vzniku Československa a na konci mluví taky o náboženství a má tam takové heslo Ježíš, nikoli Cézar. To je typické, víte, on odmítá vtělení. Proč? Protože mu to nikdo kloudně nevysvětlil. Odbili ho tím, že řekli mu, to je tajemství. A lidé často odmítají víru v trojici, nebo v Krista, nebo dokonce v Boha, protože mají špatnou představu o té naší víře. A to, co odmítají, ve skutečnosti bychom odmítali i my. Čili existuje taková představa, že to je jakési mýtické, že co má co nějaké vtělení dělat s Bohem. Víte, co je obsahem vlastně toho trojičního dogmatu? Prosím vás, nevtělilo se božství. Božství a lidství se nesměšují. Ježíš je pravý a úplný člověk. Pouze to věčné ty nebeského Otce je nyní prožíváno autenticky lidským způsobem. Vtělila se druhá božská osoba. Čili to ty věčného Otce teď je prožíváno plně autenticky lidsky a v podstatě se tou naukou o vtělení vyjadřuje, že Ježíš je tím zásadním, definitivním zjevením Boha. Ono to má ale ještě jeden háček. Víte, já jsem si to uvědomil, když jsem četl knížku Základy tauhídu. To je takový ten velice ostrý islám. Je to takový striktně racionální jednoosobový monoteismus. Pak jsem si uvědomil, že ta spiritualita je plná nenávisti ke všemu, co je jiné. Nejenom ke křesťanství, ale i k jiným formám islámu. Pak jsem si vzpomněl na knížku o Hamázu, kterou jsme tady vydali v nakladatelství Vyšehrad od italského autora Intravinio, já jsem to překládal, tam jsou statuta Hamázu a začalo mi být jasno. Podívejte se, to poselství o Božím synu, který se stane člověkem, je humanita našeho Boha. A tím se nám také říká, že chceme-li uctívat toho Boha, musíme být humánní. Tam, kde chybí humanita Boha, to je ten jednoosobový islám bez mystiky, bez svědců a bez vtělení, ten Bůh je nehumánní. A tak i jeho vyznavači se stávají nelidskými. Platí také takový princip, víte, který aplikujeme všichni podvědomě, ať už jsme věřící nebo ne. Co není autenticky lidské, nemůže být autenticky křesťanské. No to autenticky lidské, to znamená, to je to Ježíšovo lidství. A to autenticky náboženské, to je to jeho božství. No a teď se podíváme na pana Masaryka, který sice odmítá vtělení, nicméně ten princip, co není autenticky lidské, nemůže být autenticky náboženské, ten je tam přítomen snad na každé stránce. Dokonce říká, že bez té náboženskosti ta humanita nemůže být opravdová a nemůže být korektní a nemůže být správná. No ale to je princip vtělení. Čili ten jeho ideál humanitní, kde vlastně staví na lidskosti, náboženské lidskosti, implikuje to vtělení. Teď přejdeme k tématu, které je zřejmě historicky nejožehavější. A to je poměr pana profesora a budoucího prezidenta zakladatele k církvi. Velmi často to bývá prezentováno tak, že pan profesor byl k církvi hyperkritický a že ten jeho spor s katolicismem byl zcela zásadní. Já bych si dovolil ale na to jít trošku z jiné strany. Podívejte se. My zapomínáme na to, že vlastně každý křesťan, katolík, evangelík má chvíle, kdy je na tu svoji církev naštvaný. No tak když Masaryk tu církev kritizuje, tak to snad nemusíme vnímat jako nepřátelství mezi ním a katolíky, ale můžeme to taky vnímat jako, že Masaryk je sice trošku zběhlý katolík, ale nechová se jinak, než se chováme my vůči té církvi. Já jenom připomenu, když jsem byl mladší, tak jsme se scházívali s některými bratřími v Kristu z jiných křesťanských církví a tak jsme si povídali a každý si stěžoval na tu svoji, že jo. Tam jsme se posilovali v odhodlání vytrvat v té svojí církvi, taky jsme si uvědomili, že zakládat něco nového nemá žádný smysl, protože za několik let v té nové církvi bude to samé, co bylo v těch předchozích, nebo v té předchozí. No a jeden ten duchovní nekatolický řekl, takovou moudrost, je to humorné, z církví je to jako s manželkou, leze nám pořád a pořádně na nervy, jenomže bez ní to prostě nejde. Jiný duchovní téže církve, kterého manželka opustila, podotkl, že to jde. A ten první mu na to reagoval následovně. No jo, kamaráde, ale to pak nemůžeš mít děti. No a ta samota, ono je asi lepší být s manželkou jako dvě hrdličky, než mlčet do zdi. Ono je to humorný, ale obsahuje to veliký kus pravdy. Ta církev může v tom konkrétním historickém tvaru vypadat všelijak. Může mít spoustu slabostí, ale bez ní není mezigenerační kontinuita. A sám Masarykův životní příběh to plně potvrzuje. On byl takový vykolejený katolík, chtěl pěstovat necírkevní náboženství, zbožnost. No jo, ale to jeho náboženství takové prakticistní, nerituální, nepřežije ani jednu generaci. V té následující generaci nemá absolutně žádné pokračování. A teď řeknu něco, co by pana profesora asi naštvalo, ale je to tak. Jeho životní příběh a to, jak dopadlo masarykovské náboženství, potvrzuje nevyhnutelnost církve. I když nám ta církev, jak správně řekl ten nekatolický kolega, někdy pořádně leze na nervy. Ono v té církvi platí, jeden druhého trápíme a tak Pánu Bohu sloužíme, že? Tak to vždycky bylo. Já se domnívám, že ten Masarykův vztah k církvi bychom neměli vnímat jenom přes ty jeho ostře kritické výpady. Takhle, ta církev je vždycky jako pole, na kterém roste obilí nebo pšenice a koukol. Vždycky to tak bylo, je a bude. A my se s tím prostě musíme smířit. My bychom si přáli, aby tam rostla jenom ta nejlepší pšenice. Ale to je nereálné. Sám pán Ježíš nám to říká, tak s tím musíme počítat. Čili když pan prezident Masaryk velmi ostře vystupuje proti tomu koukolu, tak měl mnohdy pravdu, že? On útočil na klerikalismus, na úzké propojení církve a tehdejšího rakouského státu. Ovšem není pravdou, jak on se domnívá, že církev by hýbala tím státem, je to přesně naopak. Ta církev ve skutečnosti byla velmi nesvobodná. Vy máte dva způsoby, jak církev zvládat. Buď to pronásledování, anebo zlatý chomout a zapřáhnout ji do káry státních zájmů. Ten první model v antice byl před rokem 313 a ten druhý model po roce 313. Za Konstantina ta církev nebyla nějak svobodná. Ona byla zapřažená do chomoutu byzantského impéria. No a za Rakouska, to víte, ta církev si nemohla dělat, co by jí napadlo. Jenom si dovolím podotknout, že po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti stát rakouský zrušil konkordát se Svatým stolcem a tedy třeba nesměli vycházet papežský dokumenty. Nebylo to tak krásný a nebylo to tak jednoduchý, jak se zdálo. Co je ještě smutnější, ta církev, takzvaná státocírkev, přitahovala kariéristy a členství v ní často bylo pro lidi jenom formální společenskou záležitostí. Čili jí samotnou ten austrokatolicismus z duchovního hlediska zaneřáděval, svazoval a to, zač tu církev Masaryk kritizoval, z dnešního hlediska bychom s ním asi souzněli. Já jenom přečtu, co napsal Antonio Rosmini, to byl velký italský myslitel, jinak blahořečený, ve svém slavném spisu o pěti ranách církve svaté. Mimochodem, ta kniha byla dána na Index, vyšla v roce 1848 a Jan 23., když jako papež nastupoval, tak tuhletu knihu při určité veřejné příležitosti, už si to nepamatuju, držel v ruce, protože on Rosmini ho měl velice rád. Dnes už je Rosmini blahořečený. A teď poslouchejte. Jestliže církvi zůstává ještě vůbec nějaká svoboda, pak z této trochy svobody se netěší jednotliví biskupové, kteří jsou podřízeni katolickým knížatům, ale vlastně téměř výhradně římský biskup. Výjimku tvoří zřejmě ta svoboda, již se těší církev ve Spojených státech amerických a u jiných nekatolických národů. Právě tam katolicismus určitým způsobem ještě trochu svobodně dýchá. Konec citace. Druhá strana toho Masarykova vztahu k církvi. On, když za ním přišli v roce 1901 nebo 2, dva kněží vedli s ním rozhovor a on říká, prosím vás, kdybyste mi vzali Boha ze šílim, že? Já bez Boha nejsem schopen žít. Pak říká, já mám mnohem blíž k duchovním katolickým, než k těm ateistickým, monistickým profesorům a tak dál a tak dál. Měl i velmi hezké vztahy k některým kněžím. Určitě to byl Matěj Procházka, ten jeho učitel na střední škole. Ten vztah je velice až dojemný. K pateru Sátorovi, kterému ministroval, že? A když pater Sátora zemřel, zůstala po něm sestra. Pan profesor Masaryk jí až do smrti podporoval finančně, protože ona nikoho a nic neměla. Jo? Církev se o ní nepostarala, postaral se o ní pan profesor Masaryk. Čili není to tak jednoznačné a jednoduché. A teď prosím vás, ty nejostřejší kritiky zaznějí v těch letech 1901 až 1900, řekněme 10. A to jsou kritiky někdy až na hranici únosnosti. Já jenom připomenu, Masaryk mluvil o zahnívající mrtvole rakouského katolicismu. Nebo slovenský katolicismus přirovnával k alkoholismu. Já jsem hodně tolerantní, ale tohle už, když jsem to poprvé čet, tak už jsem panu profesorovi v duchu a v pravdě říkal, tak tohle je přes čáru. A chodil jsem a byl jsem nervózní a pak jsem si to uvědomil. Zásadní zlom je Hilsneriáda. Čili 1899, rituální pověra o tom, že tedy Židé potřebují mít na Velikonoce křesťanskou krev, zavraždění té dívky v Polné, zatkli tam tuláka židovského původu Hilsnera, obvinili ho, odsoudili ho k smrti. Pan profesor Masaryk se ho zastává, o tom ještě budeme hovořit, a teď se zvedla vlna antisemitismu a nenávisti. Jo. Pan profesor Masaryk v té době chodil s revolverem v kapse. On byl sice zastánce humanity a nenásilí, ale říkal, bránit se člověk musí. To je nesmírně smutná kapitola českých církevních dějin. Selhala celá česká společnost, ale bohužel selhala církev, kněží, selhali biskupové a to Masaryka roztrpčilo a v tom období 1900 až 1910 pohlížel na katolickou církev s despektem. Upřímně řečeno, ale za to, jak se zachovala, si to tak trošku zasloužila.
0: V příštím, pátém pořadu nás bude zajímat, jak Tomáš Garrigue Masaryk chápal svůj životní příběh. Sedmidílným cyklem na Radiu Proglas nazvaným Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: A už je po 11. hodině a vás všechny zdraví Dan.
1: A Zdíša, ahoj.
0: Ahoj, je tu Proglaso, to už jste poznali, už to znáte, už to víte, že? No a my se jako vždycky zastavíme nejdřív nad tím, co jste nám psali do naší písemné soutěže. Takže my jsme se v první otázce ptali na webu našem, proč si Samson nestříhal vlasy? A odpověď samozřejmě byla, protože mu to řekl Bůh, kdyby ho neposlechl, přišel by o svou sílu. Aspoň takhle to naformulovala Elizabeta Lovečková, naše tříletá, která takto správně odpověděla a s ní v podobném duchu odpovídali i všichni ostatní. Druhá otázka byla, vyjmenuj dvě zvířata, která byla důležitá v příběhu o Samsonovi. Tak tady jste mohli odpovědět různé věci, například lev, lišky, i osel, vezmeme-li tu oslí čelist, no a možná ještě další. Tak takhle jste nám odpovídali například ještě Bernadeta Lovečková, Eliáš Loveček, Benedikt Loveček, Magdalena Lovečková, Zuzana Machová, Aneška Lovečková.
1: Tak a vy starší jste odpovídali i na další otázku. Jak se jmenoval pelištejnský bůh, v jehož chrámu Samson nakonec zemřel? A odpověděla nám například Magdalenka Lovečková, píše Dágnov,

0: nebo zaujalo, jak ho okouzlila Dalila a nakonec jí prozradil o jeho síle. No a Eva Skládaná ta napsala, zaujalo mě, že Samson byl nejsilnější člověk, ale nechal se oklamat Dalilou. I když udělal chyby, Bůh mu nakonec sílu vrátil a mohl porazit nepřátele. Tak pak tu máme od vás několik vzkazů, nebo aspoň jeden tady vidím. Přejete nám krásnou neděli a krásný nový týden, tedy všem také, kdo poslouchají. Tak přála nám to Aneška Lovečková a také si spolu se sourozenci přáli píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Stromy. Tu si za chvilku pustíme. No ale předtím ještě tady proveďme malé losování z těch, kteří nám odpovídali, abychom určili, komu pošleme nějakou výhru. Tak poprosím tě, Zdišo.
1: Tak já jsem vylosovala číslo 8 a to je Vašek Paričiak.
0: Dobře, tak může se těšit asi na uloženou výhru. No a ještě si připomeňme, nebo představme SMS otázku do další soutěže.
1: A ta zní, co říká lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví? Tedy co nám říká lenoch podle 22. knihy Přísloví, kapitoly knihy Přísloví?
0: A psát můžete na telefonní číslo 775 132 132 nebo můžete psát i e-mailem na živě@proglas.cz. A teď už ta slíbená písnička, poté si představíme dnešní témata.

0: písničce zvedám první telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, tady je Václav Baryčák z Valašského Meziříčí, 14 let.
0: Tak Vašku, zdravím tě, přeji krásnou neděli a máme tady takovéhle témata.
2: Okruhy.
0: Tak jo. Nedělní liturgii, víno v Bibli, anděli v Bibli a Samsona v Bibli.
2: Jak jinak taky.
0: No, tak co bys si vybrala za kolik?
1: Tak jestli bych mohl, tak já bych si vybral nedělní liturgii za 5 bodů.
0: Dobře, dobře. Tak Pavel ve druhém čtení píše, mějte v sobě to smýšlení, a teďka doplnit, za A, kterému vás učí apoštolové, za B, které měl Abraham a Mojžíš, za C, jaké najdete v katechismu, nebo za D, jaké měl Kristus Ježíš.
1: Jaké měl Kristus Ježíš?
0: No ano, jistě.
2: Super, správná
0: odpověď.
2: To snad odpověď.
0: Ani není za 5 bodů toto.
2: Tak a druhá otázka. Ve druhém čtení je psáno.
0: Počkat, ať si vybere nejdřív jakou pardon. Kategorii.
1: Tak jestli bych mohl, tak Samsona za 5 bodů.
2: Jasně. Tak já tady vybírám otázku.
0: Za 5 bodů, tak bylo.
2: Jakou neobvyklou zbraní pobil Samson tisíce nepřátel? Zase 4 možnosti.
1: Tak byla to oslí lepka.
2: Přesně tak.
0: Výborně.
2: Super. Tak.
0: Zejména ta část teda čelist.
2: Tak. Čelist.
0: Tak.
1: Čelist, ano.
0: Tak výborně, to je 10 bodů pro tebe a také výhra. S tou výhrou uděláme co?
1: Mohl bych prosím uložit?
0: Ano, určitě. A zeptám se, rozesílali jsme, doufám, ceny, tak došly ty, co jsme posílali, také k vám?
1: Zatím ne.
0: A zatím ne, tak dobře, tak doufám, že ještě dojdou, protože jsme je posílali. Já jsem je rozhodně teda dával předával sekretářkám, tak snad třeba ještě v týdnu dojdou. Dobře, tak chceš někoho pozdravit a asi pak předávat také?
1: Předávat budu a chtěl bych pozdravit otce Pavla, otce Sláva, otce Káňu, všechny, kdo poslouchají, Marušku Hakumbergerovou a vás do Proglasu.
0: Dobře.
2: Moc děkujem.
0: Díky moc a naslyšenou zase.
1: Děkuji. Naslyšenou.
3: Dobrý den, tady Eliška Baryčáková z Valašského Meziříčí.
0: Tak Eliško, zdravíme tě. Kolik pak je tě let, nám řekni taky?
3: 16.
0: Tak, výborně. Kde si vezmeš otázku? A už to teda bude bez nápověd, pokud to teda půjde.
3: Jo, můžeš se zeptat, jaké jsou okruhy.
2: Máme tady Samson, dnešní liturgie, potom víno v Bibli nebo andělé, taky v Bibli.
3: Tak klidně dnešní liturgii za 5 bodů ještě.
0: Dobře. Tak ve druhém čtení je psáno, před čím musí pokleknout každé koleno? No, tak...
3: Před
0: čím musí pokleknout každé koleno podle druhého čtení?
3: Před čím nebo před kým?
0: Před
2: čím.
0: Ono je to samozřejmě míněno před kým, protože ono to zastupuje toho, koho jako, že jo, před kým, ale je to vlastně jako asi nekdocha, no. Tak napověděl.
3: No, při Ježíšové jménu.
0: Ano,
2: přesně jistě. Tak, paráda.
0: Tak. Dobře, tak jakou další si
2: vybereš?
0: Jaký
2: další okruh?
3: Ještě jenom, jestli můžu zopakovat.
2: Jo, je tady víno v Bibli, andělé v Bibli. Dnešní liturgii jsme už měli a Samson teda. Takže víno, Samson, andělé.
3: No, tak třeba víno v Bibli za 4 body.
2: Za 4 body. Dobře. Kdo z následujících lidí během svého života pil víno?
0: A tady musíme vyjmenovat.
2: Jo, tady je potřeba. A tady máme Samson, Jan Křtitel, Nazírové nebo Job.
3: Kdo pil víno, jo?
2: Ano, kdo pil víno během svého života. Samson, Jan Křtitel, Nazírové nebo Job?
3: Ten čtvrtý je Job?
2: Ano.
3: Jo. No, tak třeba asi za cel. Nevím.
2: Mělo to být právě ten Job za to Dčko.
3: Aha.
0: Ano, tak.
3: Jejda,
0: to je byla to trošku speciální otázka.
2: To bylo takové, no.
0: Tady šlo spíš o to, že ty tři je nepili a ten jeden ano. A spíš to byla otázka na ty ostatní, protože o Samsonovi víme, že to byl, že se měl zdržet všech kvašených věcí, jako hlavně taky vína.
2: Stejně tak Jan Křtitel.
0: Stejně Jan Křtitel a Nazírové to byla právě ta kasta, která, ve které možná tady tahle myšlenka nějak jako se poprvé objevila. Takže ti byli právě, právě známi tím, že se nestříhali a nepili víno. Tak u Joba, myslím, naopak je tam něco, nějaká zmínka asi určitě bude, takže tam to bylo o něčem jiným než o víně totiž. Dobře, jo. Nevadí. Chceš také někoho pozdravit?
3: Bych chtěla pozdravit všechny, kdo poslouchají vás do Proglasu.
2: Dobře, tak moc děkujem.
0: Měj se krásně.
2: Měj se hezky.
0: Naslyšenou, ahoj.
3: Taky, nashledanou.
2: Ahoj.
0: Tak a my se můžeme k dalšímu telefonátu připojit, pokud nějaký bude. Tady pište, nebo volejte na číslo 739 850 345. A kdo je teď naším dalším volajícím?
2: Ahoj, ahoj.
4: Ahoj. Lili Lovečková.
0: Ty jsi Lili, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, Lili.
0: Tak dáme ti nějakou jednoduchou otázku. Dobře, tak já se tě zeptám. V dnešním evangeliu měl jeden člověk několik synů. Kolik jich bylo? Za A 2, za B 3, za C 7. Tak. Kolik synů měl člověk, o kterém je řeč v dnešním evangeliu?
2: Buď to byly 2, nebo 3, anebo 7.
4: Sedm.
0: Nebylo to
2: 7 je trochu moc, jenom 2.
0: Jenom 2. Další otázky už, nebo další věci nastíňovat nebudeme, aby ostatní mohli třeba ještě hádat. Ale zkusíme ti dát ještě nějakou jinou, jednodušší taky otázku. Třeba, o kterém jídle určitě víme, že při něm pán Ježíš pil víno. To je z okruhu víno v Bibli. Za A. Při své křestní hostině. Za B. Při svém útěku do Egypta. A nebo při poslední večeři? Ano, za C.
2: Super.
0: Bylo to při poslední večeři. Dobře, Lili. Chceš taky někoho pozdravit?
4: Jo. Maminku, tátu, Pavla, Aničku. Maminku, tátu, Aničku a tak.
0: Dobře. Tak jo. Měj se krásně, zase naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak. No a uvolňuje se nám linka pro další telefonát, tak kdo tentokrát nám volá? Halo, halo, tady je Zdíša a Dan.
5: Tady Eliáš Noveček. Je mi 7-8 let.
0: Výborně, Eliáši, zdravíme tě.
2: Ahoj.
0: A máme tu 4 okruhy, ze kterého by si chtěl vybrat. Je tu nedělní liturgie.
5: Samson.
0: Dobře.
2: Samson. Dobře.
0: A za kolik? Za kolik bodů?
5: Tak za... Tak 3.
0: Za 3.
2: Za 3.
0: Výborně. Jaké zvíře Samson využil, aby zničil nepřátelskou úrodu? Buď za A mandelinky, nebo za B lišky, nebo za C slimáky. Jaké zvíře Samson... Už byla nějaká odpověď, nebo... Jaké zvíře Samson? Ano, ano, byly to lišky.
2: Super. Tak. Tak a druhý okruh, co bys si vybral? Ještě tady máme víno v Bibli, dnešní liturgie nebo andělé v Bibli.
5: Tak asi andělé.
2: To je okruh, který si dneska ještě nikdo nevybral. A za kolik to bude bodů?
5: Tak za dva.
2: Za dva body. O kom víme, že se pod...
0: První?
2: Jsem se překoukla. Které z andělů přinesl paní Marii zprávu o tom, že bude matkou Božího syna? Který to byl anděl. A za A, Gabriel nebo Rafael?
5: Gabriel.
2: Super.
0: Tak výborně. Tak znělka pro tebe.
2: Dvě správné odpovědi.
0: A tak co uděláme s výhrou? Uložíme, pošleme?
5: Asi pošleme.
0: Dobře, tak my si to tady poznačujeme. No a chceš také někoho pozdravit?
5: Ano. Pavla, hraj nám, se jsme kdo poslouchají. Sebíka, Míšu... Aničku, Péťu a malenku housličkovou a to je vše.
0: Dobře. Tak děkujeme, že jsi zavolal a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj, hezkou neděli.
0: Tak. A mám vždycky dojem, že tam slyším takové interference, což je takové znamení, že tak zhruba o 3 vteřiny později se tady objeví číslo a je tady. Tak halo, halo, kdo nám volá teď?
6: Tady je Bernadeta Olečková.
5: Ahoj.
0: Ahoj, Berni, ahoj. Tak, kolikže? 5 let? Je to tak?
5: 6.
0: 6 let, dobře. A z jakého okruhu bys chtěla vybírat na prvním místě?
2: Máme se. Mám zapakovat okruhy? Samson, andělé, nebo nedělní liturgie a poslední okruh víno v Bibli.
5: Nedělní liturgie.
0: Za kolik bodů? Nedělní liturgie, ale za kolik bodů? Tam je nějak rušno.
2: Halo, slyšíme se?
5: Máme za dva body.
0: Dobře, tak já se ptám, co udělal v dnešním evangeliu syn, který otci řekl, že se mu nechce pracovat? Za A. Nic nedělal. Za B. Četl si. A nebo za C. Nakonec šel pracovat.
5: Za
0: B. To znamená, četl jsi?
2: Četl jsi?
5: Ne, za C.
0: Tak dobře, ano, za C.
2: Šel tady pracovat.
0: Šel nakonec pracovat.
2: Bezva. A druhý okruh? Máme tady Samson, anděle.
5: Samson.
2: A za kolik bodů? Okruh Samson.
5: Taky za dva body.
2: Jaké zvíře Samson porazil? A byla to kukačka, lev nebo vlk? Jaké zvíře Samson porazil? Kukačka, lev nebo vlk?
5: Lva?
2: Přesně tak.
0: to je vítězná znělka pro tebe. A pro tebe je také výhra. Budeš chtít ji uložit nebo poslat?
5: Poslat.
2: Dobře, píšeme si. A koho pozdravíš dneska?
5: Maminku z Pavla Hrajna, Mazenku Housličkovou, Pevíka a všichni, kdo poslouchají, pápa.
2: Ahoj, pápa.
0: A opět slyším interference, opět znamení toho, že někdo bude asi volat. Tak halo, halo, tady je Proglaso, Dan a Zdíša, kdo tam?
7: Benedikt Loveček.
0: Benedikte, zdravíme tě také. Kolik máš let?
7: Devět,
0: výborně. Kde si vybereš první otázku?
2: Máme víno. Máme víno v Bibli, Samson, andělé dnešní liturgie.
7: Samson.
2: Za kolik to bude bodů tentokrát?
7: Za dva.
0: Dobře, za dva body. Tak se ptám, jakou zbraní přemohl Samson lva? Za A. Holýma rukama, za B. Ukecal ho, nebo za C. Mečem.
7: Holýma rukama.
0: Ano, holýma rukama.
2: Přesně tak. Mně se velmi líbí právě, že by ho ukecal. To je takové.
0: By ho zmohl natolik, že by z toho kecání umřel.
2: I to by se mohlo stát, ale podle Bible to tak není.
0: Tak jaký druhý okruh si vybereš?
2: Je tam ještě víno, andělé a dnešní liturgie.
7: Andělé.
2: A za kolik bodů?
7: Za dva body.
2: Který z andělů přinesl paní Marii? Jo, to jsme měli. Tak, jiný.
0: To je, o kom víme?
2: O kom víme, že se potkal s andělem Gabrielem. A byl to Jan Křtitel, Zachariáš nebo Kajfáš? O kom víme, že se potkal s andělem Gabrielem? Jan Křtitel, Zachariáš, Kajfáš. O kom víme, že se potkal s andělem Gabrielem? Kdo se tedy s andělem Gabrielem potkal? A byl to Jan Křtitel, nebo Zachariáš, a nebo Kajfáš?
7: Zachariáš?
2: Přesně tak.
0: Tak výborně. Co uděláme s výhrou?
7: Poslat.
0: Dobře.
2: Dobře, posíláme.
0: Tak pošleme. Také ty máš možnost někoho potěšit. Koho by to bylo?
7: Pavla Hrajna, Marlenku Housličkovou. Všichni
0: to
7: poslouchají a vás
2: do Proglasa. Super, díky.
0: Tak měj se krásně, zase naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Možná si opakujeme zase SMS otázku, abychom dali šanci také těm, co přišli třeba později k přijímačům.
2: A dnešní otázka tedy zní, co říká lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Co tedy říká lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví?
0: Psát můžete na číslo 775 132 132 nebo živě@proglas.cz e-mailem. A zvedám opět telefon. Halo, halo, kdo tam?
8: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
0: Tak Magdi, já tě zdravím. Máme tu 4 okruhy, určitě už máš přehled, tak co si vybereš jako první?
8: Neděli
0: liturgii
8: za 4 body.
0: Dobře. V prvním čtení je napsáno, jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost, a teďka doplnit, za A. zemře, za B. nikdy nemůže být spasen.
8: Zemře.
0: No, ano, je to tak, zemře.
2: Přesně tak. Tak. A druhý okruh?
8: Prosím, Samsona dá také 4 body.
2: Dobrá. Máme tady pro tebe otázku. Samson byl izraelským králem, prorokem, soudcem.
0: A nebo knížetem.
2: Nebo knížetem. Samson byl izraelským králem, nebo prorokem, nebo soudcem. A poslední možnost knížetem.
8: Soudcem.
0: Ano,
2: přesně tak.
0: To ti tam napovídá Joshua?
8: Ano.
0: Tak ho musíš taky pochválit, protože to máš všechno dobře. Výborně, co uděláme s výhrou?
8: Prosím uložit, teda poslat.
0: Takže pošleme.
2: Takže posíláme.
0: Dobře.
8: Ano.
0: Tak, chceš někomu něco vzkázat, nebo třeba i doporučit, co bychom mohli v neděli dělat odpoledne?
8: Tak, budu pozdravovat tak všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa, Mašlíky, babičku a dědu, Petu, no, a Pavla, Aničku, Péťu a úplně všechny.
0: Dobře.
2: Děkujem.
0: Tak děkujeme, mějte se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
0: No a my si asi v tuto chvíli dáme malou pauzu s písničkou a po ní se opět sejdeme. Připomínám ještě SMS otázku, co říká lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Co říká lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Psát můžete na číslo 775 132 132 nebo na e-mail živě@proglas.cz.

0: A my po písničce zvedáme další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, tady je Filomena.
0: Filomenko, zdravíme tě. Tak pověs nám taky, jaký okruh si vybereš?
1: Co tam ještě máte?
0: Máme tam nedělní liturgii, víno v Bibli, andělé v Bibli, anebo Samsona.
1: Nedělní liturgii.
0: Co to bylo? Co?
2: Nedělní liturgie.
1: Nedělní liturgie.
0: Jo, nedělní liturgie. A za kolik bodů?
1: Za jeden.
0: Za jeden, dobře. Tak kde měli pracovat ti synové v dnešním evangeliu? Kde měli pracovat? Za A. Na vinici, za B. V obchodě, anebo za C. V bance?
1: Za A.
0: Ano, na A. Je to tak výborně.
2: Super. Tak a druhá otázka, nebo druhý okruh, který si vybereš?
0: Máme víno.
1: Asi.
0: No.
2: Víno v Bibli. A také za jeden bod?
1: Jo.
2: Dobře. O kterém jídle určitě víme,
0: to
2: že...
0: Už víme, to
2: jo, to už víme. Tak.
1: Ano.
2: Kde se připomíná pitím vína poslední večeře páně? Kde se připomíná pitím vína poslední večeře páně? A je to... Vždy na nový rok, přípitkem, nebo při každé mši svaté, nebo při žehnání vína na svatého Jana Evangelisty. Při každé mši svaté.
0: Tak mi blahopřejeme. Co uděláme s výhrou? Pošleme, uložíme...
1: Že si vyzvednu.
0: Dobře, tak vyzvedneme. Tak jo, tak se budeme těšit na tebe tady u nás v Proglasu. No a chceš také někoho pozdravit?
1: Ano, já bych chtěla pozdravit paní Vělku a tu Ivanku a ještě třebou Vladinu.
0: No dobře, tak jo. Tak jsme moc rádi, že jsi zavolala a zase se někdy uslyšíme. Měj se krásně, ahoj.
2: Jo. Ahoj.
1: Neskvědanou a děkuju.
0: Tak. A máme stále volnou linku a slyším už interference. 3, 2, 1. Teď je tady nový telefonát. Výborně, zvedáme ho. Haló, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Anežka Lavrečková, je 13 let.
0: Ano, Aneško, výborně, zdravíme tě. Co ty si vybereš za okruh?
3: Zatím Samson.
0: Samson, a za kolik bodů?
3: Za 4, prosím.
0: Tak se zeptám, Samson bojoval proti za A. Amálečanům, za B. Američanům, za C. Babyloňanům, za D. Pelištejcům.
3: Za D.
0: Ano, za D. Pelištejci.
2: A druhý okruh?
3: Prosím zopakovat.
2: Máme tady víno v Bibli, dnešní liturgie, anebo andělé? Také v Bibli tady.
3: Tak andělé v Bibli taky za 4.
2: Dobře. Ve které starozákonní knize se dočteme o archandělu Rafálovi? Ve které starozákonní knize se dočteme o archandělu Rafaelovi. A je to tedy v první knize Mojžíšově, nebo ve zjevení apoštola Jana, v knize proroka Kuniáše, nebo v knize Tobiáš.
3: No, a který je to anděl?
2: Rafael. Anděl Rafael.
3: Za D bylo Tobiáš?
2: Tobiáš.
0: Ano, výborně.
2: Ano, takže to je správná odpověď.
0: Tak výborně. S výhrou děláme co?
3: Prosím uložit.
0: Dobrá, tak ukládáme na to do dlouhodobé soutěže. Máš dvakrát 4 body, tedy 8. Výborně. A chceš něco někomu zase pěkného vzkázat třeba? Někoho pozdravit?
3: Rodiče, maminku, babičku, Věrku a Václava, dědu, druhýho dědu Pavla, Madlenku Housičkovou, Aničku a Petra, Mašlíky, babičku, druhou babičku i tetu a všechny, kdo poslouchají a vás do rádia.
0: Mm-hmm. Tak jo, výborně. Tak jaký máte plán ještě na dnešní odpoledne?
3: No, já bych chtěla vzít psa na procházku, protože v poslední době bereme hodně kozy a kikina už dlouho zůstala doma.
0: Mm-hmm. Tak to je pěkné.
3: a taky půjdeme do kostela.
0: Mm-hmm. Dobře, tak jo. Tak moc děkujeme za zavolání a přejeme, ať se neděle hezky vydaří. Ahoj.
2: Ahoj.
3: A mohli byste ještě prosím opakovat SMS otázku?
0: Určitě, ano.
2: A to je, co říká Lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví.
0: Tak.
3: Děkuju.
0: Dobře, tak jo, tak naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak myslím, že bude střídat telefonát další telefonát, takže už je to tady. Halo, halo, tady dobrý. Proglaso.
4: Dobrý den, tady je Editka Stejar a je mi 13 let.
0: Tak Editko, zdravíme tě. Máme tu 4 okruhy. Nedělní liturgii, víno v Bibli, anděle v Bibli a Samsona. Kde by jsi vybrala otázku?
4: Za kolik bodů máš ještě nedělní liturgii?
0: Máme ještě za 2, 3 a 4 body.
4: Tak nedělní liturgii za 4 body.
0: Mhm. Tak jaká věta, zdánlivě nebiblická, je obsažena v dnešním prvním čtení? Tak která zdánlivě nebiblická čtena je přece jenom v prvním čtení opravdu obsažena? Tak za A. Bůh neexistuje. Za B. Nelze věřit všemu, co je v zákoně. Nebo za C. Pán nejedná správně. A nebo za D. Což si nemůže i pán vzít volno?
4: Pán nejedná správně?
0: Je to tak, výborně. Tedy pán jedná správně, ale v Biblii je tam dneska opravdu obsažena tato v prvním čtení. Tak.
2: A druhý okruh?
4: Můžete mi ještě zopakovat.
2: Určitě, je to Samson, víno v Biblii nebo andělé?
4: Tak víno v Biblii, prosím.
2: Uh-huh. A za kolik bodů?
4: Máte ještě za 3 body?
2: Ano, máme.
4: Tak za 3 body, prosím.
2: Dobře, pozorně poslouchej. Ježíš říká o novém vínu, že se dává do nových lahví, do vyzkoušených sudů, do nových měchů nebo do prázdných nádob. Pán Ježíš říká, že nové víno se dává do nových lahví, do vyzkoušených sudů, do nových měchů nebo do prázdných nádob.
4: Do nových měchů?
2: Přesně tak.
0: Tak skvěle. Co uděláme s výhrou?
4: Teď poslat, prosím.
0: Tak my rádi pošleme. No a co ty budeš ještě dneska dělat? Co tě čeká?
4: Dneska večer půjdeme do divadla na Čert a Káču od Dvořáka.
2: To je pěkné.
4: A taky k babičce pojedeme.
0: Mm-hmm. No tak to je výborné. Tak to vám moc přeji, ať se to vydaří, ať máte krásný umělecký zážitek. Tak hezkou neděli. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Děkuji. Nashledanou vám taky.
0: Tak skvělé. Ještě možná připomeneme tu SMS otázku třeba pro ty, kteří přišli z kostela až teď.
2: A ta zní, co říká Lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví?
0: Co říká Lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví? Psát můžete na číslo 775 132 132 nebo na živě@proglas.cz. A máme tu dalšího volajícího. Haló, kdo je tam?
5: Tady Veronika Zemková.
0: Tak Veroniko, zdravím tě. Určitě k nám píšeš, už jsi i volala?
5: Dneska už několikrát.
0: Už několikrát, no dneska. A předtím dovolala ses už někdy?
5: Už dříve.
0: Jo, už jsi volala, výborně. Tak řekni nám ještě, kolik je ti let, abychom věděli.
5: 10.
0: Tak skvěle. Máme tu ještě otázky. Nedělní liturgii pouze za 2 nebo 3 body. Pak máme víno v Bibli za 2 a více bodů. Všechny body jsou u andělů v Bibli. A u Samsona je jen za 1, za 3 anebo za 5. Tak kde by jsi vybrala otázku?
5: Tak já poprosím ty anděly za 4 body.
0: Dobře. Jaké dobro prokázal archanděl Rafael Tobiášovi? Za A. Dal mu 1 000 000 šekelů a Tobiáš do smrti nemusel pracovat. Nebo za B. Uzdravil jeho otce a provázel ho na cestách. Nebo za D. Dal mu sílu i hory přenášet. Tak jaké dobro prokázal archanděl Rafael Tobiášovi? Za A. Dal mu 1 000 000 šekelů a Tobiáš do smrti nemusel pracovat. Za B. Uzdravil jeho otce a provázel ho na cestách. Za C. Dal mu sílu i hory přenášet.
5: B.
0: Ano, B je správně.
2: A druhý okruh, který z nich tě zaujal. Máme tady ještě víno v Bibli, nebo nedělní liturgie, nebo Samson.
5: Samson, prosím.
2: Tady už máme tedy jenom za 1, za 3 nebo za 5 bodů.
5: Tak tentokrát poprosím za 3.
2: Dobře. Jakým způsobem lišky zničily úrodu? Všechno sežrali, protože měli hlad. Nebo za B. Roznesli vzteklinu. Nebo Samson jen zapálil oháňky a zahnal je do polí. Jakým způsobem lišky úrodu zničily? Všechno sežrali, protože měli hlad. Nebo roznesli vzteklinu. Nebo Samson jen zapálil oháňky a zahnal je do polí.

0: Ptáme se tedy, jakým způsobem líšky zničily úrodu. Za C. Tedy Samsonin zapálil oháňky a zahnal je do polí. Správně, bezva.
1: Tak výborně, to byla taková operace Firefox. A ty máš tedy výhru a co s ní uděláme? Pošleme, uložíme.
2: Tak poprosím poslat.
1: Tak
2: že, mě... A můžu ještě předat?
1: Tak podle pravidel byste měli zavolat ještě jednou a zkusit to tak, ať, protože většinou předáváme jenom toho prvního. Tak když tak to ještě zkuste. Tak zatím se rozloučíme a třeba budete první, kdo zavolá. Tak jo, zatím ahoj.
0: Ahoj.
1: Dobře, tak myslím si, že když ještě jeden telefonát bychom možná i dva stihnout mohli, takže buď to Veronika Sourozenec zavolá ještě a stihne to.
0: Od Zemkových nebo někdo jiný?
1: Od Zemkových, nebo někdo jiný, kdo také ještě poslouchá a ještě se říká, že na něj nedošlo. Tak zvedám telefon teď. Haló, haló, kdo tam?
3: Anna Zemková.
1: Anička, výborně. A ty k nám voláš poprvé, anebo už jsi taky volala?
3: Už jsem taky volala.
1: Taky už volala, dobře. A kolik je ti let?
3: 5.
1: Dobře, 5 let. Tak jakou otázku bychom ti dali? Můžeme o Samsonovi za jeden bod třeba, nebo anděle v Biblii, nebo víno v Biblii. Anděle také jsou ještě za jeden bod a pak už ty další jsou třeba těžší.
3: Poprosím anděle.
1: Dobře, tak komu řekl anděl, aby vzal matku a dítě a utekl do Egypta? Za A. Davidovi, za B. Petrovi, nebo za C. Josefovi? Tak komu to anděl řekl, aby vzal matku a dítě a utekl do Egypta?
3: C.
1: Ano, za C. Josefovi, výborně.
0: A druhý okruh? Za jeden bod tu máme Samsona nebo nedělní liturgii už ne, ale za dva body jsou tady, je tady víno v Bibli.
1: I ta nedělní liturgie nakonec.
0: Ta liturgie.
3: Poprosím Samson.
1: Dobře.
0: Samson. Uh-huh. Čím byl Samson nejznámější? A bylo to svou moudrostí, nebo svou výřečností, nebo velkou silou. Čím byl známý Samson? Svou moudrostí, nebo to, že byl výřečný, hodně mluvil, anebo velkou silou?

0: kus a písničku.
1: Buď byl hodně moudrý, nebo hovorný, rád mluvil, anebo měl velkou sílu.
2: A?
3: No, tak...
1: Moudrý možná taky byl.
3: To právě, že ani moc nebyl vlastně.
1: Ale byl.
3: Ale ta správná byl. Odpověď je, že měl velkou sílu. Jo? Tak to byla jeho taková přednost, kterou využil. No a my ti přejeme zase krásnou neděli. Jestli ty chceš někoho taky takhle pozdravit? Jestli
2: dědu.
3: Ne.
2: Dědu. A už někoho.
3: Dobře. Tak se měj krásně, někdy zase příště se uslyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: No a to si myslím, že mohlo být poslední telefonát do naší dnešní soutěže a my si pustíme písničku, během které si vyhodnotíme, kdo nám psal na otázku, co říká Lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví.

0: No a my jsme si tady zalosovali mezi vašimi správnými odpovědi. Sešlo se jich tady docela. My jsme se ptali, co říká lenoch podle 22. kapitoly knihy Přísloví. No a odpověď byla, lenoch říká, venku je lev, na náměstí by mě zadávil. No a proto asi ti lenoši nechodí ven. Tak to byla 13. verš ve 22. kapitole. Tak z toho losování nám vyšla
1: Elizabet Lovečková,
0: tak, výborně. No a teď už si můžeme, takže blahopřejeme, a teď už si můžeme zadat písemné zadání na příští týden. Najdete ho na internetové adrese juniorproglas.cz/proglaso.
1: Jenom připomeneme, že první dvě otázky jsou pro všechny, třetí pro 11leté a starší a čtvrtá pro 15leté a starší.
0: A první otázka, kde se narodil král David?
1: Druhá, napiš jména alespoň tří Davidových synů.
0: Třetí, jak se dostal David ke králi Saulovi? David ke králi Saulovi.
1: A čtvrtá, jaká vlastnost se ti na králi Davidovi líbí?
0: Odpovědi můžete zasílat i poštou na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 602 00, Brno.
1: Nebo také můžete odpovídat pomocí formuláře právě na stránkách junior.proglas.cz/proglaso.
0: A vy, kdo máte narozeniny mezi 28. zářím a 4. říjnem, těm přejem vše nejlepší. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, zařadíme vás do samostatného narozeninového slosování. No a to už je dnes z naší strany všechno. My jsme moc rádi, že jste volali, a to v hojném počtu, a převážně také dobře odpovídali. Přejeme všechno krásné, loučí s vámi Dan
1: a Zdíša.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Matoušovo evangelium mluví v 21. kapitole o podobenství o dvou synech, které otec požádal, aby šli pracovat na vinici. Jeden hned odpoví ano, ale pak nejde. Druhý naopak řekne ne, ale pak se kaje a jde. Co říci o těchto dvou způsobech chování? Jednoho hned napadne, že jít pracovat na vinici vyžaduje oběť a ta obětavost něco stojí a není samozřejmostí, ani když víme, že jsme děti a dědicové. Problém zde však není ani tak v odporu k odchodu do práce na vinici, ale v upřímnosti či neupřímnosti před otcem a před sebou samým. Ve skutečnosti se ani jeden z obou synů nechová bezúhoně. První lže, zatímco druhý chybuje, ale zůstává upřímný. Ten první nechce plnit otcovu vůli, ale ani se o tom nechce bavit. Schovává se tedy za falešný souhlas, zakrývající jeho lenost a zachraňuje mu na chvíli tvář. Je to pokrytec. Vyvázne bez konfliktu, ale podvádí a zklamává otce, znevažuje ho hůř, než kdyby řekl rovnou ne. Je nejen hříšník, ale i zkažený, protože lže. Druhý syn říká ne, ale pak jde, není dokonalý, ale je upřímný. Lépe by jistě bylo, kdyby rovnou řekl ano. On poněkud odvážně projeví svou nechuť. Přebírá odpovědnost za své chování a jedná otevřeně. Díky této základní upřímnosti dochází k poznání, že se mýlil a jde. Je hříšníkem, ale není zkažený. Pro hříšníka vždy existuje naděje na záchranu, pro zkaženého je to mnohem těžší. Bratři a sestry, hříšníci jsme všichni, ale zkažení ne. Maria, zrcadlo svatosti, pomoz nám být upřímnými křesťany.

0: nyní už vás zveme k polední modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Roduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
2: Modleme se.
0: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.

a krátce popoledně nabízíme dnešní hudební siestu. První část této siesty otevře klavírní koncert B-moll Petra Iliče Čajkovského. Skladatel tento výjimečný koncert komponoval na přelomu let 1874 až 1875 pro německého klavíristu a dirigenta Hanse von Billow. Pracoval na něm 4 měsíce. Zpočátku nebylo dílo přijato s velkým nadšením. Čajkovského koncert číslo 1 B-moll proslavil až klavírista 19. století Nikolaj Rubinstein. Dnes toto romantické dílo zazní v nahrávce Berlínské filharmonie. Solo přednese Marta Bergerič. Diriguje Vladimír Petrošov.

zněly poslední tóny koncertu číslo 1 bémol pro klavír a orchestr. Doprovázela Berlínská filharmonie pod vedením Vladimíra Petrošova. Klavírního sóla se ujala Marta Bergerič. Druhá část hudební siesty připomene 120. výročí narození Dmitrije Šostakoviče. Tento skladatel se poprvé prosadil v roce 1926 svou absolventskou prací na Petrohradské konzervatoři. První symfonií F-moll. Šostakovič byl ale také vynikající klavírista. V roce 1927 se stal laureátem prestižní Chopinovy soutěže ve Varšavě. Mohl se tehdy rozhodnout, jaké hudební kariéře se bude věnovat. Nakonec se stal skladatelem. Mezi jeho nejslavnější dílo patří 7. symfonie zvaná Leningradská, ve které autor rozpracovává své dojmy z druhé světové války. V pozdějších letech se Dmitrij Šostakovič dostával do vážných konfliktů s ruským diktátorským režimem. I přesto byl ale uznávaným a respektovaným skladatelem. Z jeho tvorby si teď poslechněme symfonii číslo 5 d-moll. Zazní z nahrávky Varšavské filharmonie pod taktovkou Witolda Rovického.

Slyšeli jsme poslední dílo dnešní hudební siesty. Jednalo se o symfonii číslo 5 D-moll Dmitrije Šostakoviče. Nastudovala Varšavská filharmonie pod taktovkou Witolda Rovického. A my si pustíme další písničku, tentokrát už se nebude jednat o vážnou hudbu, ale zaspívá a zahraje nám Škola brněnské mládeže. Odvahu dej nám.

13 hodin 32 minut, naladil jste se na Proglas a hezké nedělní odpoledne přeje Zdislava Horníková. Dnes prožíváme 27. září. Je to Světový den cestovního ruchu a Den charity. Ten připomíná jejího patrona, francouzského kněze a zakladatele organizované charitní práce, svatého Vincence z Pauly, který zemřel v roce 1660. V katolické církvi se zároveň slaví Světový den migrantů a uprchlíků. Papež Lev XIV. Letos obrací pozornost k dětem nuceným opustit svoji vlast. A svátek má Jonáš. Přejeme tedy všem Jonášům vše nejlepší. Je to biblické jméno a z hebrejštiny znamená holub. Pojďme také mrknout na naše vysílání, co vám dnes nabídneme. Už teď začíná proud písní a zpráv, poté ve 14 hodin tu bude pohádka. Je to méně obvyklá pohádka Milana Kinčla, ve které se dozvíte, proč vlastně draci chtějí a sbírají princezny a mladá děvčata. Byl žil jednou jeden sedmihlavý drak. Přiletěl a jak to tak bývá, dožadoval se mladých dívek, neznámo k jakým účelům. Když však dojde i na královskou dceru, statečný kočí Francek zjistí, že všechno je tak trochu jinak. A z příběhu plyne, že mariáž kruhu přátel je někdy lepší než banda ukřičených ženských doma v jeskyni. Tak uvidíme, jaká pohádka to bude, co to dnes nabídneme. Tak doufám, že se naladíte i na tu 14. hodinu. Potom opět pustíme nějaké pěkné písničky a ve 14 hodin a 30 minut startuje blahopřání, ve kterém můžete přát svým známým a blízkým a my jim pustíme písničku. Tak doufám, že se vám něco z nabízených pořadů líbilo a už je tu další písnička, tentokrát Labyrint.

Svět. S albem Mně by se tu líbilo se na scéně vrací kapela The Unix, kterou ve druhé polovině 90. let založili hudebník Václav Kramář a zpěvák a textař Jan Riedl během studií na Chrudimském gymnáziu. 13 skladeb, které vyšly na novém albu, původně vzniklo v letech 1995 až 99. Pro nové nahrávání Kramář s Riedlem přepracovali většinu textů, zatímco původní podobu nechali z velké části původní. Na albu vedle obou zakladatelů skupiny účinkují například hudebník a bubeník Martin Novák, baskytarista Rosťo Uhrík nebo kytarista Vítro Kita. Mezi hosty jsou saxofonista Luboš Soukup nebo písničkář Zdeněk Přášťal. A my jsme si od nich pustili písničku Labyrint. A teď už je tu další správný směr od skupiny Fast Food.

To byl Správnej směr a skupina Fast Food. A Správnej směr, doufám, nabral i slovenský kněz a šéf neziskové organizace Oáza na pomoc lidem bezdomova Petr Gombita, který je spolu se skupinou slovenských a ukrajinských běžců na cestě z Kyjeva do Košic. Přibližně 900 kilometrů poběží do 2. října s modlitbou za mír, za ukončení války na Ukrajině. Upozorní na význam solidarity a vzájemné pomoci. Bych odstartoval tento čtvrtek v kyjevské katedrále svatého Mikuláše, poničené ruskou agresí. S požehnání od apoštolského nuncia na Ukrajině vyslal Dase Kulbokase.

Kráter v sobě obcházím dokola. Nikdo mě neschová. Váška proti větru ve tvém svetru, neznámá volá, slzu ti setru.

Lenem Zasela a Beata Bocek ve 13 hodin 8 a 40 minut na Proglasu. Zemědělství na Ostravsku během komunismu přiblíží výstava Ostravská JZD 1949 až 1978. Detaily doplníme po další hudební vsuvce. Tentokrát to bude Alžběto od kapely Mořední. Tato píseň je volně inspirovaná úmrtím královny Alžběty II.

0: Jak vypadala kolektivizace zemědělství v Ostravě a okolí, ukazuje výstava Ostravská JZD 1949 až 1978. Metropoli Severní Moravy ji zahájilo Národní zemědělské muzeum. Představuje i dobovou zemědělskou techniku a seznamuje s osudy rolníků, kteří byli komunistickému režimu nepohodlní a kolektivizace se bránili. Region, který většina lidí vnímá jako čistě průmyslový, měl 19 JZD.
1: V historii často zanikaly nebo byly slučovány, protože v té Ostravě ta výměna byla malá a ne všichni byli ochotní do toho vstupovat a samozřejmě průmysl, který tady byl, způsoboval velké problémy těm zemědělcům. Kromě exhalací, tak to bylo právě i zabírání té zemědělské půdy pro třeba výstavbu nebo pro těžbu uhlí, pro chemický průmysl, pro výstavbu průmyslových areálů a samozřejmě i pro výstavbu bytových domů.
0: Upřesnil Ivan Berger, ředitel ostravské pobočky Národního zemědělského muzea. To zároveň otevřelo výstavu Život v háji. Snímky Jindřicha Štrajta ukazují zejména příběhy dvou rodin z osady Háj, která je součástí obce Třeština na Šumpersku.
2: Ta krajina nebo celá ta vesnice mě opravdu fascinovala. A taky to, že i když je to taková malička, tam bydlí několik lidí jenom, tak jsou tam koňské závody, takové ty parkourové a sjíždí se tam spousta lidí. A je to opravdu moc příjemná vesnice, kde se děje spousta zajímavých věcí.
0: Prozradil 80-letý Jindřich Streiter, legenda české dokumentární fotografie. A s další zprávou se k vám přihlásíme zase po písničce. Tentokrát to bude Utíkej, Teresie Sters.

0: utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Velehradskou baziliku na nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje rozezní další varhaní koncert příští neděli od 16.30. Za farnost zve Marie Vojáčková.
2: Na varhany zahraje švýcarský varhaník Michael Bartek, který zahraje skladby od Johana Sebastiana Bacha, Jeana Aléna, Nadži Hákima, Marcela Dufrého, Cezara Franka, Maurice Dirifle a Charlesa Vidora. Je to k 450. výročí narození svatého Jana Sarkandra, patrona zpovědního tajemství. V roce 2010 získal varhaník první místo za cenu publika jako absolutní vítěz na 13. mezinárodní soutěži Cezara Franka v holandském Haarlemu.
1: Ještě před 14. hodinou zazní kapela Random Choices ze slovenského Trejčína.

Bylo 14 hodin a nyní nás čeká nedělní pohádka. Je to méně obvyklá pohádka, ve které se dozvíme, proč vlastně draci sbírají princezny nebo mladé holky a touží po nich. Jedná se o pohádku Milana Kinčla a interpretují zde Irena Kintrová, Václav Ambroš, Milan Kinčl, Roman Lang a Vladimír Kintr.

0: Milan Kinčo o drakovi, který se naučil hrát mariáš. Kdysi, ale to už je hodně, hodně dávno, bylo jedno šťastné království. Lidi tam neznali ani rádio, ani televizi a noviny číst nemuseli, protože zprávy z domova jim každý den na rinku vybubnoval dráb. O zprávy z ciziny se nestarali, protože měli dost, co dělat doma, a tak jim nic nechybělo. Vládl jim hodný pan král, který měl moc hezkou a moc milou dceru, a všichni byli spokojení. Až jednou. Odkud si přiletěl sedmihlavý drak a celému království bylo hned jasné, že je zle. Drak se usadil na kopci nad královským městem a dolů vzkázal, že mu každý den musí přivést jednu mladou panu. Tak se totiž v tom království říkalo mladým svobodným děvčatům. No to si dovedete představit, jaký zmatek a blázinec po tomhle dračím vzkazu v království nastal. Pan král svolal zasedání nejvyšší rady. V královské kuchyni napekli veletucet řízků a kuchař k ním udělal tu největší mísu svého vyhlášeného bramborového salátu, jakou v královské kredenci našel. Nejvyšší radní zasedali tak dlouho, až všechny řízky a všechen salát snědli, ale na nic pořádného nepřišli. Radní Bořivoj navrhl.
1: Nejlepší bude draka zabít.
0: Radní Slavoj byl celkem pro, ale zkroušeně se omlouval.
2: Já nemůžu vidět krev.
0: Radní Milivoj jen vykřikoval.
3: Tak kdo to udělá? Já mám ženu a děti.
0: Radní Bivoj se postavil, hrozně přitom hekal a pak řekl.
4: Já bych ho zabil. Ale teď zrovna nemůžu, protože mě loupe v koleně.
0: A radní Záboj se rovnou přiznal.
5: Já se draku bojím.
0: Ostatní radní mlčeli a dílem dělali, že tam nejsou, dílem jedli ty řízky, až jim pan král musel pohrozit, že když nic nevymyslí, nedostanou kafe a bábovku. A tak nakonec nejvyšší rada rozhodla, aby královský purkmistr každý den odvedl na kopec jednu panu. Jenomže purkmistr za pár dní neměl koho vodit. Všechny pany se honem povdávaly a zbývala už jenom princezna. Což o to, ona by se byla také raději vdala, ale kde honem sehnat nějakého ženitby schopného a hlavně ochotného prince? Takže to nakonec vypadalo, že k drakovi bude muset jít sama královská dcera. Pan král

a starý Antoušek Šumpetr. Bydlel za městem, v puse mu zbývaly poslední tři zuby a ještě k tomu byl načisto plešatý. Když to pan král zjistil, nejdřív se strašně rozčílil. Cože je to za pořádek, proč se mu nic neřekne předem? Potom vyhlásil státní smutek. Celý královský zámek nechal potáhnout černým suknem a nakonec se z toho rozplakal. Pak ale uznal, že není zbytí a smutně se s princeznou rozloučil. Ta nasedla do kočáru, zámecká kapela jí na cestu zahrála, zasvěť mi ty slunko zlaté, na poslední z vlasti krok. A znělo to skoro jako trauenmarš. Kočí Francek práskl do koní, ale jen tak, aby se neřeklo, aby se moc nerozběhli.

Pan král potajmu vykukoval za záclonou, ale raději princezně ani nezamával. Ono by to přece jenom na veřejnosti nevypadalo dost majestátně, kdyby lidé viděli, že mu slzy tečou jako voda ze špatně utaženého vodovodu a nos má celý černý.

0: Princezna si poplakávala v kočáře, až se proplakala do spaní. A na kozlíku zatím kočí Francek sakroval na draka. Když dojeli až ke dračí jeskyni, Francek zastavil, vzal bič dopředu tím tlustým koncem, to aby se nebál, slezl z kozlíku a šel zavolat na draka. Ten vystrčil z jeskyně nejdřív jednu hlavu, potom druhou a za chvilku jich bylo venku všech sedm. Ta první koukla na Francka jen tak, druhá zvědavě, třetí a čtvrtá si něco vykládali a nepodívali se na něj vůbec. Pátá se trošičku přihlouple pochechtávala a šestá mu řekla.
1: To je dost, že jste přijeli.
0: Sedmá na něj jenom mrkla a vyplázla jazyk. Suma sumárum, nevypadal ten drak nijak zle. A tak si Francek dodal kuráže a pustil se do něj.
2: Ty vobludo jedna sedmihlavá, ty bestiáši škaredej, co tě to napadlo, že chceš samý mladý holky a nakonec ještě chudinku princeznu? Mám takovej dojem, že tě tady přetáhnu tím bičištěm, abys přišel na jiný myšlenky.
0: A drak už vůbec nevypadal zle, ale za to hodně schlíple. Potom ta první hlava povídá.
1: Milej Francku, to máš tak, já už jsem starej dračí harcovník. Smutnýho už jsem toho v životě viděl dost, a tak jsem si chtěl užít taky něco veselýho. Pak jsem ale někde zaslechl, že nejveselejší jsou mladý holky. A na to jsem se já trouba dal nachytat mladý holky, abych se trošku rozveselil. Ach jo, to jsem tomu dal.
0: A ta první hlava málem začala natahovat moldánky. V tu ránu se Franckovi rozsvítilo.
2: Dyk, on je ten drak vlastně náramnej dobrák a těm holkám jisto jistě neublížil.
0: A hned se taky nahlas zeptal.
2: Tak hele, žádný zatloukání. Kde ty holky teda máš?
1: Jdu, kde by byli? Sedí všechny v jednou koutě v jeskyni? A veselí nejsou ani zamák, ani jedna, člověče Francku, já ti mám v té jeskyni veselo.

0: jako funuse. To snad ani nejsou mladý holky, ale plačky z povolání.
1: No, to bylo něco na Francka. Dal si ruce v bok a spustil.
2: A to si ty jeden trulante nešťastná, ty moulo moulovatá, myslíš, že si snad s princeznou vytrhneš trn z paty? Tudle, to si teda nemyslí. Bude ti tam v koutku sedět a bečet jedna navíc. Seš starej dračí bambula. Když se chceš obveselit, tak nech holky holkama, pust je pěkně domů a večír za mnou můžeš přijít do hospody na pár piv. Tam je aspoň zábava, kor když se sejde partička na mariáš.
1: Drak se dlouho nerozmýšlel. Taky nebylo o čem. Všechny pany poslal Štando Pére domů. Princeznu s Franckem taky a hned se začal chystat na večer. Dal vám se do toho, jako když jde slečna na první bál. Ve všech sedmi tlamách si šmirgl papírem vyčistil zuby, drápy si ostrouhal rašplí na kopita, pro kterou si zaletěl do kovárny, a šupiny na břiše a na prsou si vyleštil si dolem. Jenom na zádech je musel nechat tak, protože si na ně nedosáhl.

0: a hned zvečera upaloval do města. Hospodu našel snadno, jen se trošku zmenšil a šup, byl vevnitř. Francek už tam byl a hned mu poručil jedno pivo. Drak si k němu celý rozradostněný sedl, jednou hlavou pivo pomaloučku polehoučku ucucával a druhou se s Franckem bavil o počasí, jestli bude zítra pršet. Třetí a čtvrtá hlava se rozhlíželi po hospodě, pátou a šestou hlavou drak poslouchal, o čem je kolem řeč, a když si chtěl Francek k pivu zapálit veržínko, tak mu ze sedmé úslužně vyplivl oheň. To, aby se kočí nemusel zdržovat s hledáním sirek. A hlavně draka zajímalo, co bude s tím Mariášem. Když pořád nedal pokoj, začal Francek se školením.
1: Pamatuj si, že barvy jsou čtyři. Červený, zelený, žaludy a kule. Z podkovy se někdy říká kluk, anebo taky filek. A z vrškovy zase dáma. Karet je 32 jako loupežníků. A když chceš hrát mariáš, tak na to musí být nejmíň dva. To nalízanej. Ve třech je to ale lepší. A kdyby sis chtěl zahrát pauzírovaný, tak na to musí být čtyři.
0: Drak pozorně poslouchal a protože víc hlav, víc rozumu, uměl sedmihlavec mariáš za chvilku líp než leckterý starý karbaník. Nejdřív se s Franckem pustili do lízaného, ale pak si k ním přisedl jeden soused a už to o stůl jenom pleskalo. 107 červených, flek na sedmu, velkej, malej, a drak byl spokojený jako nemluvně. Už se ani večer do jeskyně nevrátil. Domluvil se s hospodským, že se mu bude starat o topení. Přes den nanosí do kuchyně vodu a večer bude dávat všech pět hlav pozor na pořádek v hospodě. Jedna hlava bude pít pivo a ta sedmá hrát mariáš. Hospodský si na to s drakem plácl a od té doby bylo v tom království všechno v pořádku. Jenom pár těch mládenců, co zachraňovali pany před drakem, mělo teď draky doma. Ale to nakonec byla jenom jejich věc. A stává se to nejen v pohádce.

0: Tak vida. Jsou draci, kteří mají radši partičku karet, než jeskyni plných ubrečených ženských. Až nějakého draka potkáte vy, mohli byste ho také naučit nějakou vhodnou karetní hru. Třeba kvarteto a pexeso, nebo i hru, ve které se říká hovězímu dobytku, aby lehnul. No ale to už nechám radši na vás, kdo jsem já. A to je i název dnešní další písničky na Proglasu od hudebníka Raven.
1: A kdo jsem?

Napísám, to byla další písnička, tentokrát v podání turecké písničkářky Melike Şahin. A my se vracíme zpátky do Čech a bude nám hrát a zpívat Matěj Metoděj Šturc a Žofie Kapelková, já Husárek.

pojedu, až budu mít nový. Tatíček to slyšel, ven z komůrky vyšel, bodky mu dal, udělat ti na vojnu je.

Jste u nás jako doma. Proglas.

Je 14 hodin a 30 minut, vy posloucháte Proglas a dnes je tu s vámi ve vysílání Stislava Horníková. Máme neděli 27. září, Světový den cestovního ruchu a také Den charity. Připomínáme si i dnes jejího patrona, svatého Vincence z Pauly. Podle civilního kalendáře slaví svůj svátek Jonáš. Přejeme všem Jonášům vše nejlepší. A právě v tuto chvíli také startuje váš oblíbený pořad Blahopřání. Je tu tedy chvíle, kdy můžete prostřednictvím vln Proglasu popřát svým blízkým, přátelům, rodině nebo třeba kolegům. Pokud chcete někomu poslat pozdrav, pogratulovat k narozeninám, svátku či výročí, věnovat mu písničku, můžete nám zavolat přímo do živého vysílání, případně napsat SMS zprávu nebo poslat své přání e-mailem. Pokud byste chtěli volat živě, je tu číslo 739 850 345 do živého vysílání. Pokud chcete posílat SMS zprávu, tak posílejte na číslo 775 132 132 a také můžete použít e-mailovou adresu a to ve tvaru živě@proglas.cz. A v tuto chvíli nám v tomto týdnu nám nepřišla žádná blahopřání, proto už právě v tuto chvíli otevíráme linky pro zavolání do našeho vysílání. A já posílám první písničku.

Omnia Vincit Amor, to je písnička od kapely Klíč. Tato kapela dostala autorskou portu v roce 1990 a vyladíte pravidelné nedělní blahopřání. Chcete někomu popřát, poděkovat nebo někomu věnovat písničku? Ozvěte se nám do vysílání, a to telefonicky na číslo 739 850 345 nebo SMS zprávou na číslo 775 132 132 a nebo také e-mailem živě@proglas.cz. A tady je další písnička, tentokrát od Evy Henichové, Krčmář.

0: Posloucháte pravidelné nedělní blahopřání a já ve vysílání vítám naši posluchačku paní Marii. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji krásnou neděli. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, pohody, lásky a naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas. Všem, kdo teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamělým, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích nebo jsou v domovech důchodců, a také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Karlu Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Petrušce, Pavlínce, Davídkovi a ostatním, také Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, do domova ve Věži Honzovi Šuntilovi a jeho kamarádům, do chráněného bydlení v Golčově Jeníkově Václavu Barošovi k zítřejšímu svátku, dále Vendulce Klánové do obce Horní Počáply k zítřejšímu svátku, také Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Janě Kupkové a Janě Rybázové do Prahy, také Ivance z Újezdu nad Lesy, Kristýnce Berkové do Prahy a všem, kteří teď poslouchají toto rádio. Přeji všem krásné požehnané podzimní dny. Myslím na všechny v modlitbě a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Mnohokrát děkujeme za zavolání a také za přání a právě těmto všem posíláme písničku Růže z papíru od skupiny Brontosauři. A já se s vámi tedy paní Marie loučím a mockrát děkujeme.
1: Také děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. A tady už je zmiňovaná písnička.

Zhruba čtvrt hodinku probíhá náš pořad Blahopřání. I vy můžete být součástí našeho vysílání. Zavolejte nám na číslo 739 850 345 nebo také můžete poslat SMS zprávu na číslo 775 132 132 nebo komunikovat můžete prostřednictvím e-mailu a to živě@proglas.cz a my rádi ve vysílání vaše blahopřání předáme.

Možná právě teď myslíte na někoho, komu byste chtěli udělat radost. Věnujte mu písničku a zavolat nám to můžete na číslo 739 850 345 do živého vysílání. Pokud byste se ostýchali, můžete také napsat SMS zprávu na číslo 775 132 132 nebo také napsat e-mail na živie@proglas.cz. V tuto chvíli zatím nikdo nevolá a proto posílám další písničku dnes od skupiny Tublatanka. Přineseme si s ní do roku 1987, kdy tato skladba vznikla.

0: Do našeho pořadu Blahopřání se nám dovolala další posluchačka, tentokrát paní Anička. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, přeji všem posluchačům a především celému Rádiu Proglas. A já bych tímto chtěla prosím požádat o pěknou písničku a poděkovat za všechno dobré naší farnici paní Marii Zivčákové z Horních Dubňan, která zítra oslaví krásné narozeniny. Je to velice obětavá a ochotná paní, má velice dobré nápady a stará se o faru, organizuje různé akce ve farnosti, pomáhá našemu panu faráři s čím je potřeba. No prostě je to paní na pravém místě a je to pana faráře pravá ruka. Tímto za její obětavost, ochotu a péči o farní kostel, faru, jí vyslovujeme velké pánbůh zaplať a do dalších dnů přejeme pevné zdraví, hodně síly, radosti, dobré nálady a dobrých nápadů a především boží ochranu a požehnání. Ať je tady s námi ještě hodně dlouho a ať se má z čeho radovat. Přeje jí to farnice Anna Husáková z Rešic s celou rodinou a určitě se přidají i všichni další ostatní farnici, kteří ji znají a mají ji rádi. Přeje jí tento zítřejší den, ať si prožije podle svých představ a ať se má v životě ještě moc a moc hezky a je tady s námi hodně dlouho. Moc vám děkuji za toto umožnění této gratulace a přeji celému Rádiu Proglas krásné podzimní dny. Pambu zaplať.
0: Moc krát děkujeme, nashledanou a posíláme písničku paní farnici, panu Maria. Bude měsíc paní Marie, za chvíli říjen, tak snad přijde písnička vhod. A děkujeme za zavolání.

0: Je tu 15 hodin a vy posloucháte pravidelné blahopřání. A komu byste chtěli věnovat další písničku, můžete nám to zatelefonovat na číslo 739 850 345 nebo také napsat SMS zprávu na číslo 775 132 132 nebo také zaslat e-mail živě@proglas.cz. A pustíme si další písničku Jsem prý blázen jen od Jiřího Schillingera.
1: Stojím v dešti,

0: Do našeho živého vysílání se nám dovolal další posluchač, pan Petr. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Petr z Banské Bystrice. Zdravím všechny posluchače a chtěl bych nechat zahrát svoji mamince Ludmile Barabášové z Valašské Bystrice, která dneska 27. září slaví své krásné, kulaté 80. narozeniny. Chtěl bych zahrát písničku od mistryňanky Mamko vám a všechno nejlepší ke tvým krásným 80. narozeninám. Děkujem ti za tvou lásku, kterou všude rozdáváš, za dar víry, za obětování se pro každého a přejeme ti hodně štěstí, zdraví, božího požehnání do dalších let života, ochranu Panny Marie Svatohostinské, svaté Ludmily, anděla strážného. To všechno ti přeje manžel Josef, syn Petr s rodinou, dcera Lenka s rodinou a syn Milan. Děkujeme za zahrání písničky a hezký den.
0: Moc krát děkujeme za zavolání a přejeme krásný den i vám.
1: Taky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. A posíláme právě zmiňovanou písničku Mamko vám.

0: Naše moderátorka Tamara Suchánková se právě nachází v Lourdech, kam zavítal také papež Lev XIV. My jsme se s Tamarou telefonicky spojili a nyní vítám v živém vysílání. Zdravíme do Francie, ahoj.
1: Ahoj, Zdiško, srdečně zdravím všechny posluchače Radia Proglas.
0: Také zdravíme. Co ty osobně si při této cestě zažila, jaký byl program?
1: No, úplně se přiznám, že když jsem plánovala cestu do Lourdes, tak nikdo z nás nepředpokládal, že to proběhne zároveň s naší návštěvou i návštěvou papeže Leva 14. O to větší a milé bylo toto překvapení. Takže to bylo asi velké překvapení pro mě. Musím říct, že to nejsem z radia sama, je to se mnou i náš zvukař, úžasný Roman Kabelka se svou rodinou. Pak ještě Anička Kubišová z recepce a to jsme se prosím vůbec nedomlouvali.
0: Tak to je paráda. A jaká je teď v Lourdech atmosféra? Jak bys to popsala?
1: No, mohu vám říct, že od včerejšího dne, kdy vlastně papež Lev 14. přijel, tak je tady boží dopuštění, je to pozdvižení. Poměrně město původně klidné se proměnilo v nedobytnou pevnost, takže už při příjezdu sem do Lourdes nás přivítali stovky policistů, zátaras. Bylo téměř nemožné dostat se i na hotel. Bezpečnost opravdu byla tu na prvním místě. My jsme v podstatě přistávali s letadlem asi o 4 hodiny dříve než papež na stejném letišti. A poté už jsme ho vyčkávali v ulicích, tak jako všichni ostatní hosté, kteří tu byli, všichni poutníci. A přemístili jsme se vlastně k tomu krásnému, do toho svatého místa, k paní Marii, kde on měl včera první promluvu a to svíčkové procesí. My jsme se tam včera ani nedostali, protože zátarasy byly tak velké, že vlastně jste nemohli projít, byť jsme měli i povolení z jedné strany na druhou a byli policisté nekompromisní, ale určitě to mělo svůj smysl. Dnes ráno už to bylo veselější, ale museli jsme velmi brzo vstávat, přestože mše svatá, která byla v 11 hodin, tuším, že ji přenášela i televize Noé, tak jsme museli vstávat už tak, abychom 6 hodin vyráželi do 20 minut vzdáleného místa vše svaté, abychom se tam všichni vešli. Byly tam tisíce poutníků z celého světa, bylo to neskutečné. Adrenalin, ale mám z toho velký zážitek a velmi smekám před organizátory, jak to neskutečně zvládli. Opravdu to všechno probíhalo, jenom to klapalo, takže všichni přišli včas a ta obrovská louka se zaplnila před příjezdem papeže, který přijel ve svém papamobilu, tak jak už druhý den tu jezdí po Lourdech a je možné ho potkat. Je velmi milý, usměvavý, kolem něho obrovská ochranka, ale bere do rukou děti a je žehná jim, žehná lidem. Je to prostě velký zážitek.
0: Tak to je bezvadné. No, měli jste to náročné poměrně. A jaká byla mše svatá, kterou jste prožili? Utkvěly ti nějaké myšlenky?
1: Určitě. My jsme se tak nějak celkem dostávali k tomu překladu. V každém případě byla spojená mše svatá i s Anděl Páně, s polední modlitbou a těch myšlenek, které tam zazněly, bylo hodně. Kdybych to asi zhrnula do jednoho balíčku, tak bych řekla, že hlavním takovým tématem bylo takové ostré vymezení proti současným společenským trendům, které vlastně, když přehodnocují význam toho lidského života ve vztahu k nemoci, ke stáří nebo k utrpení. Lurskou jeskyni označil papež za svatyni křesťanské naděje, kde vlastně žádná lidská křehkost, berle ani invalidní vozíky, a že jich tam dnes bylo, nejsou překážkou, ale místem přijetí nekonečnou boží láskou. Vlastně tato myšlenka se nesla celou homílí a stejně tak potom i v modlitbě Anděle Páně, která byla za mír, kde vyzval všechny věřící a křesťanská společenství, aby se během nadcházejícího měsíce října modlili růženec se zvláštním úmyslem za ukončení válek a za mír mezi národy s vnitanými konflikty. A moc zdůraznil, že modlitbu je nutné spojit s konkrétními skutky pokání a milosrdenstvím a hlavně dialogu o smíření. Těch myšlenek byla velká spousta, byly velmi hluboké. A co si sama odnáším, je, že přesto všechno, že to bylo velmi náročné, vyčerpávající pro poutníky, nejen pro papeže, tak bylo horko, ale lidé se všichni usmívali, tleskali, zpívali, tancovali, radovali se, mluvím o tisíci lidech na jednom prostranství. A to jsem si sama odnesla a moc bych ráda to přenesla vám všem, abyste to tak měli v srdci, to, co se dnes dělo tam. Je to velká naděje.
0: Moc krát děkujeme a byly to skvělé myšlenky. No ne každý si tak dobře kázání zapamatuje, takže to je bezvadný. Tak jo, moc krát děkujeme.
1: Mějte se krásně.
0: Měj se také krásně a ať se vám daří. Pozdravuj ostatní.
1: Vy řídí, mějte se moc hezky a posíláme vám spoustu požehnání z Lourdes.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak to byla naše moderátorka Tamara Suchánková, která zdraví z francouzských Lourdes. A my si pustíme další písničku, tentokrát to je Nádherná láska.

Ladíte pravidelné blahopřání. Naše vysílání je teď místem pro vaše osobní vzkazy. Blahopřání a písničková věnování přijímáme telefonicky, a to na číslo 739 850 345, také prostřednictvím SMS zpráv 775 132 132, tam posílajte SMS zprávy, a e-mail můžete zasílat na adresu živie@proglas.cz. Budeme rádi, když se s námi spojíte a popřejete svým blízkým.

0: S vámi je tradiční blahopřání a já vítám ve vysílání naši další posluchačku, paní Marii. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, jestli byste tam neměli nějakou hezkou písničku o koních. Chtěla bych ji zahrát svému kamarádovi Václavovi, který bude mít zítra svátek, tak on má koně rád, tak aby to bylo hezký. Děkuju.
0: Také moc krát děkujeme za zavolání a panu Václavovi posíláme písničku Když se zamiluje kůň od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Tak doufám, že se mu bude líbit.
1: Jo, naschledanou, děkuju.
0: Díky, naschledanou.

To byla písnička pro pana Václava, který bude slavit zítra svůj svátek. Chcete i vy někomu poslat pozdrav, popřát? Zavolejte nám, a to živě na číslo 739 850 345. Pokud byste nechtěli jít přímo do živého vysílání, můžete také SMS-kovat na číslo 775 132 132 nebo také můžete použít e-mailovou adresu živě@proglas.cz. A tady je další písnička, tentokrát Brno je zlatá loď a Ivan Mládek. Thank you.

To byl Ivan Mládek a Brno je zlatá loď. Máte svého oslavence, kterému chcete poslat písničku? Nechte zaznít své přání i ve vysílání. Zavolat nám jej můžete na číslo 739 850 345 nebo můžete také poslat SMS zprávu na číslo 775 132 132 a nebo také e-mail na živie@proglas.cz. Nebojte se nás oslovit a popřát. A tady je další písnička, tentokrát od Jitky Molavcové a Jiřího Suchého, Motýl.

0: proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,

Milí posluchači, máte zhruba půl čtvrt hodinku, ve které můžete zavolat a popřát někomu v živém vysílání, a to na číslo 739 850 345, nebo také můžete poslat SMS zprávu a popřát prostřednictvím této SMS zprávy na číslo 775 132 132, nebo také e-mail, a to na živie@proglas.cz. Tak se nebojte a zavolejte nám. A tady je další písnička, tentokrát od kapely Čechomor z Půlčícího kostelíčka.

0: A já vítám ve vysílání paní Elišku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Chtěla bych vás poprosit o píseň vděčnosti, o písničku pro růžencové společenství z Poteče u Valašských Klobouk. A chtěla bych taky pozdravit ještě, protože jsem dlouholetou členkou, jestli Radka Habáňa, dřívějška Magdu Hauserovu, otce Holíka a hlavně a vás všechny tam. Děkuju moc.
0: Moc krát děkujeme za zavolání a posíláme píseň vděčnosti, tak snad vám udělá radost. Děkujeme také. Děkuji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Napsala nám SMS zprávu paní Jaroslava, zdraví nás a prosí o hezkou písničku pro monsignora Václava Slouka. Rádi pustíme, bude to písnička Hodina usmíření od Žalmana a spol., tak snad se bude líbit.

0: Já ve vysílání vítám asi posledního volajícího, paní Pavlu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Prosím vás, já bych chtěla zahrát paní Markétě Hanulíkové z Dubu nad Moravou a jejímu synovi, ten se jmenuje Jonáš, hodně zdraví, spokojenosti, že na ně myslíme. Ať se mají dobře.
0: Dobrá, moc děkujeme za zavolání a posíláme nějakou pěknou písničku. Může být třeba Měsíční řeka?
1: No tak může, jo.
0: Dobře, děkujeme a rádi zahrajeme. Naslyšenou.
1: Děkuju moc. Naschledanou.

0: krátce po 16. dozněla Měsíční řeka od Karla Gotta. A právě 800 let bylo v Knířově, kam se vydal náš Jožka Javůrek, který je tu se mnou do živého vysílání a za chvíli bude pokračovat s vámi, milí posluchači, ve večerní službě. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Zdíšo, a zdravím taky všechny naše posluchače.
0: Jak ses měl právě v tom Knířově? Co tam bylo zajímavého?
1: No tak celá ta akce se neuvěřitelně povedla. Nejenže vyšlo počasí, které bylo absolutně bez mráčku a bylo doslovným naplněním babího léta, ale samozřejmě celá ta výstava byla nádherně zpracovaná. Ať už to bylo textově, v jedné místnosti místní fary byla zpracována historie od nejstarší písemné zmínky, která je zaznamenána k roku 1226, kdy tato obec je zapisována se jménem Hroznaty z Hinerova. Ta obec je uváděna jako Hinerov. Tak až do současné doby. Ta historie je opravdu poutavá. Byla tam výstava historických fotografií a obrazů. A tolik fotek jsem v životě neviděl, já jsem tedy rodák z Lhůty a Knířova, takže k tomu mám vztah, ale opravdu to na mě zapůsobilo velice dobře. A pak v místní škole byla opět výstava leteckých fotografií, fotografií místní studánky, a věcí týkající se hospody. Možná bych vypíchl takovou velkou zajímavost, které si místní cenili, a to autentický plakát na taneční zábavu z knířovské hospody z roku 1939, který byl v takovém stavu, že vypadal, jako kdybyste ho zrovna vytiskli.
0: Tak to je moc zajímavé. Já si myslím, že se to všem milovníkům historie bude líbit. A ty si o tom natáčel pořad. Kdy půjde? Kdy bude?
1: Pořad se bude vysílat 12. října v 9 hodin v rámci cyklu Před kostelem. Ještě dodám to, že v pořadu vystoupí i vysokomický farář otec Tomšíček a natáčeli jsme i v místním kostele, kde byl varhaní koncert a část z toho koncertu i v pořadu zazní. A samozřejmě tam také zazní přednáška o historii Knířova, kterou vedla jedna z pracovnic místního muzea.
0: Tak to je bezvadné, milí posluchači, zveme vás k poslechu tohoto pořadu, myslím, že se všem bude líbit. A tady je další písnička, Tak abyste to věděl.

Tak to byla Marta Kubišová a píseň Já cestu k tobě najdu si. Doprovázel orchestr Karla Kraugartnera a píseň byla nahrána v roce 1968. Co byste si dali jako desert? Já rozhodně jahody mražený. Zpívat nám je bude Jiří Schellinger.

Hrála nám skupina Folk Team Včera jsem tě viděl poprvé, nahrávka z roku 1975. Teď to bude blues konzumního člověka. Název, který tak trochu odráží dnešní dobu. Hraje ho skupina Nahoru po schodišti dolů band. Solo má Martin Doktor Krajíček a píseň byla nahrána v roce 1983. Ještě dodám, že se jedná o báseň Jiřího Žáčka.

S 16. hodinou a 30. minutou začíná pořad Synkopy na kanapy, ve kterém dnes budeme poslouchat mezinárodní trio, které tvoří maďarský kytarista Csaba Palotai, francouzský saxofonista Remi Sieto a britský bubeník Steve Argueles. Začneme skladbami The Young Poet GM a The Ride.

Posloucháme trio, které tvoří maďarský kytarista Csaba Palotai, francouzský saxofonista Rémi Sieto a britský bubeník Steve Argueles. Inspirací jim při tvorbě byla jiná jazzová trojice v témž obsazení. Američtí hráči Joe Lovano, Bill Frisell a Paul Motion. Jedná se o sestavu bez basy a také bez dalšího harmonického nástroje, která dává všem třem hráčům poměrně velký prostor. Na albu Antiquity, z kterého dnes posloucháme ukázky, se vedoucí role přesouvá mezi všemi třemi hudebníky. Nikdo nemá trvale dominantní úlohu. Z alba, které vyšlo v roce 2019, si jako další dvě ukázky poslechneme skladby Storm in Paris a Brigida.

Představujeme si mezinárodní trio Palotaj, Sieto, Argueles a album Antiquity z roku 2019. Dozněla mimochodem už druhá skladba, inspirována románem Divocí detektivové chilského spisovatele Roberta Bolaña. V předchozí skladbě Storm in Paris se jako host představil violončelista Vincent Segal. Název alba Antiquity znamená starověk nebo dávnověk, ale Chaba Palotaj jej podle vlastních slov zvolil především proto, že se mu líbilo, jak toto slovo zní. Název zároveň dobře vystihuje jeho návrat ke starším hudebním kořenům. Poslechneme si ještě skladby Somerset a V-Game. Hud synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: S 16. hodinou a 55. minutou začíná na Proglasu pořad Charitolk. Aby song vydržel 30 let, nemůže být poplatný době, říká Kateřina Žbirková.
2: Vítám vás u dalšího dílu Charitolku, podcastu o lidech a s lidmi nejenom z oblasti charity. A dnes je mi velkou ctí, že mým hostem je producentka, ale také úžasná dáma, která si myslím, že ten život neměla úplně jednoduchý, ale má ho krásný. Kateřina Žbirková. Kateřino, krásný den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Když se na vás kdykoliv podívám a kdykoliv se vidíme, tak mám pocit, že za A nestárnete a za B, že máte nějakou čerpačku na energii. Tak kde to berete?
3: No, já nevím, no. Kafe,
2: jenom?
3: Kafe a večer prosecco.
2: Jo, tak to je. To nějak, je ten plán a ten recept.
3: Tak nějak mě to, no, nevím, asi to mám v sobě, to má každý v sobě tu jiskru, buď jí má, nebo ji nemá.
2: Máte to, měla jste to vždycky?
3: Asi jo, asi já jsem byla vždycky takový motor všeho, takže myslím si, že to je vrozená vlastnost nějaká, ale pochopitelně, že mám i momenty, kdy energie dojde a musí se někde načerpat.
2: Jsme na půdě Charity Česká republika, kterážto je vlastně, vychází ze slova charita, pomoc. Proč je podle vás důležité pomáhat druhým, pokud to můžeme udělat?
3: Já myslím, že je to obrovsky důležitý a já jsem se to naučila i od Mekyho, který spolupracoval mnohokrát s různýma charitativníma organizacema, byl i patronem některých a tak a viděla jsem, že to má význam, když jsme třeba nějakým dětem předávali šek v nemocnici, doktorům v dětské nemocnici. Jsem viděla, jak prostě jim zářejí v oči i ty děti, když jim tam Meky hrál nebo něco. Takže myslím si, že je to strašně důležité a když můžeme, tak prostě každá pomoc, ať už materiální nebo nějaká emoční, nebo prostě udělat dobrou náladu a radost někomu způsobit, že to má význam a že nechci říct, že pro nás samotný vevnitř to má taky velký význam, no. Nejenom pro ty lidi, kterým pomáháte, ale myslím, že cítit se dobře z toho.
2: Myslíte si, že známé osobnosti mají jakousi společenskou odpovědnost a že by měli využívat i tu svou pozornost právě tímto směrem?
3: Já si myslím, že nejenom známý osobnosti, ale myslím si, že známý osobnosti můžou dávat příklad. A že to je vlastně jejich taková moc, že můžou ukazovat, jak by to mělo vypadat. Takže mají určitou takový předvoj by to měl být. Tak samozřejmě není to tak, že by měli pomáhat jenom ty známý osobnosti. Myslím si, že každý by to měl zkoušet na té úrovni, který je schopen. Ale ta známá osobnost jim může ukázat, jak nebo tomu nějak na pomoc přivést k nějakému tématu například.
2: Můžou jít příkladem, můžou být dobrým příkladem.
3: Je to tak.
2: Setkala jste se vy někdy s nějakým příběhem člověka, kterému konkrétně nějaká buď vaše nebo pomoc blízkého okolí třeba zachránila život nebo mu pomohla překlenout nějaké složité období?
3: Teď si nespomenu, jako samozřejmě třeba teď sleduju na jedné ze sociálních sítí takového mladého kluka Matuše, který se potýká s leukémií a který prostě nějakým způsobem každý den svůj, který strávil v té nemocnici, mapoval a získal spoustu jakoby podporovatelů. Náhodou se mi ukázal a já jsem mu poslala písničku od Mekyho Fair Play, životně hrá fair a i tak stále ver. A jemu se to hrozně líbilo, strašně hezky mi napsal zpátky a já jsem pak vzala takovou kolekci vinilů, knížky a to a odvezla jsem mu to do nemocnice v Bratislavě. Neviděla jsem ho, že ho k němu nepouštěli jen tak běžní návštěvy a on potom zase o mně mluvil, že jsem mu poslala ty Mekyho věci a že ho to povzbudilo a já jsem měla takovou radost, jakože ho aspoň na chvíli člověk vytrhnul z toho, že tam je sám někde zavřený a to jsem ráda, že se mu teď daří líp, že už je po transplantaci. Takže jsou to takové věci, neříkám, že mu zachrání život tyhle věci, ale rozhodně mu to pomůže prostě v nějakým těžkým období a to si myslím, je dost úloha jako každýho nějak
2: no,
3: pomoct.
2: Dovolím si v tomhle případě nesouhlasit, protože si myslím, že jste možná pro něj udělala možná víc, než kdejaký lék, protože víme, že za A hudba léčí a za B, že právě to, že si na něj někdo takhle vzpomněl a že ještě dostal to, co by asi jen tak nikde nekoupil, ještě po vašem manželovi, což je vlastně ta věc, že jo, skvělá hudba, takže mu mohlo to přispět k tomu, že se mu daří líp.
3: Já doufám a věřím tomu a sleduju ho dál. Každý den mu posílám 4 lístek do zprávy.
2: Každý kolem sebe máme nějakého člověka, který si prochází nějakým složitým obdobím, ať už vážnou nemocí nebo psychickými věcmi. Byla jste vy někdy v situaci, kdy jste si řekla o pomoc nebo potřebovala jste pomoc?
3: Tak asi každý potřebuje někdy pomoct. Já zatím jsem nepotřebovala nějakou pomoc od nějaký instituce, ale samozřejmě dnes a denně potřebuju pomoc ve věcech, kterým nerozumím a který mě trápí. Momentálně přestavba domu, kde pořád jakoby potřebuju pomoc něčím, protože tomu nerozumím a ani se do toho radši nepouštím. Takže určitě a co se týče nějaký pomoci, tak víte co, když máte nemocný dítě nebo, což taky se mi stalo, když byly děti malí, potřebovala jsem rychlej odvoz někam. Moje děti byly takový, že pořád měly něco na šití, takže jsme jezdili běžně do Vinohradské nemocnice. Mimochodem pro Vinohradskou nemocnici tam jsem v nadačním fondu Janele ve správní radě, kde jsme pro ně dělali dražbu, vybrali jsme nějaký peníze a taky vlastně se snažím pomáhat. Meky hrál mnohokrát ve Vinohradské nemocnici, třeba v době covidu pro zaměstnance na place venku, kde se nemohli dělat nikde jiné koncerty než venku. A za 10metrovým odstupem byl každý.
2: Aby náhodou.
3: Jo, přesně tak. Takže jo, pomoc potřebujeme všichni v nějakou chvíli a zatím jsem tu kritickou ještě neměla klepu.
2: Lidé třeba rádi pomáhají, ale pak narazí třeba na nějakou podivnou instituci nebo podivnou nadaci. Můžou se stát i obětí podvodu. A pak jim to třeba zabrání, aby pomáhali dál. Máte vy třeba recept na to, jak si ověřovat, pokud to jde, pokud byste třeba chtěla vypomoct, kde ano a kde ne? Nebo setkala jste se někde s něčím takovým, že jste se spálila, nebo jste si řekla, a ještě, že jsem to neudělala, protože bych šlápla vedle?
3: Je to těžký, to máte pravdu. A jako je toho teďka hodně, protože samozřejmě na těch sociálních sítích se šíří i všelijaký fejkový odkazy, který vás lákají na stránky něčeho.
2: A i kvůli AI dneska je trošku
3: rozpoznatelný, co? Přesně tak. Takže jako je to těžký, musí si to člověk ověřovat. Nejlepší je prostě z více zdrojů si to ověřit a například při všelijakých falešných stránkách na těch stránkách kliknout taky na něco jiného a zkusit, jestli to někam vede a tak dále. Je to těžký. Já sama na to recept mám jediný, zkoušet si to všechno ověřovat z různých stran. Mně se to samozřejmě přišly mi i takový podivný SMSky do mobilu, který mě lákali k nějakým klikům a odklikům, ale člověk musí opravdu být opatrný. A mně se teda nestalo, že by mě někdo napálil, ale já jsem ani nikdy neklikala na takový podivný odkazy, takže jsem se nedostala do toho dalšího levelu. Ale vždycky to ověřovat. Říkám to svojí dceři, která párkrát na něco takového klikla. Tak jsem mi říkala, podívej se ještě, zadej si to do jiného vyhledávače, podívej se jinam, jestli to existuje. A taky mi říkala, měla si pravdu, je to nějaká blbost. Jo. Takže všechno opatrně, člověk musí být dvakrát opatrný.
2: Jste několik desítek let prožila po boku jednoho z nejvýraznějších lidí tady u nás v Československu, skvělého hudebníka, ale i člověka. Jaký byl život před Mekim, s Mekim a po Mekim?
3: Já nevím, před Mekim jsem byla dítě, jo.
2: Dobře, no.
3: Takže vlastně ani nevím, co jsem. Já jsem Mekio poznala, když mi bylo 18. Ano. Takže v podstatě předtím jsem žila s rodičema a vlastně byla jsem dítě, jo, a student potom. No a s Mekim to bylo na začátku vlastně, všichni říkají, že jsem ho manažovala tak, ale na začátku, když se nám narodili děti a mně se narodili ve 23 Linda a pak v 27 David, takže hned po vysoké škole jsem měla děti, No, takže jsem vlastně nemohla nikoho manažovat nebo zjezdit s Mackie. Hmm. Tak já jsem byla de facto maminka na plný úvazek a tím, že Mackie jezdil a nebyl doma často, tak a já jsem neměla žádný chůvy. Takže to byl, takže jsem žádná manažerka nebyla. Jsem byla prostě máma, co rozváží děti na kroužky a ráno jim připravuje svačiny a pak je vyzvedává ze školy, ze školky a tak dále. Takže to, až když ty děti jim bylo tak přes těch 10 a už začaly chodit do té školy sami, i ty kroužky zvládaly, tak, tak postupně jsem se tou manažerkou stala, ale pak to teda zase bylo výživný, protože ten Mackie mě zaúkoloval, takže to byla taková velká jízda, hodně pracovní, protože Mackie byl workaholic a nedalo se prostě u něj usínat jen tak a vlastně nebyl moment, kdyby nepracoval, byť jsme třeba měli volno, někde jsme spolu byli ve Francii, v Paříži nebo tak, tak pořád mu to šrotovalo v té hlavě, takže ten život s ním byl hodně náročný. I jako fyzicky prostě to všechno dávat, asi proto mě to vycvičilo, takže ten život po Mackiem ale byl mnohem těžší, protože já jsem spoléhala na něj, jako měla jsem za prvé rádce, který byl mnohem zkušenější a starší a věděl už některé věci, takže mě varoval před některýma věcma. Taky jsem se s ním mohla poradit kdykoliv a vlastně potom jsem, já jsem celý svůj dospělý život byla s ním jenom, takže když odešel, tak já jsem byla, chvíli jsem tak jako vrávorela, protože jsem nevěděla, jak to budu zvládat, jestli to vlastně vůbec sama zvládnu, co budu dělat, jestli budu dělat ten managing nebo ne a jak to prostě vyjde. Takže myslím si, že ten první rok jako byl takový, že jsem se rozhodovala, vlastně dodělávala jsem ty věci, které on měl naplánovaný, ale zároveň mě oslovila už Leny, abych s ní spolupracovala, ale já jsem jí řekla, ať mi dá ten rok, že vlastně teď musím dodělat tyhle projekty a vlastně ten rok jsem se rozhodovala, co budu pak dělat, jestli

0: ale na druhou stranu asi s Mekem krásným, protože všichni lidi, s kterými jsem mluvil a viděl jsem, setkal jsem se s ním dvakrát, jen tak jako, že jsme byli představeni, tak říkali, to byl strašně hodný člověk, že vlastně nikdy nikoho nepodrazil a ke všem se choval hezky.
1: Snažil se o to. On by vám asi řekl, že mohl někomu třeba i nevědomky ublížit.
0: Ale tak ublížit. To můžeme všichni, to
1: se stane. A že kolikrát i o tom třeba zpětně přemýšlel, že si něco neřekl někomu, co by ho mohlo zranit nebo tak. A to je zajímavé, že teď jsem někde četla v souvislosti s humorem něco, že humor je nekonečný, že si můžeme dělat legraci úplně ze všeho a tak dále. Já si myslím, že ano, humor nemá hranice, ale ty hranice bychom měli mít my. A ty, každý v sobě nějaký ty hranice má. A Meky se snažil ani tím humorem, a párkrát samozřejmě, protože byl Brit a Britové rádi mají takový břitký humor. Ale pozor, to je břitký humor, ale i směrem k sobě. A to je jiný, když si děláte srandu sám ze sebe. A než z někoho jiného, tam už musíte mít nějakou empatii a jako zkusit si představit, co to s tím druhým třeba udělá. Jo. A to Meky kolikrát jako zvažoval a párkrát vím, že i litoval nějakých forků, který udělal, protože a potom vydal desku Empatia. Protože mu to leželo v hlavě, to vciť a napsal i písničku Empatie, že do těch druhých, empatie je cit, do těch druhých se vcítit se do někoho a to hodně řešil a myslím, potom, když jakoby se aspoň o to snažíte, tak se vám to někdy povede.
0: Jak jste řekla hezky, ano, měli bychom mít nějakou klapku a navíc asi si vždycky bychom si měli uvědomit, z koho si děláme tu legraci, jestli ten člověk není starý, nemocný,
1: přesně
0: v jaké
1: tak
0: situaci, protože to může zranit jeho i to jeho okolí.
1: Přesně tak.
0: Jaký byly poslední chvíle s Mekim? Stačili jste si třeba i říct věci, které jste si do té doby nestačili říct?
1: Já myslím, že takhle to nebylo, protože vlastně tam nebylo jasný, že jsou to poslední chvíle, takže jako my jsme jeli do té doby, co Mekim mohl a jako by nebyl opravdu nemocnej, tak to bylo velmi pracovní anebo i osobní, ale tam nebylo něco, že pojďme si teď rychle něco říct, protože zítra bude pozdě. A potom už Meky byl v podstatě tak unavený, že pospávala, tak nějaký fatální věci mezi náma neproběhly.
0: Můžu se zeptat, protože to proběhlo médii. Nová láska.
1: To je hrozná blbost.
0: Je to blbost, ale nebo jak to je? A navíc, jestli člověk, který prožil kus života s takovou osobností a už je v nějakém věku, byť vy na to nevypadáte, vy jste mi prozradila, kolik vám bude, já vám to nevěřím, to mi chyba v občance, tak se přece asi nebrání zamilovat se nebo aspoň mít někoho, s kým je mu dobře.
1: Ne, já se vůbec nebráním, to vůbec ne. Já jsem otevřená vlastně všemu a i nějakému vztahu, ale takové věci musí prostě přijít, si myslím. Jo. A můžou, a třeba nikdy nepřijdou, anebo přijdou v jiný podobě, než třeba to bylo s Mekim, nebo ještě před ním jsem samozřejmě chodila s někým a tak. Takže jako řekla bych, že ty vztahy jsou různý, já se ničemu nebráním, taky neříkám, ale jako, že v médiích mě vyfotili s mým velkým kamarádem dlouholetým Mikim a hned to bylo, že novej vztah a to.
0: Pomalu svatba.
1: Hrozně se mi líbilo, že mi to lidi přejou. To je super. První věc. To jako je super a jako děkuji jim, jo. Ale rozhodně žádnou svatbu nechystám ještě.
0: Říkáte si, že Meky je kdesi a někde tam? Radíte se s ním? Když třeba fakt si nevíte rady, tak povídáte si?
1: Já se s ním neradím, protože vím, že mi neodpoví, ale kladu si tu otázku, co by tomu řekl a jak by asi zareagoval. To jako mi občas zvlášť, když se to týká nějakého projektu, který s ním souvisí, jak by to asi pojal nebo jak by to, co by na to říkal. Ale že bych jako vyloženě s ním mluvila, to úplně ne. Někdy s Martou, se zpěvačkou, která s ním zpívala, co bolí, to přebolí. Když jedem autem a něco se nám stane nebo něco, tak si vždycky říkáme, to by se nám Meky smál nebo něco takového, nebo on se nám tam nahoře určitě směje, že se nám tohle nebo tamto stalo. A nebo vzpomínáme na jeho hlášky v autě, co nám říkal, jo, řídí dvě blondýny a tak.
0: Až takhle.
1: No, takže si z nás dělal legraci, že je to auto bez řidiče a tak, ale my jsme věděli, že jsou to fórečky, takže my jsme se nějak neuráželi a nechali jsme mu to. A taky jsme z něj dělali legraci, protože prostě v tom autě, když trávíte hodiny, tak přijdou různý situace. No,

0: že myslím si, že nevím, jestli mám na to věřit, ale já si myslím, že někde tam je. Hmm. Že nás pozoruje.
1: A drží vám palce.
0: Jo, jo.
1: Máte dvě děti. O synovi vím, že je velmi talentovaný a jde vlastně ve stopách tatínka. Co dcera?
0: Naše Linda je můj takovej support domácího typu, neboli bydlí se mnou v domě a stará se o naše zvířata. Máme dva psy a dvě kočky a vlastně když já jsem pryč, tak ona šéfuje celý barák, zvířata, mojí maminku, který je 83, takže i o ní jakoby se stará nebo jí pomáhá. Naštěstí maminka je velice čilá dáma, ale občas jde s ní na oběd a tak. Takže je to takový můj domác, je zaměstnaná v mojí agentuře Miro Agency, ale je to vystudovaná paní učitelka ve školce. Má pedagogickou, střední pedagogickou školu, taky chodila do školky, teda chodila tam třikrát týdně, dělala angličtinu s dětma, byla tam taková asistentka. Takže ona se moc nehrabe na pódium, tak není to takový předvádivý typ. Teď se mi teda donutila, že v Luxoru bude křtít Mackieho reedici dětského alba Songs for Boys and Girls, protože když si ho křtila, když jí bylo 8 let, a když to vyšlo, to album, tak ho křtila. Ještě mám fotku, kde je s Tomášem Filipem z Universalu, jak to napolejvá, tak se mi teď přemluvila, že po 30 letech, 28 letech, znovu pokřtí ten album a byla z toho úplně vyřízená. Musíš mi říct, jak to mám udělat a tak. Takže ona má trému z těhle věcí.
1: Vás zaměstnává mimo jiné vaše agentura. Vy jste kromě toho všeho možného spoluproducentka nového krásného filmového příběhu, respektive dokumentu Báry Basikové, který jsme viděli, byl senzační. Co vás to napadlo?
0: No, to vzniklo úplně zase přirozeně a vůbec to nebyl ani můj nápad, ale vlastně ten film je taky dokument o zpěvačce a s tím štábem a vůbec s tím týmem tý produkční společnosti Negativ, jsme točili film Mackie. A to byl taky dokument, ano, který točil Šimon Šafránek. A my jsme se při tom natáčení spřátelili s Katkou Černou a Pavlem Strnadem, který jsou vlastně vlastníci Negativu. A nějak tak jsme, já jsem scháněla různý práva, ještě předtím Kingskate dělali o skejťácích, kde jsme taky nějak, jsem jim pomáhala s právama na ty písničky, které tam zazněly. No a pak za mnou přišli, že dělají tu Báru a že taky tam mají nějaké písničky. A že jestli bych jim s tím nechtěla nějak pomoct a tak. Tak jsme se tak dohodli, že nějak se pokusím jim přispět i znalostí toho, že přece jenom to jsou filmaři. A když se to, je to dokument o hudbě nebo o tom showbiznisu, tak tam zase já mám spoustu kamarádů a známých a umím to prostě udělat tak, abych jim pomohla s věcma, který oni zas tak běžně nemají. Takže tak zároveň jsem prostě nějak přinesla nějaký partnery do toho filmu a tak. Takže jsem se stala koproducentkou, stejně jako u filmu Mackie jsem byla koproducentka. No a hrozně mě těší, jednak jsem víc poznala Báru. Je to skvělá žena. O to víc, jakoby před ní skláním se, když jsem viděla ten film. Skvělá žena je i Helenka Třeštíková, o který Mackie říkal, že je to neuvěřitelná paní, že drží pravda. Prostě 30 let vydrží u jednoho tématu, že mi říkal, mě by to po 5 letech přestalo bavit.
1: No, po 5 dnech.
0: No, přesně. A takže obě dvě jsou fantastický, tak jsem ráda, že aspoň trochu jsem jim mohla pomoct a že jsem u tohohle projektu a doufám, že se tomu filmu bude dařit, protože je fantastický a jsem, viděla jsem ho po 6. teď v Lucerně na premiéře a pořád u toho slzím. Jako.
1: Bára se mimo jiné taky věnuje přes charitativním akcím a pomoci, ale co jste si řekla, když jste ten film, ten dokument, který vlastně mapuje téměř 50 let jejího života, viděla poprvé? Ne, jako už ostrý střih, tak jak to mělo být. Co vás napadlo?
0: No, já jsem, za prvý jsem spoustu věcí nevěděla, taky nečtu bulvár, takže jsem vůbec nevěděla všechny ty peripetie vztahového typu, co měla. Takže to není jednoduchý. A potom, ono to má takovou emoci, to nese velkou. Takže jsou tam takový tři místa v tom filmu, který každýho dostanou. A ten konec je úplně jako fakt, já vůbec nejsem dojímací typ, já jsem jako realista a fakt jako málo kdy ukápnu slzu. Mm-hmm. A tentokrát poprvé, když jsem to viděla, tak jsem z toho byla úplně jako, myslím, že jsem chvíli musela sedět a říkat si, jako, že to je silná výpověď. Mm-hmm. A zase úplně jiná, než třeba byl film Mackie, protože ten byl hodně o tom muzikantovi a o té hudební stránce. A tady to bylo zase trošku takový, jakože o tom ženském osudu, který vlastně my neseme spolu, máme ty děti a tak dále. A ten film Mackie byl hodně o muzice a o muzikantovi a film o Báře je film o ženě.
1: Ano.
0: A o jejich vztazích, o jejich myšlenkách, pocitech a samozřejmě jako zpěvačka, ale ten ženský osud prostě je trošku silnější, bych řekla, těžší takovej, takže bylo to něco úplně jiného prostě.
1: A řekla jste si třeba s dovolením, když jste viděla ten film o Báře, jaký štěstí jsem měla, že jsem vedle sebe měla takového chlapa, ať třeba se během života stalo cokoliv, ale že ona opravdu na ty muže neměla štěstí a přesto je to velmi silná žena, která je fantastická zpěvačka. Jo, že člověk si asi uvědomí i mnohé.
0: To já si to uvědomuji pořád, že vlastně jsem měla štěstí, že jsem potkala někoho, s kým to fungovalo a že to samozřejmě v každém vztahu jsou up and downs, takzvaně. Takže člověk to ustojí, myslím si, ale že je to i taková schopnost člověka za prvý dobře otipnout, koho si bere nebo s kým je. A bohužel Bára měla tu smůlu, že vždycky potkala někoho, kdo prostě se po čase ukázal, že nebyl úplně pro ní vhodnej, respektive, že jí trápil nebo něco takového. Takže možná je to taky trochu v ní, ale to člověk neovlivní, to si asi s tím úplně nemůže pomoct. A já jsem ráda, že mně se to povedlo, no, ale bylo to těžký, taky to byl boj. Jako 35 let jen s někým vydržet.
1: Ale stálo to za to, ne?
0: Jo, jo, bylo to krásný, ale byly okamžiky, kdy si člověk jako kladl otázku. Ale já jsem vždycky věděla, že u Mackieho to bylo super, že on každou těžkou chvíli dokázal tím fórkem zlehčit. A nějakým způsobem měli jsme ten základ dobrý a tím pádem to vydrželo.
1: Vy se věnujete té své produkční činnosti, ale tím pádem se věnujete a pomáháte ještě jedné úžasné ženě, naší ambasadorce Dáše Zázvůrkové. Chystáte velkou věc v obecním domě. Proč jste si vybrala zrovna Dášu pomoct jí?
0: Dášu já znám, mě se známil s Dášou Libor Pešek, když dělali s Mackiem symfoniák v Lucerně, Libor ho dirigoval, tak si pamatuju, jak dneska, že tam přiběhla Dáša a prostě nám ji představil Libor a tak. A od té doby vlastně postupně se z nás, byli jsme několikrát spolu s Liborem a s Mackiem na večeři, stali se z nás kamarádky. Mackie si zase s Liborem strašně rozuměl, povídali si o hudbě a tak, to bylo prostě nekonečný hovory. No a potom Dáša je mě jednou, a to ještě byl Mackie, poprosila, jestli bych jí nevydala CDčko. No tak jsem jí vydala CDčko, její první Miracle 9. A Mackie říká, to je zajímavý, že ta Miro Agency mě nikdy nic nevydala, ale Dáše se to tady vydává. Já říkám, ty jsi neřekl, že ho Dáša si řekla. Takže Miro Agency, jediný CDčka, co vyšly, tak byly Dášiny, jo. Miracle 9 a pak bylo, věřím, Vrské lepší příští. Takže to bylo moje Miro Agency. Tak vlastně tím to začalo. Ale bylo to spíš na té kamarádské bázi, protože já jsem neměla čas nějak se jí plně věnovat, takže Dáša si v podstatě všechno dělala sama. Já jsem to jenom vydala a trošku jsme párkrát jsem jí navedla například na producenta Honzu Horáčka, který jí produkoval skladby, teď na producenta Aleše Zenkla a tak dále, nebo grafika jsem jí dohodila. Tak jsem jí pomáhala, no a pak Dáša říkala, že by chtěla mít nějaký větší koncert. Přemýšleli jsme kde a já už jsem měla za sebou koncert Leny v obecním domě, velmi úspěšný. Tak jsem jí říkala, tak pojď, tak zkusíme ten obecní dům. A ona, Dáša, v tu chvíli měla takový projekt písniček Hany Hegerový a navíc ještě posvěcení Hany Hegerový v její knížce, že Dáša jako by to mohla zpívat, že je s tím spokojená, jak to interpretuje paní Hegerová. No tak jsme si řekli, že když bude mít paní Hegerová nedožitých 95, takže udělejme k tomu koncert, udělejme to, doplníme tam i nějakou Dáši písničku a tak. A myslím si, že jsem ráda, že jsem měla dobrý čuch, protože to máme skoro vyprodaný, ještě nějakých pár lístků, protože jsme přidali nějaký řady, co byly pro kamarády, tak kamarády jsme vyhodili a ještě pár lístků tam zůstalo.
1: Takže kdy se můžeme těšit?
0: No, je to 26. října v obecním domě a vlastně týden předtím 20. října tam mám Miroš Birka Symphonic Night, takže já se potom do toho obecního domu nastěhuju nějak tak v půlce října a strávím tam hezký podzim.
1: Co myslíte si, že dnešní mladí lidé, mladá generace hledá v hudbě? Změnila se zásadně nám ta generace, to je jasný, ale pozorujete to?
0: Já si myslím, že bychom se jich měli jich zeptat, co hledá v té hudbě. Já si myslím, že každá doba má svoje a já myslím si, že oni žijou daleko rychleji samozřejmě, takže i to, jak vnímají hudbu, je trošku jako jiný než my. Oni si nepustí celý album, nebo abych nikomu nekřivděla, určitě jsou ty, co si pustí, ale ve velké většině jsou to singloví lidi, který mají jednotlivý písničky, playlisty, který jim nahazujou prostě ty streamingové platformy a tak. Takže je to trošku takový zrychlený, ale jinak si myslím, že hudba působí vždycky to, že někomu pomáhá nějakých chvílích a že baví. To se asi nezměnilo.
1: Chtěla byste dneska být, Kateřino, takzvaně mladá?
0: No takzvaně bych chtěla, jako já bych si to klidně zopákla od takových 20 až do teď. Jako, já si myslím, že moje maminka říká, že je spokojená v každém věku. Já jsem spokojená i v tomhle věku, zároveň ale vím, že stáří, který je na dohled, není žádná legrace, jak se říká, stáří není pro zbabělce. Takže tam teprve směřuju, ale už ho vidím.
1: Jako, že by klepalo, no nevěřím. Ale říkala jste si třeba, jak bych chtěla prožít třeba ten důchod, nebo jak bych chtěla prožít, co by vás bavilo, co by vás těšilo, kromě toho, co děláte, děláte toho hodně. Ale máte něco, na co jste neměla čas, peníze, prostor? Je něco takového, taková libůstka?
0: No, je. I když slovo důchod v naší branži neexistuje, vlastně. To jako nevím. Myslím si, že jako asi tam nedojdu úplně do takového bodu. Ale co mě třeba hrozně mrzí, že já jsem byla jako holka a ještě když byly děti úplně malí, tak když šli spát, já jsem byla obrovský čtenář. Jako jo. Já jsem přečetla knížku za večer a přečetla jsem mraky věcí. A já, jak se to zrychlilo všechno a i no, že od počítače, mobily a tak, tak já prostě prokrastinuju na tom a strašně málo čtu. V podstatě skoro nečtu a strašně mě to jako štve, protože mi spousty věcí, jako těch klasických věcí, to mám přečtený většinu z toho, co jsem chtěla. A ne, ale některé věci bych si chtěla přečíst znovu, anebo nějaké nové věci. Já prostě nemám na to už energii. A to bych chtěla, že třeba někdy, když budu mít ten čas a povede se to...
1: Na ten důchod,
0: jo, takže bych si přečetla nějaké knížky, které tam mám na nočním stolku vyložený a nemůžu je otevřít, protože buď teda koukám do telefonu, nebo padnu mrtvá úplně do postele.
1: Co cestování? Je něco takového, kam ráda se vracíte, nebo naopak objevujete?
0: No, já nejsem takový cestovatel, co by rád cestoval do exotiky nebo do dalekých krajů. To prostě není pro mě. Ale mám ráda velký města. Takže co jsem neviděla, a to mi každý říká, fakt, jak je to možný, ty jsi ještě nebyla v Římě. Tak to jsem teda nebyla a to je moje, co mě teď čeká, si naplánovat cestu do Říma.
1: Že byste zaklepala u papeže a řekla byste, jsem tady?
0: Já bych řekla, ahoj Říme, já jsem tady, protože jako to jsme plánovali už s Mekim, pak jsme to nestihli a teď pořád si říkám, to je prostě ten deficit. Já už jsem viděla Paříž, viděla jsem samozřejmě Londýn, New York a tak dále, ale Řím, to je taková moje vysněná meta.
1: Máme tady podzim. Je pro vás nějaké období, jednodušší a některé složitější, nebo to berete v tom roce tak jako, že ani nestíháte sledovat, protože toho máte tolik?
0: Ne, já podzim nemám moc ráda, jako to od jak živa, protože prostě zima přichází, když začne pršet. Teďka takovýhle podzim, co teď je za oknem, je krásný, ale
1: ne,
0: jak začnou
1: poštěstí,
0: plískavice, tak deprese přichází vždycky, ale asi nejlepší pro mě, já mám nejradši léto, jsou lidi, co mají radši jaro, já jsem takový letní typ, ale jak zásadně mě to neovlivňuje, jako podzim je nejméně oblíbený. Tak.
1: Když jsme se ještě bavili o těch mladých lidech, tak co byste poradila, pokud byste mohla dnešnímu mladému člověku, který se chce věnovat umění, třeba hudbě, jak dál, nebo jestli je důležitější talent, vytrvalost, štěstí? Co má dělat takový mladý člověk, který chce být aspoň trochu úspěšný?
0: Myslím si, že závisí samozřejmě na nějakých oblastech. V některých oblastech musíte studovat. V některých oblastech vám stačí nějaký štěstí, ale vždycky musí mít nějaký tah na branku. Musí mít ten motor v sobě, který ho někam... Přesně tak, to s tím souvisí prostě, aby... ale taky, a to říkal Meky, a to jsem si pak uvědomila, vždycky, když o tom přemýšlím, že se musí ten člověk pochopit. Pochopit, co mu jde a na co je vlastně stvořený. A když se pochopí, tak má celý život usnadněný, protože v tom, v té oblasti, v který chce vyniknout... tak a dá do toho tu energii, tak se mu to vyplatí. Když se nepochopí a tlačí se do nějaký prostě kolonky, kam nepatří a nechápe se, tak pak se celý život trápí a pak ho to nebaví a potom zákonitě tomu nedá tu energii a tak dále. Takže je to těžký se pochopit. Ne každý to má tak jednoznačný, že si řekne, tak já umím tady, já nevím, programovat, super, tak budu dělat programování. Jsou lidi, kteří umí spousta věcí a žádnou pořádně a jsou lidi, kteří prostě se nedokážou tak rozhodnout. No. Takže pochopit se a pak do toho dát tu energii.
1: A dneska možná člověk, možná se mnou budete souhlasit, ještě víc než umělec, musí být trochu, tak trochu víc marketér a sledovat ty trendy a vlastně dohnat všecko tohle stačit tomu tempu.
0: No tak on na to může mít lidi. Takže... já si myslím, že mělo by se to vyvážit, jakože být moc poplatný trendům a jakoby být ten marketér trošku ubližuje tomu umění a že musí třeba vlastně ten umělec by až tak neměl být ten marketér. No, bohužel se to stalo, že prostě to je na ně naložený a že tady nemůžete oddělovat někoho, kdo si bude jenom tvořit a o nic jiného se nestarat. Ale myslím si, že třeba Meky, když psal písničky, tak nepřemýšlel o tom, že to bude do rádia. Dneska oni si to vypočítají a řeknou, udělej to přesně tak, aby nám to hráli. No to je prostě špatně, protože je to vypočítaný a to sice zaujme na první dobrou, ale pak to nevydrží. A aby ten song, dejme tomu, když mluvím o písničkách, vydržel 20-30 let, tak nemůže být poplatný jenom té době. Prostě musí mít něco vevnitř. A to tam nedostanete tím, že budete marketácky na to půjdete.
1: Myslíte si, že dneska se hrajou nejenom ty poslední věci Mekyho, ale i ty první a stále jsou vidět a slyšet, že za 20-30 let opravdu někdo z těch dnešních umělců bude moct říct, že ten jeho hit se hraje takovou dobu, že ta doba se totiž strašně změnila, samozřejmě spousta platform a dalších médií. Jak si myslíte, že to bude?
0: Já si myslím, že se to může podařit. To zase bych nechtěla říkat, že ne. Je to těžší, protože je to rozptýlený hrozně a těch věcí je mraky a každý si může vydat skladbu, byť podprůměrnou, a tím zahltit prostor. O to je to těžší, ale je takový přísloví anglický you can't stop the hit, neboli hit nezastavíš. To znamená, že když něco je fakt dobrý a má to na to, tak to může přetrvat, zvlášť když třeba to vytáhne nějaký film například. Písnička ve filmu může zase dostat druhý dech a mně se to stává dnes a denně, že mi zavolají z natáčení nějakého filmu a chtějí Mekyho song nějaký. A znovu se dostane do oběhu. Nakonec Balada o polných vtákoch byla znovu zrozená pupendem pana Hřebejka, protože v době svého vzniku, kdy vlastně byla nahraná a vydaná, tak to žádný hit nebyl. A pan Hřebejk si ji našel a v Pupendu dnes a denně vlastně každý rok Pupendo opakujou a znovu další lidi na to přicházejí, takže myslím si, že může se to stát, když je song dobrý, tak se to může podařit i dneska.
1: Charitolk, tento podcast slaví výročí, čtvrté výročí. Co byste mu a posluchačům a divákům popřála?
0: No, já bych přála, aby jste tady pořád byl takový milej moderátor a aby vás poslouchali a aby to přinášelo to, co má, neboli nějakou pomoc a aby to lidem dělalo dobrou náladu, něco si z toho odnesli.
1: Já moc děkuju, Kateřina, že jste přišla. Přeju hlavně zdraví, ať se daří, ať máte pořád tolik energie a pořád jenom děkuju. Záříte a ať přijde třeba i ta láska.
0: Děkuju.
1: Ať, jak jsme mluvili o tom důchodu, jasně. Až to někdy přijde, ať jste šťastná a spokojená.
0: Děkuju moc a děkuju za pozvání.
1: Děkuju moc. To byla Kateřina Žbirková, producentka, úžasná dáma, náš dnešní host v Charitolku. No a pokud se vám dnešní díl líbil, budeme rádi, když nás podpoříte odběrem, sdílením, lajkem nebo třeba jen tím, že podcast doporučíte dál. I díky tomu se důležitá témata dostanou k více lidem. Mějte se krásně a já se budu těšit někdy příště.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Loukou nad Malou Vrbkou na Hodonínsku nově vede křížová cesta. Dominantou trasy je 5-metrový pískovcový kříž. 14 zastavení tvoří asi 2 metry vysoké kameny, například ze svatého Hostýna, Zlatých hor nebo slovenské Korni. Obrázky jsou dílem výtvarníka Františka Pavlici z Hroznové Lhoty. Maloval je na měděné desky. Klasické biblické motivy propojil s horňáckými kroji a umístil do zdejší krajiny. Proglasu přiblížil.
1: Je to venkovní křížová cesta. Kameně jsou svezené z různých mariánských poutích míst tady z České republiky, z různých kamenolomů. Záměr je takový, že mají vlastně připomínat chudobné horňácko, že oni nejsou otesané, upravené, jsou prostě neopracované, jenom jsou tam vysekané okýnka. V těch okýnkách jsou měněné desky, na které jsem namaloval křížovou cestu. Je to v takovém naivním stylu, tak aby to lidé pochopili. Moderních křížových cest je spoustu, ale já jsem to spíš dělal tak, aby to zapadlo do té horňácké krajiny, protože to je vlastně projekt pana starosty Vavříka. Ta křížová cesta je umístěna na staré kupecké cestě z Malé Vrbky, kdy si malovrbčané zkracovali cestu v minulosti, když chodívali pěšky na jarmaky do Hroznové Lhoty nebo do Veselí. Tam byl starý kříž, ten se obnovil a udělal se nový kříž kamenný, který je vysoký až 5 metrů na hřebenu nad Malou Vrbkou a v délce asi tak 1,5 km je ta křížová cesta. Ty kameny jsou umístěné 100 až 300 metrů od sebe. Já jsem tam dával takové ty horňácké prvky lidové, kdy tam uvidíte první pád, jak Kristus spadl, před ním jsou bedule, pozadí jsou Voušické louky, anebo Orchidové hory, jak se říká našim horám. Tak a třetí pád už je třeba už ten vrbecký kameň, ty vrbecké stodole klasické a už se blíží to je Golgotě. Je to vlastně příběh starý přes 2000 let a záměr byl takový, aby to zapadlo do té krajiny horňácké. Ten pohled vlastně z tého vrcholu krásně čistý, kdy naproti je Kužerovský mlín a v údolí neuvidíte nějaké vysoké napětí, že ta krajina je krásně čistá, takže to tam úplně nádherně zapadlo.
0: Řekl nám výtvarník František Pavlica.

0: Města na Vysočině si připomenou nadcházející svátek svatého Václava koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo ve Světlé nad Sázavou. Poutní bohoslužba v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou bude v pondělí od 17 hodin.
1: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměšským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
0: Upřesnil kastelán náměštského zámku Marek Buš. V kostele povýšení svatého kříže v Jihlavě se ke cti svatého Václava uskuteční v neděli bohoslužba a v pondělí koncert. Na něm vystoupí od 19 hodin jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie s písničkářem Pavlem Helanem.

Krátce před 6. hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Nese téma Hříšníci ano, zkažení ne. Autorem je papež František a čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Matoušovo evangelium mluví v 21. kapitole o podobenství o dvou synech, které otec požádal, aby šli pracovat na vinici. Jeden hned odpoví ano, ale pak nejde. Druhý naopak řekne ne, ale pak se kaje a jde. Co říci o těchto dvou způsobech chování? Jednoho hned napadne, že jít pracovat na vinici vyžaduje oběť a ta obětavost něco stojí a není samozřejmostí, ani když víme, že jsme děti a dědicové. Problém zde však není ani tak v odporu k odchodu do práce na vinici, ale v upřímnosti či neupřímnosti před otcem a před sebou samým. Ve skutečnosti se ani jeden z obou synů nechová bezúhoně. První lže, zatímco druhý chybuje, ale zůstává upřímný. Ten první nechce plnit otcovu vůli, ale ani se o tom nechce bavit. Schovává se tedy za falešný souhlas, zakrývající jeho lenost a zachraňuje mu na chvíli tvář. Je to pokrytec. Vyvázne bez konfliktu, ale podvádí a zklamává otce, znevažuje ho hůř, než kdyby řekl rovnou ne. Je nejen hříšník, ale i zkažený, protože lže. Druhý syn říká ne, ale pak jde, není dokonalý, ale je upřímný. Lépe by jistě bylo, kdyby rovnou řekl ano. On poněkud odvážně projeví svou nechuť. Přebírá odpovědnost za své chování a jedná otevřeně. Díky této základní upřímnosti dochází k poznání, že se mýlil a jde. Je hříšníkem, ale není zkažený. Pro hříšníka vždy existuje naděje na záchranu, pro zkaženého je to mnohem těžší. Bratři a sestry, hříšníci jsme všichni, ale zkažení ne. Maria, zrcadlo svatosti, pomoz nám být upřímnými křesťany.

Poslouchali jsme skladbu Viděl jsem pramen od skupiny Anima Una. Teď to budou Oči své k horám pozvedám, soubor Deše.

0: český filmoví profesionálové vnímají, si myslím, jako velmi důležitou platformu.
1: Loni přilákal plzeňský festival finále 16 400 diváků, meziročně o 500 více. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Jednotlivé vstupné je stejně jako loni a předloni 110 korun. Celofestivalová akreditace stojí 850 korun.

blaze těm, kdo se drží jeho svědectví, těm, kdo ho celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí po jeho cestách.

srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům, když se naučí tvoje zákony, chci dodržet, jen prosím, neopouštěj mě, neopouštěj mě, neopouštěj mě. Mám vše v prchu, krčí se, svým slovem prosím obživně, Lili, čel jsem ti,

0: neopouštěj mě.
1: Jen neopouštěj mě.
0: Neopouštěj mě.
2: Za malý okamžik v 18 hodin a 15 minut vám nabídneme k poslechu zpravodajský přehled Radia Vatikán ve slovenštině. Přeji vám příjemný poslech.

Bylo 18 hodin a 25 minut. Já vás nyní zvu do společenství modlitby růžence dnes za všechny rodiny. A modlit se s vámi bude společenství Stroubka a Neslovic.

0: Dobrý večer, bratři a sestry. Vítáme vás ve společenství modlitby slavného Růžence. Dnešní večer se s vámi bude modlit společenství z farnosti Troubské a z farnosti Neslovice. Ilona.
1: Pepa.
2: František.
3: Bohumila. Marie.
4: Hana.
0: Pokud máte doma nachystanou svíci, můžete si ji s námi zapálit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A nyní vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete vyslovit své úmysly.

0: Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého nade všechno milujeme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
2: První desátek slavného růžence, Ježíš, který z mrtvých vstal, v tomto desátku prosíme za nemocné a za ty, kdo je ošetřují, a za ty, kteří dnes nemohou být mezi námi. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Druhý desátek slavného ružence, Ježíš, který na nebe vstoupil. V tomto desátku prosíme Pannu Marii o posilu pro školáky a studenty, ať čerpají z daru Ducha Svatého po celý školní rok. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Třetí desátek slavného růžence, Ježíš, který Ducha Svatého seslal. V tomto desátku prosíme za biřmovance naší farnosti a biskupa Vojtěcha, udělovatele této svátosti, a také za ty, kteří naslouchají papeži na pastorační cestě ve Francii. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Čtvrtý desátek slavného ružence. Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal, v tomto desátku prosíme o přímluvu za zdraví naší kamarádky Marušky. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Pátý desátek slavného růžence, Ježíš, který tě v nebi korunoval. V tomto desátku prosíme panu Marii, aby se přimlouvala za společenství modliteb matek, které se modlí za své děti a děti na celém světě. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme, kajíce a plačíce v tomto sezavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria.
4: Oroduj za nás, Královno posvátného ružence, aby nám
0: Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
4: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. skrze Krista našeho Pána.
6: Amen.
4: Na úmysl svatého Otce.
0: Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, k Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, zvrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
3: Modlitba za mír ve světě. Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině a všude tam, kde se válčí. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdrav
0: Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Svatá Barboro, pomocnice v nouzi,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Mikuláši, patrone Ruska,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Vladimíre, patrone Ruska a Ukrajiny a patrone prezidentu Putina Zelenského,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Jiří, patrone Gruzie,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Jozafate, patrone jednoty východních křesťanů,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Šarbel Libanonský,
0: oroduj za nás.
4: Svatý Cyrile a Metoději, patroni Evropy,
0: orodujte za nás.
4: Svatý Václave, patrone míru,
0: oroduj za nás.
4: Maria, Matko Boží a Královno míru,
0: oroduj za nás.
1: Požehnání nám udělí František Koutný, farář v Troubsku a v Neslovicích.
4: Na přímluvu Panny Marie, všech vašich ochránců, patronů, a přímluvu svatého Václava, požehnej vás a všechny vaše blízké, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
6: Amen.
1: Bratři a sestry, děkujeme vám za společenství modlitby slavného ružence, přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera a požehnané prožití zítřejšího svátečního dne.

Před malou chvílí bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už u rozhlasových přijímačů vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který bude jako vždy patřit pohádce, modlitbě a samozřejmě i písničce.

Lucinka dneska půjde na schůzku do skautu i s kocourem Bubáčkem. Potřebují odlít co nejvíc zvířecích stop do sádry. Jestli se to kocourovi bude líbit, co přitom zažijí a jak to dopadne, právě uslyšíte.

0: Kocourovi se v tašce vůbec nelíbilo. Stále se tlačil ven.
1: No tak, bubáku, měj rozum a nezlob. Vždyť po tobě zas tak moc nechceme. Otiskneš nám do sněhu tlapku a máš po službě.
0: Lucie slíbila ještěrkám, že přinese na schůzku kocoura, protože dalším úkolem v soutěži o zlatý žalud je odlévání stop. A v okolí čertova mlýna jich tam moc nenajdou. Bubák ale na domluvy příliš nedal. A tak Lucie bude muset nést kabelu oběma rukama před sebou v náručí, aby kocour cítil, jak ho drží, a uklidnil se tím. Už byla na chodníku, Lidka jí přicházela naproti, když se v okně objevila babička.
1: Kam pak, Lucko? Co pak se v takové pěkné, docela nové tašce tahají kocouři? Všechno vám ti rodiče nechají zničit, ničeho si neumíte vážit.
0: Lucie se chtě nechtě musela vrátit a nechat tašku, kterou dostala od maminky pod stromeček, pěkně doma. Ale jinou nehledala. Kocour se jí stejně ponese líp, jenom tak v rukách.
1: No a kam vůbec to zvíře vlečete? Ještě se vám někam zaběhne.
0: Lucie babičce vysvětlila, co se od bubáka v čertově mlýně očekává. Ale ta stejně bručela dál.
1: To jsou dnes všelijaké vymýšlenosti, stopy ze sádry, a k čemu je to dobré?
0: Asi dnes bolely klouby víc než obvykle. Včera, když jí Lucie ukazovala pololetní vysvědčení, babička takováhle nebyla. Pročítala si je pečlivě a dlouze dokonce si nasadila brejličky. A když všechny jedničky spočítala a na zadní straně listiny si ještě přečetla pochvalu za vzorné chování a příkladnou svědomitost v práci, měla pod skly brejliček slzy, jako by Lucíno vysvědčení bylo k pláči. Jenže tyhle babičiny slzy Lucii vůbec nevadily. Naopak, byly jí náramně příjemné.
1: Udělala jsi mi velkou radost,
0: řekla babička a dala vnučce, jak bylo jejím zvykem, za odměnu celou 100 korunu. Ať prý si Lucie koupí, co se jí líbí, jenom když to nebude nějaké další zvíře. Nazmrzlý, popílkem našedlý městský sníh napadal v noci čerstvý, takže všude bylo zářivě čisto, dokonce i na trávnících mezi paneláky. Stromy a keře byly vystrojené jako nevěsty, celé v bílém, s vlečkami i květy. A nebe bylo jasné. Lucie tiskla v náručí kocoura, už byl hodný a příjemně hřál. Začalo jí být veselo.
1: Umíš tu básničku na zítřek?
0: Jakou básničku? Divila se Lidka. Zapomněla na ní, protože byla známá popleta.
1: No přece tu ptáci v zimě.
0: Jo, aha, tak tu asi umím. Jak vlastně začíná?
1: Takhle. Potkali jsme na zahrádce 2 síkorky, 4 vrabce. Bez kabátu, jen v peří, chodí prosit u dveří. Nasypejte skřehlým ptáčkům do krmítka trochu máčku. Věnujte jim kousek loje, přišli si k vám pro oboje.
0: Už si Lidka vzpomněla a tu poslední strofu odříkala sama. Až roztaje led a sníh, každý ptáček bude rád na trávě i ve větvích pro nás květy počítat.
1: Ty, nepřipadá ti, že je to trochu hloupost? Proč by měli ptáci počítat květy?
0: Já nevím. Asi kvůli tomu rýmu. Rád počítat.
1: A možná taky proto, že květiny a ptáci patří k sobě, protože jsou všichni na stromech.
0: Povídá Lucie, aby měla poslední slovo. Zatratí se cesta k čertovu mlýnu svažuje. Sáňkuje tam plno dětí. Na veřejné cestě by se to nemělo, ale daleko široko není na ježdění šikovnější kopec. Lidka s Lucií poznali Gábinu. Plácala s nějakým děvčetem sněhuláka a jejich velké sáně stály bez užitku. Gábi, můžeme se jednou svést? Zeptala se Lidka.
1: K Kliďánko.
0: Lidka, která měla ruce prázdné, si sedla dopředu a za ní Lucie s kocourem v náručí. A už se jede, už se frčí stále rychleji. Pozor! Ječí Lidka, dobře ví proč. Ten chlapík vpředu jde jaksi ze široka, v ruce nese demižon a nedbá, že je cesta úzká. Jestli neuhne, bude zle. Lidka křičí ještě víc, chlapík se ohlédl, ale neustoupil ani o krok, takže zle opravdu bylo. Sáně s dvěma děvčaty a jedním kocourem podlomili pánovi s demižónem kolena. Chlapík prudce dosedl před Lidku, kterou částečně zmáčkl, částečně zatlačil na Lucii. Silně zatížené sáně znásobily rychlost, poražený pán místo, aby brzdil, staral se pouze o svůj demižon, ve strachu tiskl nádobu k hrudi, nohy nechal trčet v povětří a rozumí se samo sebou, že nemlčel. Po výkřiku prvního překvapení pokračoval silně zvýšeným hlasem. Haranti potřeštěný, člověka by to na veřejné cestě zmrzačilo, co vás v té škole učí, cácory! Ke všemu se hned při srážce vysmekl přimáčknuté Lucii kocour a zděšenými skokami

0: pití docela vypadal. Ale hrůza pomyslet, jak bude vyvádět Barborka, až se ukáže, že jsou bez bubáka. Z družinové schůzky se Lucie vrátila domů zcela bez nálady. Odlévání stop se ještěrkám nedařilo. Kocourek chyběl víc, než se zdálo. Šlápoty psů a vran v okolí mlýna byly nezřetelné, rozmazané, nic pořádného. Ani sníh nebyl na takovou věc, jak se patří. Sádra se všelijak roztékala a místo pěkných otisků z prstíčky a drápky měly ještěrky jen jakési neurčité bílé hroudy. Snad jedna vraní stopa se povedla, ale nic víc. Doma otevřela Lucie Barborka. Už byli s maminkou doma, dokonce i táta už přišel. Jenom bubák chyběl. Zbytečně si celou cestu Lucie představovala, že zazvoní a kocour jí přijde s někým otevřít. Nebo že se bude válet v obýváku na pohovce. Nebo že ho najde u pračky na jeho růžové dece. Maminka vyhlédla z kuchyně a podává jí síťovku s peněženkou.
1: Lucinko, ani se nesvlékej. Zapomněla jsem koupit babičce cukr, o který mě žádala. Zaběhni ještě do obchodu, prosím tě.
0: Když přinesla Lucie babičce nákup, pobledlá tvář jí radostí zčervenala. Babička seděla v křesílku a pletla proužkovanou čepici a proti ní v druhém křesílku seděl kocour a předl svoje nic.
1: Tak on je tady, babi.
2: A kde by měl být, když ho taháte do toho mrazu? Věčně mi vřízká na římse a já mu stále musím otvírat.
0: Lucie byla tak ráda, že to všechno takhle dopadlo. A chytrého kocourka, který se už jen tak snadno nestratí, odnesla nahoru.

Ještě že kocourek trefil domů, to byl žal, kdyby se zaběhl. I když, jak víme, u Procházků doma by se jistě brzy objevil další chlupáč. Zítra se ale Lucinka bude kamarádit hlavně s Citrónem a vy uslyšíte proč. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A nyní už vás děti zvu ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Za celý týden ti patří dík, Pane, za to, co jsem od tebe dostal, za každý den, který byl plný radostí a občas i bolestí. Vím, že jsi tím, kdo mě vede a má mě moc rád. Díky, moc děkuji, Pane. Amen. A už vám pro vás, milé děti, hezkou písničku. Jmenuje se Kocour Bruno a zahraje vám ji skupina Už jsme doma. Přeji vám dobrou noc a krásné sny.

neboj, mjau, potkane nice ti, mjau, nestane sve srce klidnje, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila loutko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

Vlny Radia Proglas rozezněla důvěrně známá znělka, která vás vítá u 15. 41. kola hitparády. Pořadem, ve kterém si představíme tři novinky a odhalíme pozice 9 písní, vás provede Josef Javůrek. Na úvod ale připomenu, podle jakých pravidel můžete v hitparádě hlasovat. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Můžete také připsat tip na novinku, kterou bychom měli určitě zařadit. Odpověď na anketní otázku vám může přinést výhru v podobě balíčku CD, ale také možnost sdílení s ostatními posluchači. Hlasy i odpovědi můžete posílat prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Samozřejmě jako vždy nabídneme i tipy na nová alba, koncerty a výhled chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí. Dopřejte si chladný anebo teplý nápoj, pohodlně se usaďte a zaposlouchejte do vysílání Radia Proglas, protože právě začínáme. Představuji novinku na 12. místě, kterou je píseň Nepadáš v podání české písničkářky Petry Žalmanové. Ta od roku 2021 tvoří autorskou dvojici s Richardem Reskem, který skládá hudbu k jejím textům. Na stejnojmenném albu se pohybuje na pomezí folku a popu, staví na melodických písních, osobních výpovědích a srozumitelných textech.

0: co se stane, když tou cestou se dáš, podej mi ruku, neboj, nepadáš.
1: S chladnějšími dny roste chuť uvařit si čaj, zapálit třeba vonou tyčinku a pustit si nějakou dobrou desku. Ale jakou? Díky tipům Milana Tesaře neuděláte chybu. Iránské zpěvačky sestry Mahsa a Marjan Vahdat vydali společné album Heart's Endless Garden. Slovenský zpěvák Miloš Stančík natočil album na pomezí vážné hudby, jazzu a experimentu s názvem Songs. Římským číslem 30 je pojmenováno nové album turecké skupiny Baba Zula. Camino Trunco je název nového alba argentinského kytaristy a písničkáře Marka Grancelliho. A belgická jazzová skupina Echoes of Zoo nazvala své nové album Collective Intelligence. Na 11. místo nasazují novinku Xyndla X a Alice Látkové s názvem Křídla. Single je věnován pocitům rodičů, kteří si uvědomují, že jejich děti dospívají a postupně se vydávají vlastní cestou. Osobně laděná píseň vznikla původně jako Xyndlův dárek pro dceru, ale díky společnému zpěvu získala podobu skutečného rodinného duetu.
2: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty, vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Anketní otázka minulého kola, na kterou se vás Milan Tesař ptal, zněla. Je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a může to být nářeční výraz, slang nebo i něco přímo z vaší rodiny a kterému jinde nerozuměli? Máte nějakou takovou vtipnou historku? Posluchačka Tereza nám napsala. Skoro v každé rodině nebo kolektivu se najde nějaký vymyšlený novotvar. Někdy je jen dočasný, ale někdy se používá relativně dlouho. Já tolik kreativní nejsem, ale často převezmu vtipné nápady svého okolí. Můj kolega například každou chvíli přijde s nějakým novým slovem. Teď si třeba kupuje cestou do práce močku. Chvíli mi trvalo, než jsem uhádla, že jde o moka kávu. Také mi z dětství utkvělo, že rodiče měli známou, která se jmenovala Lada. Když ji otec potkal, tak s ní promluvil a pak nám doma říkal, že mluvil s Ladou Soběslav. Pochopila jsem to až v dospělosti. Naše dítě zase jednou při procházce vidělo skupinku hlučných podnapilých lidí a nazvalo je opilníky. Od té doby se u nás o lehce opilých nebo přiopitých lidech mluví jako o opilnících. Dalo by se pokračovat. Hra s jazykem a tvorbou nových slov je hrozně zábavná a nekonečná. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 41. kola hitparády s názvem Byt 66. Ta je osobní vzpomínkou Kateřiny Marie Tiché na její první pražský byt, kde poprvé žila sama a prožila důležité okamžiky, lásky i zklamání. Single je první ukázkou z připravovaného alba, které zpěvačka natáčí společně se svou kapelou Benjis a jehož vydání je plánováno na rok 2027.
1: Mažu stopy

Představili jsme si všechny tři novinky 15. 41. kola hitparády Proglasu, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne. Teď už ale další odpověď na minulou anketní otázku. Nevím, jak jinde na Vysočině, ale v mém okolí se kolečko na zahradu nebo stavbu nazývá kotouč. Takže když v jiných krajích vyslovím, že něco odvezeme na kotouči, tak dochází k nedorozumění a údivu a nakonec se tomu většinou docela zasmějeme. Děkuji posluchači Marcelovi. Místo deváté, Dorota Nvotová a píseň Krásamota.

Když mám tu čest připravovat hitparádu, tak se vždy nesmírně těším na vymýšlení nové anketní otázky. Dnes mě inspirovala píseň na 8. místě s názvem Můra v podání Beaty Hlavenkové. Zdají se vám sny? A buďme konkrétní, zdají se vám noční můry? Jsou bez výhrad děsivé? Nebo mají humorný podtext? Na kterou noční můru nikdy nezapomenete? Podělíte se s námi o ni? A pokud vám tato otázka přijde příliš děsivá, můžete s námi sdílet i nějaký hezký sen.

Posluchač Mirek nám napsal Taluta, Škarpa, Pangate. Tak to jsou výrazy, které se u nás používají pro slovní spojení příkop u silnice. Děkuji za odpověď. 7. místo patří skupině Papírový draci a stejnojmenné písni.

ležíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá, naděje.

Nabídka koncertů je tu. Na českém turné je v těchto dnech britská bluesrocková skupina Will and the Bandits. Vystoupí 25. září v Olomouci v Bounty Rock Café, 28. září ve Dvoře Králové nad Labem, 29. září v Rýmařově, 1. října ve Valašském Meziříčí nebo 2. října v Poličce. Duo Posthudba představuje na koncertech své nové akustické album. Zahraje 25. září v Meat Factory v Praze, 29. září v Olomouci, 2. října v Liberci nebo 9. října v Brně na festivalu Koma. Houslista Pavel Šporcl má v sobotu 26. září koncert v jeskyni Býčí skála v Moravském Krasu. Výtěžek z koncertu poputuje na dostavbu a provoz školy v oblasti Malého Tibetu v Indii. A kytarista Dominic Miller, známý z doprovodné skupiny zpěváka Stinga, má koncert 26. září v Praze v kině 64 u Hradeb. Vyhlašují 6. místo, píseň Urbex až na ex. Petr Linhart má poslední týden v hitparádě. Bodoval 3x6 kol, což znamená, že pro tuto chvíli končí. Píseň Urbex až na ex tedy dnes zazní naposledy. Už pro ni není možné hlasovat.

Co pro vás chystáme následující týden v pořadu Jak se vám líbí? Čtvrtek 24. září bude patřit rozhovoru s křesťanskou rockovou skupinou Spotlight. V pátek budeme poslouchat koncert zpěvačky a violončelistky Taliro ze studia Proglasu. V sobotu 26. září se zaposloucháme do rozhovoru s písničkářem Alešem Petrželou. V pondělí uslyšíme koncert skupiny Nonsense ze studia Proglasu. V úterý 29. září nás čeká koncert maďarsko-kanadské hudebnice Sofie Lukáč ze studia Proglasu. A ve středu budeme poslouchat rozhovor se skupinou Nevermore and Cosmonaut. Pátá je Markéta Irglová a Petr Rybí-Stoman s písní Proč právě já?

Koncerty se valí přímo k vám. V klubu Jazz Dog v Praze zahraje 27. září skupina Vertigo. 1. října Jakub Zitko s Anetou Langerovou a Dorotou Barovou a 8. a 9. října skupina Top Dream Company. Orchestr B-Side Band představí v pondělí 28. září v kostele svatého Jakuba v Brně nové dílo jazzové variace na svatováclavský chorál skladatele Pavla Zlámala. Zazní také Misa Jazz od Jaromíra Hniličky. Písničkář Honza Přeslička zahraje 1. října v Cross Café u Práce v Plzni a skupina Nevermore a Kosmonaut představí své nové album Teorie mizení 7. října v Café Práh v Brně. Místo 4. Raduza, Stříbrná dýka.

Nastává čas vylosovat dva výherce balíčku CD. Milan Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a kterému jinde nerozuměli, případně na související vtipnou historku. Posluchač Jiří nám napsal: Nevzpomínám si, že by naše rodina měla nějaké speciální slovo nebo slovní spojení, které by bylo pro naše okolí nesrozumitelné. Snad jen, když jsem byl malý, trávil jsem hodně času s babičkou a ta některá slova vyslovovala jinak, než je běžné. Takže když jsem pak nastoupil do školy, spíše jsem měl problémy já. Musel jsem se smířit s tím, že se ku příkladu neříká cerel, egelit nebo revíz, ale celer, igelit a rybíz. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Zdeňka Coufala a také posílám malý dárek. Na třetím místě Filip Pícha s písní Koberec.

0: Filipe, klapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejný.

0: Není možný, Filip přišel včas.
1: Posluchač Pavel napsal: Tuta je sem, jako úplně malý, říkal papučím. Kde jsem k tomu přišel, těžko říci, a sám o sobě bych si to nepamatoval. Pokud se týká nářečních výrazů, osobně snad ani nevím nic tak zajímavého. Z cizích nářečí mi vadí, přijdu díl. To mi jazykový cit fakt nebere. Ale kamarád vyprávěl, jak studoval v Praze a na kolejích tam někdo někoho hledal a dotyčnému řekl, voni jo. A dotyčný nevěděl vůbec nic. Moc děkuji. Na druhé příčce Pavel Čadek s písní Tamten tamto. Hlad.

15. 41. kole hitparády Proglasu neuspěli Tereza Hrabíny, Marek Raček a skupina Zimní pneu. Pojďme ale na opačnou stranu pořadí. První místo, naprosto suverénně, získává skupina Elektra 5, která zabodovala s písní Ty nebo já.

Dnešní hitparáda došla ke svému konci. Ještě než se rozloučíme a zrekapitulujeme si pořadí písní, tak přečtu poslední odpověď na anketní otázku od posluchačky Dagmar. V mém útlém věku jsme se přestěhovali z Brna k babičce na venkov, do kraje Hanácko-Slováckého Pomezí, kde se osobitě mísí hanácké a slovácké nářečí z prvky brněnského hantecu. Je to kraj velmi zpěvný, s četnými zvukomalebnými slůvky jako netia, žundr, šufánek a podobně. Byl právě čas sklizně babičiných pověstných hrušek napoleonek, které se trhaly ještě tvrdé, a aby měly správnou zralost ve správný čas, dávala je babička dojít do zrní, kde nehněly, neschly a byly ukryté před dotěrnými muškami. Když jsem se po nich zháněla, řekla mi: jsou v žigli, už možná půjdo jest. Zotvírala jsem všechna štokrlata s úložným prostorem, našla jen hadry, kartáče, krémy na boty, obrátila vzhůru nohama všechny židle v kuchyni, ale nic. Když jsem se dozvěděla, že nejde o židli, ale žiglu, a ptala se, co to je, řekla mi babička šibalsky: zkus na to přijít sama. Tak mi nezbylo, než přistoupit na honbu za pokladem. Po prozkoumání pár věcí, které se daly otevřít, byla ta následující konečně ta pravá. Nízká dřevěná truhlice na maltě, plná pšeničného zrní. V něm

0: že můžu být tak blízko, že se v tobě ztratím, jako bez provázku drak.
1: Sedmička, papírový draci, papírový draci.

Na šestém místě Petr Linhardt s písní Urbex až na ex. Píseň má poslední týden v hitparádě. Petr Linhardt bodoval 3x6 kol, což znamená, že pro tuto chvíli končí. Píseň Urbex až na ex tedy dnes zazní naposledy. Už pro ni není možné hlasovat.

0: První místo Elektra 5. Ty nebo já.
1: Že to ty nebo já, ten důl tu vzdá.
0: V hitparádě Proglasu můžete hlasovat vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Třem písním, které vás oslovily, udělíte po jednom, dvou a třech bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.

0: Od mikrofonu zdraví Jana Rambousková a vítá všechny posluchače u dalšího dílu z cyklu Před kostelem. Dnešní pořad bude věnován veřejnému intelektuálnímu a kulturnímu prostoru, který vyrůstá z prostředí českých dominikánů a snaží se vést dialog mezi křesťanstvím, akademickým světem, kulturou a současnou společností. Mluvím o platformě Dominikánská 8, která v srdci Prahy už řadu let vytváří prostor pro setkávání lidí různých názorů a zkušeností a společně s nimi hledá, jak rozumět světu, ve kterém žijeme, z perspektivy křesťanské víry. V pražském studiu vítám ředitele této platformy Benedikta Mohelníka a Zuzanu Matysovskou z propagačního týmu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dnes se společně pokusíme reflektovat uplynulou sezonu na Dominikánské 8 a přinést výhled na sezonu nadcházející. Protože bychom tímto také rádi posluchače Radia Proglas pozvali k poslechu pořadů, které budou vždy vysílány v pondělí ve 20.15. Ale mám na své hosty připraveno několik provokativních otázek. Vy jste totiž platforma, která neotevírá jen témata, o kterých je bezpečné hovořit na křesťanské půdě, ale nebráníte se ani kontroverzním nebo složitým tématům a snažíte se o dialog mezi věřícími, nevěřícími, vědou a vírou. Můžete to prosím ještě trochu upřesnit? Jaké je vlastně poselství Dominikánské 8 v současném světě?
1: No, my opravdu chceme být takovým prostorem, který je někde na rozhraní těch, řekněme, oblastí, které jste jmenovala. A když jste používali to slovo kontroverze, tak my rozhodně nechceme být, myslím, že ani nejsme nějak kontroverzní, a nebo určitě nám nejde o nějakou jako prvoplánovou kontroverzi, natož tak provokaci. Ale je pravda, že některá témata mohou některé lidi, zvlášť těch křesťanských kruhů, trochu tahat za uši. Ale za nás není nic, o čem by se nemělo a nemohlo nějak seriózně a citlivě mluvit na křesťanské půdě.
0: Chcete k tomu něco doplnit, paní Matysovská? Čím je Dominikánská 8 pro vás osobně?
2: Já bych navázala na to, co říkal Benedikt. Když mluvil o těch kontroverzích, tak myslím si, že je dobrou křesťanskou tradicí, že zrovna v těch kontroverzích se rodí církevní nauka a že to vzniká právě v těch otázkách doby, které přichází, které si lidé kladou, a je to prostě nějaké živé uvažování v církvi, která žije v nějakém aktuálním kontextu. A vlastně tady není žádný protiklad mezi církevní naukou a současnými, řekněme, kontroverznými otázkami. Takže to naopak vždycky dobře fungovalo společně a tam vznikaly ty nejzajímavější a nejhlubší věci.
1: Možná se si to dá ještě tak trošku doplnit z pohledu do minulosti. Vlastně všechna církevní dogmata vznikají nějak v atmosféře kontroverze, protože se hledá, jak vyjádřit co nejlépe vlastně to, co je obsahem naší víry, co věříme. Takže když vznikne vlastně nějaký problém, nějaká kontroverze, a to můžeme jít opravdu do těch jako nejhlubších dějin, až vlastně do skutků a apoštolů, tak potom to společenství církve díky a na, řekněme, na půdorysu té kontroverze hledá, jak nejlépe vyjádřit obsah víry. A i když se pak nějaká formulace jako najde a vybrousí, tak rozhodně kontroverze nekončí, protože po každém koncilu jsou ještě vlastně kontroverze o tom, co teda to znamená, jak ty jednotlivé pojmy je potřeba zasadit, jak jim rozumět. Takže vlastně bez nějakého porozumění té kontroverze ani dnes vlastně nepochopíme nauku církve. Takže v tomhle smyslu kontroverze je úplně v DNA každého dogmatického vyjádření. A když budeme úplně aktuálního, tak vlastně poslední desetiletí se vedou debaty, diskuze až můžeme říct střety, tedy kontroverze, o tom, jak chápat druhý vatikánský koncil a co to všechno znamená. A úplně nejaktuálnější, že synodalita. To je něco, co vlastně podle papeže Františka a současného papeže vyrůstá z druhého vatikánského koncilu a budou zase jiní v rámci římskokatolické církve říkat, no to nás zavádí někam na cestí. Hmm. Úplně krásný plastický příklad takovéhle kontroverze.
2: Hmm. Já bych jenom doplnila, že hodně záleží na tom, co si pod tím slovem kontroverze představujeme. Můžou to být vyhrocené emoce, můžou to být silná slova, ale to, o čem mluvíme, je spíše nějaká pravdivá snaha o hlubší porozumění věcí.
0: Mm-hmm. Já teda možná navážu na vaše slova, otče Benedikte. Podle toho, jak jste o kontroverzi hovořil, tak mám skoro dojem, že je to něco, co je vlastně užitečné. Dá se to takto chápat?
1: No určitě to je užitečné, protože nás to stimuluje jak intelektuálně, tak taky duchovně. A kontroverze v tom dobrém slova smyslu, tak jak jsem se tady snažil popsat, tak je něco, co jako dává nějaký jako život nebo prostě nějakou dynamiku do prožívání naší víry. Úplně v konkrétních podmínkách tohoto světa, který se pořád nějak jako vyvíjí, posouvá, víra se ocitá vlastně v různých kulturních, společenských, náboženských kontextech v rámci univerzální církve. Takže jo, potřebujeme vlastně neustále takhle to živě vlastně promýšlet, i duchovně prožívat a formulovat. A když máme hlásat evangelium do tohoto světa, tak musíme neustále hledat takový jazyk, kterému ta druhá strana nebo ti, na které se chceme obrátit s poselstvím radostné zvěsti, kterému bude rozumět.
0: Pokud je to tedy užitečné, tak proč se kontroverzních témat lidé tolik bojí? Nebo proč to má takovou skoro až negativní nálepku?
1: No, protože máme rádi jako jistotu. Mm-hmm. Nějakým způsobem jako zakotvení, což je naprosto v pořádku a my to potřebujeme. Jo. A pro někoho ta kontroverze může i prožívat tak, že to tu jistotu nebo tu pevnou půdu pod nohama nějak jako rozleptává nebo narušuje nebo rozechvívá. A vlastně se člověk potom může ocnout v nějakém ohrožení a to je samozřejmě něco, co není nebo nemusí být příjemné.
0: Mm-hmm. Tak teď tomu velmi dobře rozumím a vy se tohoto vlastně nebojíte a otevíráte ta témata. Chcete k tomu něco doplnit, paní Matysovská?
2: Možná bych zmínila takový pojem, který se v tomhle kontextu používá, a to je pojem identity. Lidé se cítí někdy v konfrontaci s věcí, na které nemají odpovědi, vlastně ohrožení v té své identitě, kterou si nějak skládají i v prostředí církve z toho poznání, které mají a které jim i ta křesťanská tradice nabízí. Ale my se právě snažíme nějak přemýšlet nad tím pojmem identita pozitivně, jako ne o něčem, co je potřeba bránit, co je v situaci, kdy nevíme v ohrožení, ale naopak z čeho je možné čerpat jako z nějakého zdroje a být otevřen dalšímu rozvinutí v těch konkrétních otázkách. A vlastně to i psychologicky, myslím si, pomáhá zachovat si nějakou bezpečnou půdu pod nohami v té nejistotě nebo v situaci, když nevím. No a taky se to mnohem lépe dělá ve společenství, když na to člověk není sám. No a takové prostředí bychom rádi vytvářeli, kde mohou lidé, kteří přichází s nějakou identitou, s nějakou hloubkou porozumění věcí z různých stran, mohou být otevření těm dalším otázkám společně a mohou zakusit, že má smysl takhle o tom mluvit, o tom uvažovat.
0: Za malý okamžik ještě vaši platformu posluchačům stručně představíme, především těm, kteří o vás doposud neslyšeli. Ale teď si ještě dovolím otázku, jestli vás osobně nějakým způsobem formují ty debaty, které na Dominikánské 8 probíhají. Jestli sami cítíte, že to vaši identitu nebo váš světonázor nějakým způsobem formuje?
2: Ano, bez toho by to vůbec nešlo. Ta naše představa je taková, že chceme to, co se děje v týmu během přípravy těch setkání, těch debat, to živé přemýšlení, rešerše, setkávání s lidmi, kteří tomu rozumí, tak to chceme vlastně posílat nějak dál a to co zakoušíme jako právě primárně na sobě, tak proto chceme vytvářet prostor, aby to mohli zakusit i další.
1: My takové zkrátce říkáme, že my jsme vlastně ti první beneficienti, tedy ti, kteří mají prospěch z toho, co děláme. A to není to nadsázka, je to zkrátka, ale nadsázka to není a je to pravda, protože my, když zveme ty hosty, tak samozřejmě jako víme, co ti lidé dělají, jak vystupují, čemu se věnují, ale samozřejmě nemůžeme vědět, co přesně budou říkat a už vůbec ne, jak třeba na sebe ti hosté mezi sebou reagují. Tak to je i pro nás, kteří stojíme za tím programem vlastně nové. Je to vždycky nějaká zkušenost a za sebe můžu říct, že jsem se díky tomu vlastně, co děláme, mnoho věcí dozvěděl a v mnoha oblastech mě to někam posunulo a prostě se cítím tím, co děláme, obohacen, možná na prvním místě.
2: Rozhodně to neděláme z pozice, že bychom měli ty odpovědi a chtěli je jenom šířit nebo někoho poučovat. Naopak.
0: Já si myslím, že to ani jinak nejde, takže mám velkou radost, že to takhle říkáte, protože podle mě, kdybyste už všechno věděli a jenom vytvářeli prostor pro nějaké možná ujišťování, tak by to nesloužilo tomu účelu, jak se profilujete. Takže možná teda pojďme teď už se přesunout k tomu představení, alespoň v kostce. Dominikánská 8 není adresa, to je název teda vaší platformy. Proč zrovna Dominikánská 8? Vím, že to vychází z adresy, na které Dominikánský klášter v Praze sídlí, což je Husova 8. Dominikánská podle toho, že je to teda Dominikánský klášter?
1: No, to je taková hra trošku s historií a tím místem. Ona, ta ulice Husova se v minulosti jmenovala Dominikánská a my jsme teda na té Husova 8, za nějakých, nebo v nějakých historických periodách to byla Dominikánská 8, ale jsme Dominikánský klášter, tak to jsme tam chtěli vlastně vtělit. A takhle nějak to vzniklo, vlastně ten název.
0: Pořádáte debaty, koncerty, výstavy, autorská čtení. Co teda všechno spadá do Dominikánské 8?
2: Myslím, že máme 4 takové cílové skupiny a na tom se dá ukázat i, jaké ty různé typy formátů nabízíme. Jednak je to skupina lidí, kteří přijdou do sálu, většinou lidé žijící v Praze. Jednak publikum, ale taky ti hosté, kteří taky jsou vlastně pozváni do té debaty přijít s něčím vlastním a podělit se o to. Pak další skupina jsou lidé, kteří sledují naše záznamy nebo živé streamy a pak záznamy na YouTube nebo poslouchají audioverze. Pak je třetí skupina, to jsou lidé, kteří možná někdy taky sledují ty záznamy, ale hlavně sledují naše sociální sítě a další formáty, které kratší tam nabízíme a které chceme rozvíjet. Tyhle dvě skupiny se nutně nekryjí, ne všichni, kteří nás sledují, tak zároveň sledují ty 90-minutové debaty. A pak je ještě čtvrtá skupina, to jsou lidé v regionech, kteří taky se různě překrývají s těmi jinými skupinami, ale někteří zvlášť se chtějí i aktivně zapojit a třeba ve své farnosti nebo někde ve svém okolí vylepují naše plakáty. Tak to jsou vlastně dobrovolníci, které pořád hledáme. A rádi bychom v budoucnu i s nimi, s těmito lidmi v regionech navázali i bližší kontakt a třeba jednou za čas do nějaké vesnice nebo města vyjeli s debatou.
1: Ta debata, která už tolikrát tady padla, tak takový nějaký jako základní způsob, jak vlastně ta témata uchopujeme, to znamená obvykle pozveme 3 hosty, které svěříme moderátorovi. Dopředu sice nepřipravíme otázky, aby si hosté připravili odpovědi, ale připravujeme koncept té debaty, jako témata, o kterých určitě chceme mluvit. Čiže není to debata ve smyslu třeba nějakého jako politického klání, jo? Tak jak si to dělá, možná i to slovo debata může být trošku zavádějící, nám jde co do obsah nebo styl, spíš o dialog. Mm-hmm. Takže ti hosté je dobře, když přijdou připravení, když vědí, o čem budou mluvit, aby vlastně za ten poměrně krátký čas, by Zuzana zmiňovala 90 minut, ale ta samotná debata je hodinu, že jo, pak půl hodiny na otázky. A když máme 3 hosty, že jo, tak nakonec na toho jednoho z té hodiny vlastně není za tolik času. Takže je opravdu dobře, když ten člověk přijde už s nějakýma tezema nebo promyšlenýma prostě věcma, které chce říct. Tak to je takový ten nejzákladnější formát. Když je to příhodné, je třeba nějaký zahraniční host, tak vlastně to setkání je formou rozhovoru, moderovaného rozhovoru, buď jenom s tím hostem, nebo třeba ke konci přizveme ještě nějakého jako místního našeho jako českého řečníka, aby třeba to, co přichází ze zahraničí, tak nějak jako zakontextoval jaksi pro naše prostředí. A pak máme ještě, vlastně jste zmínila ta autorská čtení, to se týká hlavně poezie, současné poezie, tak to jsou autoři, básníci, potom je to vlastně doprovozeno současnou hudbou, většinou vyučujícími a studenty z pražské HAMU. Knižní salony máme, že jo, tak to je vlastně rozprava nad knihami, které vydává nakladatelství Krystal, tak jako menším kroužku. Spolupracujeme s galerií Joská 14, která je přes ulici, z druhé strany toho našeho areálu, takže jejich výstavy nějak jakoby se rozšíří vlastně do našeho barokního refektáře a do venkovního výkladce, takže společná vernisáž. No, tak jsou asi takové ty nejzákladnější věci, možná Zuzana ještě doplní, co jsem zapomněl.
2: To vlastně, co popisuje Benedikt, tak jsou všechno akce, které cílí na širokou veřejnost. Není podmínkou být intelektuálem, podmínkou je být zvědavý a zajímat se o svět. Ale taky bychom rádi postupně ještě rozvinuli jiný formát, a to je formát seminářů, které bychom nabízeli lidem, kteří se zvlášť ve své profesi nebo nějakým způsobem zajímají o určitá témata a chceme jim nabídnout prostor nějak je hlouběji i za pomocí nějakých hostí nebo textů promyslet a prodiskutovat. To zatím bylo jenom nahodile, třeba v minulém roce byl takový seminář s teologem Andreou Grillem, ale rádi bychom to zařadili do naší nabídky v budoucnu.
0: Jak myslíte, že by měla taková debata vypadat? A máte pocit, že to jako společnost umíme diskutovat s respektem k odlišnému názoru?
1: Umíme i neumíme. Ono se mluví hodně o nějaké rozdělené společnosti, tak obecně, a že to je problém. A Do určité míry ano. Na druhou stranu ten náš přístup je takový, že si neděláme iluze, že může být nějaká jednotná společnost, jako všichni si budou myslet to samé, to bych považoval až za nebezpečné, patologické. Ne, že je rozdílnost a tím pádem i nějaká rozdělenost je naprosto přirozená a je to v pořádku a tak to má být. Jenom je důležité, a o to my se snažíme, jak s tou růzností, různorodostí, která může vést i k nějakým jako nedorozuměním, třeba i konfliktům, protože tomu taky se nejde jako vyhnout ani v rodině, natož třeba v nějakých jako širších lidských společenstvích, tak jak s tím zacházíme. A tam je někde jádro té naší práce nebo představy, vlastně učit se zacházet s tou růzností a rozdílností takovým způsobem, aby to pro nás bylo obohacením. Takže se snažíme o dialog mezi těmi různými obory, ale i pohledy třeba. V rámci teologie můžou být například, že to je jeden obor, ale může být velmi jaksi rozdílné pozice, tak i v rámci jednoho oboru nebo napříč, řekněme nějak interdisciplinárně, zacházet s těmi různostmi. Tak právě, když každý, nebo k tomu bychom rádi motivovali sebe, ale ty naše hosty si uvědomí, jako na čem moje pozice stojí, jaká východiska, jaké mám argumenty, jaká fakta mám po ruce, co už jsou třeba moje interpretace, nebo nějaké výklady, co jsou nějaké možné výhledy nebo návrhy, víc do těch společenských témat, co jsou třeba politická rozhodnutí, protože může být nějaký vědecký poznatek, ale jak s tím naložit v praktickém životě, tak tam je nějaká šedá zóna mezi třeba tou vědou a politikou v tom nejlepším slova smyslu. Takže prostě každý z těch účastníků, aby si nějak uvědomil vlastně, kde stojí, na čem stojí, s čím přichází. A uměl to nějak nabídnout vlastně do toho společného přemýšlení, protože vlastně žádný ten jednotlivec, ani jako člověk, ani třeba jako, nevím, nějaká odborná disciplína, anebo ani my jako vlastně křesťané, nezachytíme tu lidskou skutečnost a zkušenost komplexně. Potřebujeme vlastně ty různé jiné pohledy, abychom jako společně potom viděli jedna bohatství je na šíři, ale taky třeba někdy problematičnost některých otázek a vlastně uměli z toho čerpat. A takhle nějak bych si představoval, nebo chceme usilovat o ten dialog. A v posledku by nám šlo o to, abychom nějak jako svoji mentalitu kultivovali. Jak vlastně s tou růzností zacházet. Že? Protože na co se žehrá v té společnosti, tak nejsou ani tak ty rozdíly, ale je to nějaká mentalita, která se kolem toho utváří. Že? Mentalita identitárních táborů, nepřátelství a tak.
2: Já bych k tomu doplnila, že ta naše zkušenost je taková, že tady je velká poptávka po takovém dialogu, jak ze strany věřících nebo i nevěřících nebo prostě běžných lidí, tak ze strany různých institucí v rámci občanské společnosti. A je tady nevyužitý potenciál ze strany církve přinášet právě nějakou svoji specifickou duchovní tradici, perspektivu do tohodle mnohovrstevnatého dialogu a rozprávění. Častokrát za nami přichází nějací lidé zvenku, kteří se třeba velice dobře orientují v nějakém speciálním oboru, pro nás velmi zajímavém, ale na tu duchovní rovinu nemají třeba pojmy nebo zkušenost nebo nějaké struktury, přemýšlení, nějaký rámec a my vnímáme, že zrovna tohle můžeme jako církev nebo dominikáni nebo naše platforma nabídnout.

0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Před kostelem si právě povídám s ředitelem této platformy Benediktem Mohelníkem a Zuzanou Matysovskou z propagačního týmu. Právě nás čeká ohlédnutí za uplynulou sezonou, která na Dominikánské 8 skončila. Já bych se chtěla zeptat, jak na ní vzpomínáte, co se povedlo, co vás třeba překvapilo a co vyšlo třeba jinak, než jste plánovali?
1: No tak to je těžká otázka, protože těch našich pořadů je tak něco mezi 45 a 50, tak to je hodně za ten rok, tak asi nejsem schopen si všechno vybavit. Každá ta sezóna je určitě v něčem překvapivá, protože jsou jako nové věci. Co bych za sebe zmínil, tak jednak to byl už tady nějak zmíněný seminář a veřejné vlastně debaty s Andreasem Grillem, což je italský teolog, který se věnuje ekleziologii svátostem. Za mimořádně jako zdařilé nebo důležité setkání bych považoval setkání s Massimem Fagioliem, církevním historikem a vatikánologem, který k nám přijel, ale i někteří další zahraniční hosté. A třetí věc, kterou vypíchnu a zbytek už nechám na Zuzaně, tak byl cyklus o umělé inteligenci, což byla série vlastně tří přednášek plus závěrečná debata, která to nějak celé měla shrnout.
2: Mm-hmm. Ano, tenhle loňský rok byl výrazný právě těmi zahraničními hosty a hostkami, což se nám povedlo díky grantu Evropské unie, který jsme získali. Kromě zmíněných to ještě byla abatyše benediktinka Carmen Tačmurát, která mluvila o řeholním životě v současnosti. Mm-hmm. Jan Lofeld se svou velmi úspěšnou knihou v našem prostředí
1: Když Bůh nikomu nechybí.
2: A třeba ještě Natalie Becker, která pracuje ve Vatikánu kolem synodálního procesu a takhle mohla nám říct, v jakém to je stavu v současnosti a nějak inspirovat to naše prostředí, které v tomhle směru tolik věcí nedělá.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínili cyklus o umělé inteligenci. Myslíte si, že ovlivňuje naši společnost spíše pozitivně nebo spíše negativně?
2: To je těžké říct.
0: Je to 50 na 50?
2: Asi nejsem z toho dát nějaké hodnocení, ale to, o co jsme se snažili v tom našem cyklu, on měl 4 díly, byly to 3 přednášky a 1 debata, tak i ta struktura vlastně nějak ukazuje ten náš přístup. Na začátku jsme se snažili popsat, o co vlastně jde, nějak ty základní mechanismy neuronových sítí. Pak jsme vypíchli takový asi největší úspěch umělé inteligence v oblasti vědy, což je simulování nebo predikce tvaru bílkovin. Pak jsme popsali nějaká rizika, bezpečnostní hlavně. No a pak v té čtvrté části, to byla ta naše vlastní expertíza a to jsou etické otázky. My nemůžeme mluvit ze strany vědy, proto já taky nemohu odpovědět tuhle otázku nějak absolutně, ale můžeme přemýšlet podobně jako papež Lev v encyklice Magnifica Humanitas o tom, co souvisí s lidstvím a jak vlastně nějak citlivě vnímat všechno to, co do toho, jak lidství chápeme, umělá inteligence přináší. Třeba velice důležitý bod tam byl, že je klíčové se udělat citlivým na to, co to autentické lidství znamená, a protože ta umělá inteligence ho simuluje. A že se musíme naučit rozlišovat tu simulaci od toho, co je autentické.
0: Což určitě není jednoduchý úkol. Vy jste taky měli debatu na téma genderu s názvem Ona, s hvězdičkou, tedy On, hvězdička A, a také debatu o vztahu feminismu a křesťanství. Jak si myslíte, že tato témata rezonují společností a proč jste se rozhodli zrovna tato témata otevřít?
1: Ta debata navazovala na číslo Salve, které se jmenuje takhle Ona. Teď nevím, jestli k tomu mám vlastně moc něco říkat, protože Zuzana byla editorkou toho čísla, ale něco nadhodím, ale to třeba doplní. V redakční radě Salve, tak jsme dlouho vlastně už o tomhle diskutovali, ono to tak vždycky, a pak to dozraje teda do toho konkrétního čísla. A když vyjde číslo, tak navazujeme debatami, buď jednou přímo na to číslo, anebo jako v tomto případě, tak je to tak nosné a zajímavé a důležité téma, že třeba se urodí těch debat takové nějaké volné sérii víc a ještě budeme pokračovat, ještě jsme neskončili s tímhle tématem. No, to považuji za velmi důležité téma a právě i do církevního prostředí, protože se to týká vlastně antropologie, že pojetí člověka. A kdo jiný by měl být odborníkem na lidství, než my, křesťané, kteří stojíme vlastně celou bytostí na tom tajemství vtělení Boha do lidské přirozenosti. A takže Pán Ježíš, to je ten model lidství a my máme pořád co promýšlet a vlastně objevovat hloubku tohoto tajemství. A takže my vlastně chceme do té debaty vstoupit. Ona může být samozřejmě zideologizovaná, ale to se týká prostě snad všech důležitých témat, ale taky může být velkým impulzem právě pro prohloubení i naší vlastní víry, když budeme naslouchat tomu, co třeba humanitní vědy v poslední době zvlášť udělali za velký pokrok. A oni nám osvětlují vlastně naši vlastní víru.
2: Já si myslím, že na tématu genderu se dá pěkně pozorovat, jak ve společnosti a zvláště nebo taky v církvi pracujeme s různými tabu. Mm-hmm. Že jo, tabu je nějaká snaha ochránit společnost před nějakým extrémním chováním a tedy o něčem se nemluví, právě protože je to všem jasné, protože je to něco, co ta společnost chce zachovat. Je to nějaká hodnota. Ale jak se ta společnost proměňuje, jak se to poznání vyvíjí, tak se snadno může stát, že to tabu se stane nějakým reliktem minulosti a právě paradoxně je tím, co ohrožuje tu společnost, protože se o tom nemluví a vlastně je to potřeba promyslet jinak. No a v tom tématu genderu jsme v takové situaci. V církvi si lidé velice váží rodinu, chtějí, aby tady byly zdravé a fungující rodiny, ale někdy to působí to, že nejsme schopni a ochotní se bavit o tom, co je pod pokličkou, nebo co všechno s tím ještě souvisí, jaké jiné možnosti tady mohou být, co dalšího mohou lidé, ať už v těch rodinách, nebo pak sami se sebou, se svou osobou prožívat. A kvůli té hodnotě vlastně odsouváme, vytěsňujeme tyhle věci a to my nechceme. Chceme právě neprovokovat, ne nikoho děsit, nebo něco jenom dekonstruovat, ale hledat nějaké pravdivější a lepší vyjádření těch skutečností. Takže to jsme se pokusili i v tom čísle Salve a taky během té debaty.
0: To by bylo určitě ještě nosné téma pro delší a hlubší debatu, ale já bych vám teď ráda dala prostor, abyste představili tu nadcházející sezonu a případně pozvali posluchače jednak na vaše platformy či osobně do Dominikánské 8 a nebo konec konců na poslech Radia Proglas, kde se, jak už jsem zmínila, každé pondělí od 20.15 hodin bude vysílat sestřih z vašich debat. Toto vysílání započne 5. října, takže všechny posluchače srdečně zveme.
1: Tak my jsme strašně rádi, že ty 20-minutovky jsou, protože ony vznikly z iniciativy Zuzany, ta je stříhá, tak když ji tady slyšíte, tak už máte i představu o tom, kdo za tím pultem sedí a stříhá. A to, že se vždycky vybere to nejdůležitější, nebo takové to nosné, nějak. Co nás čeká, tak určitě adresa je Jalovcová 2, vstup do Dominikánské 8 v Praze na Starém městě, anebo sledujte streamy a potom záznamy. Začneme 24. září, setkáme se nad knihou vydanou v nakladatelství Biblion. Autorem je Gustavo Gutierrez, Dominikán, kniha se jmenuje Pít z vlastní studny. Večer jsme nazvali Odkud čerpat naději a tento autor je takovým vlastně otcem teologie osvobození a ona má taky vlastně zásadní a hluboká duchovní východiska a právě o nich budeme mluvit. A je to možná příklad z toho, jak něco, co se může zdát pro některé posluchače na první pohled nějaké minimálně podezřelé, že teologie osvobození nemá pro všechny jako nejlepší konotace, tak je to něco, co se vlastně dostalo až do církevní nauky, protože poslední dva papežové vlastně z teologie osvobození docela dost čerpají. No a na další třeba už vás pozve Zuzana.
2: Já bych možná jenom tak stručně zmínila ta témata. Budeme se věnovat tématu Sudet. Mm-hmm. Pak bude debata nad číslem Salve o velkoměstě. Pak budeme mluvit se Samuelem Prývarou a dalšími hosty o duchovním doprovázení. Taky už zmíněná debata o feminismu a křesťanství, ona ještě jenom bude v listopadu. A poslední mohu zmínit debatu o křesťanech, kteří podporují Trumpa v hnutí MAGA v Americe. To je jenom ochutnávka, asi nemá smysl tady dělat nějaký výčet, ale když budou posluchači sledovat naše stránky nebo sociální sítě, tak se tam všechno včas dozví.
0: Tak to zní jako nabitá sezona, ale hádám, že nabité byly i sezony už uplynulé. Proměňovaly se nějak témata v historii Dominikánské 8, kterým jste se věnovali a která pro vás byla zvlášť důležitá?
1: Na nevím, jestli se úplně proměňovala témata, protože Dominikánská 8 ve svých základech tak vlastně vyrostla z debat kolem Reví Salve. Nějaký okruh přátel, který vlastně tyhle debaty začal organizovat nejdřív u nejsvětějšího Salvátora a potom právě u nás v klášteře a z toho se zrodila, to byl jeden z impulzů pro zrod Dominikánské 8 a to pokračuje. Možná se změnil nějaký způsob uvažování, jak ten program pojmout. Na začátku, kromě těch témat Reví Salve, tak to byly nějak jako zajímavé věci, které, nechci říct nahodile, ale nějak se vyskytly, tak jsme se jim začali věnovat. Pak nějakou dobu jsme se pokoušeli, nebo jsme to spíš postavili na nějakých jako cyklech, které měli na starosti jednotliví lidé, ale ty cykly mezi sebou třeba neúplně nebo nutně nekomunikovali. Nějakým zlomem potom bylo období covidu, kdy právě jsme se dostali jako všichni a tím způsobem nuceně, ale to byla taková šťastná náhoda nebo okolnost vlastně do toho online prostoru a to nějak proměnilo a teď se snažíme poslední roky, aby ten semestr nebo celá sezona byla nějak, řekl, nějak rovnoměrně obsazená ať už to je z oblasti teologie, tak třeba společenských otázek, historie a právě i ty, řekněme, věci, které jdou víc k umění. A nejenom jak si rovnoměrně rozložené, ale by třeba nějak navazovaly ty věci víc na sebe.
2: Ale myslím si, že zároveň v těch jednotlivých tématech je možné pozorovat určitý vývoj, protože my taky jsme součástí společnosti, součástí nějakého prostředí v církvi a třeba na tématu vztahu k LGBT komunitě, tak je vidět, jak někdy v té naší programové nabídce toto téma úplně chybělo, protože jsme třeba neměli dost znalostí. Pak jsme právě udělali Revi Salve, které nám dalo nějaké zdroje a to nás pak uschopnilo třeba přizvat třeba spolek Logos nebo další iniciativy ke spolupráci, kde jsme získávali osobní zkušenost s lidmi, kterých se to týká a pak jsme byli citlivější i na to, jak promýšlet a otevírat další aspekty tohoto tématu. Takže my se takhle díky těm debatám proměňujeme a pak jsme schopni sami nějak kompetentněji a lépe uchopovat ty otázky.
0: A na závěr bych se ráda zeptala, s jakými se setkáváte zpětnými vazbami a zda jste se už někdy setkali s nějakou negativní zpětnou vazbou? Jak s tím případně pracujete?
1: Tak každý, kdo nastoluje nějaké otázky, tak si umí představit, že ty reakce, nevím, jestli to rovno nazvat zpětnou vazbou, ale v nějaké základní rovině reakce, tak jsou v tom nejpředstavitelnějším jaksi spektru od prava doleva nebo od velmi pozitivní po velmi negativní. Ale tak to je vždycky. V zásadě, ale aspoň to, co se k nám dostává, snad to teda není nějaká jenom iluze, tak jsou ty reakce pozitivní. Takové ty jako promyšlené. Jsou samozřejmě i kritické, promyšlené a to za ty jsme taky moc rádi, protože vlastně nás to taky posouvá nebo nám to ukazuje třeba, kde tam něco uteklo nebo nějak třeba necitlivě, nešikovně jsme něco udělali, ale ty pozitivní, ty velmi převažují a vlastně se zdá z těch reakcí, nebo zdá, vyplývá z těch reakcí, že to, co se snažíme, aby to byl dialog, aby to bylo prohloubení poznání, aby to byla nějaká formace naší mentality nebo základních přístupů, takže se to vlastně daří. Že z těch odezev a zpětných reakcí to lze docela dobře vyčíst.
0: Čas s vámi nesmírně rychle uběhl. To je bohužel konec našeho pořadu Před kostelem. A my se moc těšíme na vaši činnost a na nadcházející sezonu. Takže děkuji, že jste byli hostem vysílání Radia Proglas. Měla jsem tu dnes ředitele platformy Dominikánská 8 Benedikta Mohelníka a Zuzanu Matysovskou z propagačního týmu.
1: Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsme mohli být hostem v Proglasu a buďte vy hosty u nás.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje příjemný čas.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Pavel Šnirch.

0: Dnes je slavnost svatého Václava, mučedníka. Všechny texty budou ze slavnosti strana 719 v novějším vydání, 1719 nebo 1525 ve starším vydání, 1525. Antifony a žalmy budou ze společných textů o mučedníkovi, strana 1919 v novějším vydání, 1919 nebo 1703 ve starším vydání, nebo 1703. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Veselte se, slovanští, všichni národové, chvalte Boha nebeští, všech svatých kůrové, že nám za knížete dal Václava svatého, aby zde rozšiřoval božskou slávu jeho.
1: Poznali to zajisté, zvlášť naši předkové, když byli víry čisté, věrní obhájcové, skrz Václava svatého pevně vždycky stáli, platná, že pomoc jeho všichni cítívali.
0: A radšiž z nebe laskavě i na nás zhlédnouti, nedej, svatý Václave, nám bídným hynouti, ale rač nás vyvésti z všelikých úzkostí, po smrti rač přivésti do věčné radosti.
1: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk.
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Odevšad mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Obklíčili mě jako včely, sežehli jak oheň v trní. Avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
1: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou.
0: Jásot ze spásy zní ve stanech spravedlivých.
1: Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla.
0: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
1: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, já se přiznám před svým Otcem v nebi.
1: Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.
0: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
1: Toto je brána Hospodinova, jí procházejí spravedliví.
0: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
1: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
0: Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích.
1: Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho.
0: Hospodine, dej spásu, Hospodine, popřej zdaru.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.
0: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře.
1: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti. Budu tě slavit, můj Bože.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.
1: Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.
0: Kristus trpěl za nás a zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích.
1: On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.
0: Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel.
1: Když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě.
0: On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže,
1: abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.
0: Jeho ranami jsme uzdraveni.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy. Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Z toho jsme poznali lásku, že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.

0: v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
0: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
1: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
0: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
1: Mocné si sadil z trůnu a ponížené povýšil.
0: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
0: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Dorostl k svatosti za krátký čas a naplnil mnohé věky. Bůh je náš Otec a ví, co potřebujeme. Spojme tedy své modlitby s prosbami našich svatých patronů, svěřme mu potřeby naší země i celého světa a volejme s důvěrou. Bože, vyslyš prosby svého lidu.
0: Bože, vysvoboď celý svět z rozbrojů a zmatku.
1: A dej naši zemi hojnost svého požehnání.
0: Posiluj všechny hlasatele evangelia.
1: A nedopusť, aby jejich práce zůstala bez užitku.
0: Zhlédni na všechny, kdo ti před lidmi vydávají svědectví.
1: Buď s nimi jednou, je přijmi do společnosti svých svatých v nebi.
0: Dej všem trpícím a utiskovaným trpělivost a naději.
1: A upevni v nich ducha věrnosti a oddanosti.
0: Pamatuj na ty, kdo bojovali a položili život za naši svobodu.
1: A dej jim slávu života věčného. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení Tvého pokoje a přemáháme zlo dobrem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Milí posluchači Rádia Proglas, u mikrofonu je Kateřina Grafová a před námi je Soaré, pořad, který vám každou čtvrtou neděli v měsíci k poslechu nabízí poutavé ukázky ze světa klasické hudby. Po letní přestávce se k vám opět vracím s inspirativními nahrávkami vydavatelství Pentaton. Alba tohoto nizozemského vydavatelství nepředstavují poprvé. V letošním roce zazněla už ve třech Soaré, která jsou dostupná v našem audioarchivu. V dnešním pořadu jako první zazní ukázka z alba klavíristky Naré Argamanyan. Tato arménská 37-letá solistka už od 15 let studovala klavír na univerzitě ve Vídni. Výrazně na sebe upozornila ve svých 18 letech, kdy zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži v Montrealu. Spolupracovala s předními orchestry, jako například s vídeňskými symfoniky nebo s Gewandhausorchestrem v Lipsku. Pro dnešní večer jsem s Naré Argamanyan vybrala

a ukázku z alba Pentatonu, která byla natočena ve spolupráci s Berlínským rozhlasovým symfonickým orchestrem pod taktovkou francouzského dirigenta Aléna Altinogla. Celé album zahrnuje klavírní koncerty Sergeje Prokofjeva a Arama Chačaturiana. My si pustíme část z klavírního koncertu Arama Chačaturiana. Tento gruzínský skladatel 20. století je široké veřejnosti známý především svým šavlovým tancem z baletu Gajané. Sólový part Chačaturianova klavírního koncertu Desdur je plný zvučných akordů a virtuózních pasáží. Dokonale splývá s barevným zvukem orchestru. Zajímavostí tohoto díla je použití neobvyklého bicího nástroje. Skladatel ve druhé větě do partitury zakomponoval tajuplně znějící flexaton. V soaré teď zazní první věta z klavírního koncertu Desdur Arama Chačaturiana. Přednese nám ji už zmíněná klavíristka Nare Argamanyan. Doprovázet bude berlínský rozhlasový orchestr pod taktovkou Aléna Altinoglu. První věta tohoto koncertu vyniká energickým rytmem, patetickým výrazem a arménskou zpěvností.

I další nahrávka vydavatelství Pentaton k poslechu nabídne hudbu 20. století. Pustíme si komorní sonátu pro flétnu a klavír francouzského skladatele Francise Poulenca. Ta poprvé zazněla v roce 1957 ve Štrasburku se slavným flétnistou Jeanem Pierrem Rampalem za doprovodu samotného autora. V současné době patří Poulencova sonáta do základního repertoáru každého profesionálního flétnisty. Její melancholický výraz, který v poslední větě přechází do velmi živé až rozpustilé nálady, je pro každého interpreta velkou výzvou. V této skladbě flétnista předvede nejen širokou paletu zvukových barev, ale i technickou virtuozitu. Celou Poulencovu flétnovou sonátu nám teď přednese australská flétnistka Ana Della Vega. Ta se proslavila v roce 2018, kdy pro Pentaton natočila Mozartovi a Myslivečkovi koncerty. Nahrávka tehdy vyhrála cenu britského rádia Classic FM za nejlepší album roku. Oblíbená byla i v Německu, ve Skotsku a v Holandsku. V současné době žije Ana Della Vega se svou rodinou na farmě v Austrálii a koncertuje po celé Evropě. V oblibě má hlavně francouzské autory 19. a 20. století. Jejím velkým vzorem je flétnista Jean-Pierre Rampal. Ten ovlivnil i její profesní dráhu. Ana Della Vega totiž ve svých 7 letech slyšela jeho nahrávku Mozartova koncertu pro flétnu a harfu. Druhá věta ji naprosto okouzlila a rozhodla o jejím budoucím povolání. Nyní si v podání 45-leté solistky Ani Della Vega pustíme všechny 3 věty Poulencovy flétnové sonáty. Jejich tempové označení je Allegretto malinkoliko, Cantilena a Presto giocoso. Na klavír doprovází Paul Rivinius.

Francouzskou hudbu 20. století teď vystřídá pozoruhodná současná skladba. V následujících minutách si pustíme ukázku z alba s názvem Seaborn, což v překladu znamená Zrozený z moře. Jedná se o úplnou novinku Pentatonu. Toto album představuje stejnojmenné dílo amerického skladatele Garthe Neustadtera. Dílo Seaborn vzniklo v roce 2018 na objednávku komorního bicího souboru The Percussion Collective. Je inspirováno krásou oceánu. Má připomínat proměnlivost moře, klid, ale i velkou sílu a pohyb. Zobrazuje i podmořský život, který se bez vody neobejde. Seaborn obsahuje tři části s názvy Above, At a Within. První část zobrazuje vnímání oceánu z ptačí perspektivy, druhá z vodní hladiny a třetí z pohledu pod hladinou. Celá tato skladba byla původně propojena s videoprojekcí fotografa Kiela Van Sais. Obsahuje záběry z Mauricia a z Havaje. Jedná se tedy o komplexní umělecké dílo, které v živém provedení přináší neobyčejný zvukový a vizuální zážitek. V dnešním soiree uslyšíme první část skladby Seaborn, která nese označení Above, tedy nad hladinou. Poslechneme si ji se souborem The Percussion Collective s uměleckým vedoucím Robertem Van Sais.

Závěr dnešního soaré bude patřit duchovní hudbě. Poslechneme si skladby natočené pro pentaton v letech 2022 a 2023. Představí se nám v nich nizozemský velký rozhlasový sbor Groot Omroep Koor se sbormistrem Benjaminem Goodsonem. V podání tohoto uměleckého tělesa dnes uslyšíme díla německých autorů 19. století. Nejprve si pustíme ukázky z vokální mše Josefa Reinbergera. Tento skladatel, varhaník a pedagog žil převážnou část svého života v Mnichově, kde působil jako dvorní kapelník pro chrámovou hudbu ve službách bavorského krále. Svou mši Es Dur opus 109, známou jako Cantus Missae, poprvé provedl 1. ledna roku 1879, necelé 2 roky po svém nástupu ke královskému dvoru. Reinbergerova mše Es Dur je napsána pro 2 sbory a kapela. Je ovlivněna renesanční polyfonií. Autor ji věnoval papeži Lvu 13. Její části Kyrie a Gloria teď zazní s nizozemským rozhlasovým sborem, který řídí Benjamin Goodson.

Poslední duchovní skladbu jsem pro dnešní soaré vybrala rovněž z alba nizozemského rozhlasového sboru. V jeho podání zazní hudební zpracování žalmu 43, jehož autorem je Felix Mendelssohn Bartholdy. Tento slavný německý romantický autor se ve své duchovní tvorbě inspiroval dílem Johanna Sebastiana Bacha. Mendelssohnův žalm 43 Richte mich Gott, v českém překladu Sjednej mi právo Bože, měl premiéru ve 40. letech 19. století v Berlíně. Na Radiu Proglas za malou chvíli zazní s nizozemským rozhlasovým sborem Chrót um Rup Chor pod vedením Benjamina Gutzna. No a to už je pro dnešek z mé strany vše, milí posluchači. Přeji vám všem hezký zbytek dnešního večera a to nejen při poslechu Mendelssohnova žalmu. Těším se na vás zase za měsíc, opět s nahrávkami vydavatelství Pentaton. Od mikrofonu se loučí Kateřina Grafová.

Na programu svátečního koncertu je dnes mše Antona Brucknera. Tento rakouský pozdně romantický autor obdivoval hudbu Richarda Wagnera. Jeho kompozičním stylem, harmonickými postupy nebo rozsáhlou instrumentací byl ovlivněn hlavně během komponování svých symfonií. Brucknerovu mši číslo 3 f-moll pro sóla, sbor a orchestr nyní uslyšíme v podání orchestru a sboru Bavorského rozhlasu. Sóla přednesou Maria Stadr, soprán, Claudia Hellmann, alt, Ernst Hefliger, tenor a Kim Borg, bas. Diriguje Eugen Jochum.

Koncert vážné a duchovní hudby uzavře varhaní sonáta číslo 6 D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zazní v podání solisty Michala Novenka.

uč se od dětí. Správný dříví, že je třikrát, tohle už po třetí. Když to chceš v životě vyhrát, pust se do dětí.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Dnešní část nese název Nenávist. Opakem lásky je nenávist. Je tedy snadné říci, že je to ona, která je jakoby souhrnem vší zloby. V písmu se o ní mluví často. Kain zabil Ábela z nenávisti, bratři nenáviděli Josefa. Kniha Levitikus proto ukládá židům jako přikázání: nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru. Evangelium pak zakazuje nenávidět i nepřítele. Zlí lidé však nenávidí i samého Boha, i jeho služebníky. Tato nenávist se soustředí v Novém zákoně na osobu Krista. I jeho učedníci budou předmětem nenávisti pro jeho jméno, pro syna člověka, protože, jak čteme v písmu, nejsou ze světa. Ježíš ukazuje i hlavní příčinu této nenávisti. On sám usvědčuje lidi, že jsou jejich skutky zlé. Křesťan má vymítit ze srdce všechnu nenávist, kromě nenávisti vůči hříchu, protože i Bůh nenávidí zlo, nemá však v nenávisti nic, co existuje. Tato povinnost je zřejmá. Duchovní spisovatelé mluví proto o nenávisti jenom stručně, i když výrazně. Svatá Kateřina Sienská napsala list o nenávisti, kterou máme chovat vůči nenávisti, abychom žili v míru s Bohem a s lidmi. Kdo miluje, cítí se spojen se vším, co existuje. Považuje druhého za část sebe. Přeje si proto, aby bližní žil, rozvíjel se, měl úspěch. Nenávist by chtěla tuto část sebe zničit, způsobit, aby nebyla. Kdo nenávidí, je vlastně v srdci vrahem. To víme ostatně z písma samého. Ďábel je nazýván vrahem od počátku. Moderní psychologie však ukázala působivě paradox této zloby. Aby mohl člověk někoho nenávidět, musí ho cítit nejdříve jako část sebe. Proto se nakonec každá nenávist stává vlastní zhoubou, zvláště nenávist vůči Bohu. Kdo nenávidí Stvořitele, zachází ve své převrácenosti tak daleko, že chce zničit základy svého bytí. Doplníme-li tento jemný psychologický postřeh naukou písma, dojdeme k závěru, který učinil svatý Pavel. Je-li plodnost lásky v Kristu, jen v něm a s jeho pomocí přemůžeme nenávist. Jen on je náš pokoj, píše apoštol v listě Efezanům.
3: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
4: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
3: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
4: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
3: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Posloucháte podcast ze života ostravsko-opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Vítám vás u nového dílu diecézního podcastu. Jmenuji se Monika Pustovková a dnes si budu povídat se známým fotografem Jindřichem Štrajtem, který začátkem září oslavil své 80. narozeniny.
1: Já jsem podal brán jako fotograf černobílé fotky, ale to už 10 let fotím barevně, jo, taky. Svět je barevný, proč bychom ho měli dělat černobílý? Vždycky si ten projekt, na kterém pracuji, si udělám černobílou verzi i barevnou. A posuzuji, co považuji za lepší.
0: Vy totiž vypadáte jako černobílý fotograf. Celý v černém s bílými vlasy.
1: Ale dívejte se, koupil jsem si ponožky schválně barevné.
0: A pak ještě nosíte tu červenou šálu, abyste to rozbil.
1: To schválně si říká, aby to nebylo jenom
0: S fotografem Jindřichem Štrajtem se setkáváme na půdě Slezské univerzity v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie. Výborně. Říkám to správně?
1: Je tak, ano.
0: Kde pracujete?
1: Od roku 1991. Tady jsem 35 let.
0: Musí se fotograf dívat na svět kolem sebe jinak?
1: Když jsem v nějaké společnosti nebo při nějaké situaci, tak já vlastně pořád fotím. I když nemám ten foťák, pořád je to hodnocení té situace, jestli mu nečvíhá něco z hlavy, nebo je. Prostě je to fotografování tak zakořeněné, ale to už je taková...
0: Profesionální deformace.
1: Přesně to se chtěl říct.
0: Stíháte počítat, kolik už máte za sebou těch výstav?
1: Ano, to vím přesně, že já jsem měl téměř 1700 samostatných výstav po celém světě.
0: Která byla nejvzdálenější? Tokio?
1: V Tokio a v São Paulo, kde přiletěla i Monika, mě zahrála na vernisáž.
0: Takže... Vaše dcera, která je flétnistka, žije v Portugalsku.
1: Ano.
0: Hudebnice Monika Štrajtová svého tátu na vernisážích čas od času doprovází. Požádala se mi, jestli by nechtěla hudebně doprovodit i tento rozhovor. A ona souhlasila. Proto budou dnes zvukové vsuvky v našem pořadu jiné než obvykle.

0: Jindřich Štrajt vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po promocích v roce 1967 zamířil jako učitel na jednotřídku do Sovince, malé vesničky v Sudetech, nedaleko které vyrůstal.
1: Ten Sovinec byla zvláštní vesnice nebo místo, protože tam prakticky nic není. Zrovna když já jsem skončil, tak se tam uvolnilo to místo. A otec, tatínek mi říká, tak co, nechci si to vyzkoušet, tu jednotřídku, jak je to úplně jiné jako práce s pětiročníky, to jako je makačka. A já jsem říkal, dobře, tak já si to vyzkouším. Já jsem zůstal bydlet v Čechanově a každý den jsem přes les chodil jako do toho Sovince a zase zpátky. Potom, a to už jsem chodil se svojí ženou, potom jsem si vybudoval z kabinetu takový jeden pokoj, kde nemohli přes sobotu, neděli zůstat. Po 6 letech otěhotněla. Takže jsme se vzali. No a Agnes přišla za mnou. Teďka se narodila Monika a jak skončila mateřská, tak moje máti už v té době byla zase starostkou v Jiříkově, protože ty obce se sloučily. A tak se nám podařilo vybudovat pobočku hudební školy, kde Agnes učila děti tou Sovinci. Z různých těch vesnic jí tam vozili děti a dnes byla taková učitelka, kterou měli ty děti hrozně rády.
0: Jenže dětí v Sovinci postupně ubylo. Proto Agnes Štrajtová přešla do hudební školy v Rýmařově a Jindřich se přesunul do nedalekého Jiříkova, kde ve škole učil i jeho táta.
1: Tatínek říká, ne, já nebudu ředitelem, běž si dělat co sám. A protože to je takové papírování, tak...
0: Takže vy jste dělal nadřízeného svému tatínkovi.
1: Takže jsme učili spolu. A to si myslím, že bylo dobrý. No a já jsem už v té době intenzivně fotil. A on to toleroval a sestra moje učila v družině. Takže jsme tam v tom Jiříkově všichni tři byli.
0: Rodinná škola u Štrajtu.
1: Ano. Řekl bych, že jsem nikdy o ničem jiném nepřemýšlel, než o tom, že bych byl kantor. Vůbec to bylo tak samozřejmě pro mě od malička. Tak jako něco podobné bylo s Monikou. Ta od 5 let věděla, že chce být umělkyně, že chce hrát. Jako
0: po mamince.
1: Po mamince. Agnes ji vedla jako od malička.
0: Takže vy jste se viděl v tom tatínkovi.
1: Já jsem měl velmi zvláštní vztah. Nás bylo 5 dětí. Otec byl takový racionálnější, bych řekl. Nikdy neprojevoval žádnou lásku nebo něco, že by mě pohladil nebo že by mi něco řekl pěkného. Takový normální chlap, jo. A takový byl i můj vztah k němu, že jsem nikdy... A můžu říct, že to mě jako hodně potom mrzelo, když odešel, že mě to dost mrzelo, že jsme... Určitě jsme se měli rádi, ale nikdy se to nedávalo najevo. Nikdy neřekl, jo, veselý by tvoje fotka nebo něco takového. Nikdy žádné emoce. Ale věděl jsem, že jako přišel na výstavu, ale nikdy to, jako, to zase máti byla jako taková jako citová. Jako, bylo to tak jako vyvážené. Ale já se nedivím, bylo nás 5 dětí, takže já jsem první. Jsem nejstarší a 3 už tady nejsou vlastně.

0: Jindřich Štrajt jako kantor nejen fotil, ale také fotky vystavoval. Jedna taková akce začátkem 80. let se mu ale stala osudnou.
1: Zúčastnil jsem se jedné výstavy v Praze, která ještě než byla otevřena, tak byla zavřena. Bohužel se v té době, 82, byla doba, kdy některé věci se nerady viděly, řekl bych. Ty fotografie byly zabavené a druhý den přijela policie a po 13-hodinové domovní prohlídce mě nasadili pouta a odvezli do věznice. Tak jsem prožil několik měsíců v Praze v Ruzyni. Proběhly soudy a jsem byl odsouzen za hanobení republiky a prezidenta. Tak jsem nesměl učit, tak jsem pracoval 8 let na státním statku. Potom po sametové revoluci jsem byl zase rehabilitován a nabídl mi místo zase ve školství, abych zase se vrátil na místo ředitele, ale já jsem řekl, že už nechci učit jako na základní škole. A začal jsem učit na FAMU v Praze, na vysoké škole, kde jsem si potom udělal docenturu a 10 let jsem tam jako působil a od roku 91 učím tady taky na institutu a učím dokument.
0: Hodně se věnujete náročným tématům. Věznice, nemocní lidé, staří lidé, postižení, autistické děti,
1: bezdomovci,
0: těžké profese, jako jsou třinecké železárny, mobilní hospic.
1: A tak to já považuji za strašně důležité, protože to jsou oblasti, kterým se lidé moc nevěnují, ti fotografové teda. A právě proto mě to zajímá, že to jsou věci, o kterých se málo píše nebo málo ví. Proto mě to zajímá, nechci říct, že bych to dělal z propagačních důvodů, ale zajímá mě to, jak ti lidé tam žijí a co dělají a jak působí.
0: Co tam nacházíte?
1: Pro mě jsou nejdůležitější mezilidské vztahy. Ty hledám ve všech těch prostředích, kde fotografuju. Mezilidské vztahy samozřejmě a to, jak ti lidé žijí a jak se dokážou s tím prostředím vyrovnat a jako vnímají, jako pochopí a jak dokáží i v těchto těžkých podmínkách žít. A to je i pro mě velké poučení pro sebe, že to je velká úcta, velký obdiv k těmto tématům a k těmto lidem. No.
0: A říkám si, že člověk, když se s tím setká, když do toho prostředí nahlédne, tak nemůže odejít stejný. Vás to musí

0: Práce na státním statku v Rýžovišti měla být pro Jindřicha Štrajta za trest. Jenže nebyla. Při práci měl možnost dokumentovat to, co ho nejvíce zajímalo. Život na vesnici.
1: Pro mě ten státní statek byl rájem, protože já jsem tam byl jako dispečer. Byl problém jako do toho Rýžoviště dojet ze Sovince. To jsem musel ráno asi ve 4 vstávat, jít pěšky do sousední vesnice a autobusem strašnou oklikou před Rýmařov dojet do Rýžoviště. No a tak jsem pracoval na tom statku, v té smlouvě, kterou se mnou udělali. Jsem měl, že budu dokumentovat život z toho statku.
0: Takže vám dali fotoaparát do ruky.
1: Ale to trvalo jenom asi 2-3 měsíce, když to STB zjistilo, tak mě museli přepracovat smlouvu. To fotografování, že tam nesmí být.
0: Ale stejně jste fotil dál.
1: Fotil se pořád. A byl jsem takového ředitele, který to toleroval. Měl jsem teda 2 chlapy, kteří mě hlídali na tom statku, co kde jsem a co dělám a tak dále a kde fotím. A hlásili to řediteli a tak. A ředitelovi to bylo jedno, ale pořád jsem byl pod dohledem z tebe. Odposlouchával mi telefon, tak jak to bylo v té době. Nesměl se vystavovat teda. Když jsem třeba poslal někam fotky, tak tam nedošly, protože byly zabaveny na poště už. Ale intenzivně se fotil. A to bylo pro mě nejkrásnější, nejšťastnější období. Tam jsem měl na tom statku, na tom ředitelství velkou nástěnku, kde jsem ty fotky publikoval na té nástěnce. Lidé si je rozebírali, takže oni ani nevědí, co mají doma. Takže...
0: Vlastně jste byl na té vesnici šťastný. Fotoaparát jste měl, fotit jste mohl.
1: A to bylo pro mě nejdůležitější. Vůbec mi nevadilo, že se nevystavoval. A dělal jsem ty fotky pro ten statek. Mě nikdo neříká, co mám fotit nebo co nemám. A samozřejmě, že tím, jak jsem byl sledován, tak ředitel řekl, tak Jindro, oni mu to samozřejmě hlásili. Teď si dej týden volno a potom si dělej, co chceš zase. Tak jsem měl takového benevolentního ředitele.
0: Při rozhovoru s fotografem jsme se samozřejmě nevyhnuli prohlížení knih a katalogů s fotkami. A ukázalo se něco, co mi, přiznávám se, doteď nedocházelo. Že za každou fotografií se skrývá lidský příběh.
1: Ta Romka byla těžce nemocná s rakovinou a to se mi líbilo, že celá ta rodina se o ní starala, takže ona nebyla chvilku sama. Je vždycky tam někdo z té rodiny byl, aby prostě ten konec jako prožila v takovém jako společenství vlastně.
0: Takže to je katalog s láskou?
1: To je s láskou, se to jmenuje. No.
0: Pro olomouckou neziskovku nejste sami.
1: Jo, nejste, jo, přesně tak. Toto byl silný příběh. Toto byl člověk, který ve 20 letech se oženil tady s tou paní. A on byl takový rocker, jo, takový jako tvrdák. A měli spolu 2 děti. Po 20 letech se rozhodl, že od ní odejde. Tak se rozvedli. A on žil teda takovým jako tím rockerským způsobem. A po 20 letech zjistil, že má rakovinu a tak se zase k ní vrátil. A ta žena ho přijala a řekli si, že se znovu vezmou. Šli na úřad a tam na tom úřadě jim řekli, že mají na 2 měsíce jako zadané termíny. A on říkal, víte, já už to 2 měsíce nevydržím. Tak ta úřednice řekla, tak my k vám přijdeme domů. A toto je vlastně svadební fotografie. Ona se oblíkla do svadebního, on taky si vzal černé šaty. No a proběhla svatba a toto je vlastně ta svadební fotka, jako jaká. No, asi za 14 dní odešel.
0: Vy jinak svatby asi moc nefotíte.
1: Ne, vůbec nefotí svatby. To je opravdu výjimečné.

0: Toto byla taková tragická, bych řekl, opravdu krásná holka, něco kolem 30, rakovina. Toto je fotka, která vznikla, že ji navštívil její přítel. No a potom ona tak za pár dnů zemřela. A ten kluk za mnou přišel a říkal, víte, já jsem tak šťastný, že mám tu fotku, že vlastně to byla poslední příležitost se s ní rozloučit. No.
1: Já jsem si říkala, jak ti lidé to vlastně vnímají, když jsou to fakt ty poslední dny, někdy hodiny, jestli vůbec ten fotograf tam jako neruší při těch intimních chvílích.
0: Tak se podívejte na mě, no, já jsem jednotka dají vytý, takže...
1: Ale zpětně teda z toho mají ti lidé vlastně radost, nebo mají nějakou vzpomínku?
0: Mají, ano. A právě proto si myslím, že ta fotografie je způsob, jak to zaznamenat a jak to zůstane. Jak zastavíme ten čas vlastně trošku.

0: Je to jiné pozorovat tu blížící se smrt skrz hledáček fotoaparátu, a než když ji máte blízko sebe.
1: Víte, já se hodně nakoukl na tu smrt, ale samozřejmě, že když fotíte tu smrt, jako tak, a ať chcete nebo nechcete, prostě prožíváte něco a setkáváte se s tím obrazově, nebo jako v tu chvíli musí člověk jako jinak to vnímá. A teď, když jsem, když mě odcházela moje žena, já jsem jí měl 8 let v různých zařízeních a jsem ji denně navštěvoval. Potom, když už odcházela, tak jsem si řekl, že s ní budu prostě 24 hodin, až opravdu odešla. Chtěl jsem s ní zažít až do toho absolutního konce. A to byl pro mě zvláštní zážitek, kdy, ať chceme nebo nechceme, všichni se bojíme smrti. A já jsem najednou zjistil, že ta smrt je krásná. A jsem si to prožil a jsem si říkal, a teď už se nemusím bát. No si nedáte představit, jak je to krásný zážitek. A najednou jsem si říkal, že ta smrt je radost. Je to vykoupení a je to zase jiný způsob žití vlastně. A tak jsem byl hrozně vděčný za tu sekundu, kdy jsem, a kdy ani nevíte, to je prostě, ona žije a teď najednou jako odejde a je v takovém klidu a takovém jako zvláštní situace, nebo zvláštní, že ta hranice mezi tím životem a smrtí je tak křehounká. Asi to není vždycky, že? Ale to, co jsem zažil, tak pro mě bylo krásné nakonec.
0: Dá se na tu smrt toho nejbližšího člověka připravit?
1: Nedá. Ne, ne. To nikdy nevíte, jak to, kdy to přijde, jak to přijde. Když žijete s tím člověkem 60 let, jo, a nejhorší je, a to si ani člověk možná v tu chvíli neuvědomuje, že už ho nikdy v životě neuvidíte nebo nepotkáte ho. A teď se mi právě stává to, že jsem sám doma a najednou jako čekám, že přijde z kuchyně, nebo že zavolá, že pojď k večeři nebo něco takového, jo, tak. A je to strašně zvláštní, je takový, nebo se vám o ní zdá, že?
0: S dcerou Monikou jste hodně v kontaktu, i když vlastně žije v Portugalsku.
1: S Monikou si každý den voláme. A Monika je jako mimořádná, mimořádný člověk, lidský i hlavně hudebně, teda je jako opravdu hvězda, kdy je zvána na ty nejvýznačnější koncerty na vejné. Zvlášť v tom Portugalsku má neuvěřitelné postavení. Prostě opravdu hvězda.
0: A
1: v mých očích velká hvězda, protože ona nehraje jenom, jako, aby to zahrála, ale ona hraje srdcem. A to je prostě, to je to.
0: Vy taky nefotíte, abyste to vyfotil, ale fotí se srdcem.
1: No, tak to máme asi stejně. No. Tím se ona liší od všech těch hráčů. To, když slyšíte její skladbu a slyšíte někoho jiné, tak to je úplně o něčem jiném. No.

Pokud vás povídání s Jindrou ze Sovince, jak se mu někdy přezdívá, nalákalo podívat se na jeho fotografie, máte v současnosti několik možností. Například v Muzeu umění v Olomouci, kde je výstava k jeho narozeninám otevřená do 18. října, anebo na hradě Sovinci, kde si Štrajtovy fotografie můžete prohlédnout do 1. listopadu. Mějte se krásně.

Minulý týden se Brno na několik hodin proměnilo v literární mapu. Lidé se za knihami a jejich autory vydávali na různá místa v centru města. Konala se Noc literatury, která se letos v moravské metropoli uskutečnila v takovém rozsahu poprvé. Projekt ovšem letos oslavil 20. ročník a zapojilo se do něj více než 100 měst a obcí po celém Česku. V Brně se od 18 do 23 hodin četlo na desítkách míst, a to v podání profesionálních herců. Návštěvníci si mohli vybrat z ukázek současné evropské literatury a během večera putovat z jednoho čtení na druhé. Dobrý poslech dnešního pořadu přeje Zdislava Horníková.

0: Jak celý literární večer vznikal a co všechno obnášela jeho organizace, jsem se zeptala tiskového mluvčího městské části Brno Střed Michala Šťastného.
1: Co je hlavním cílem Noci literatury právě letos, když je v takové rozšířené podobě?
2: Hlavním cílem je představit současnou literaturu lidem a současně jim nabídnout architektonický zážitek, protože Noc literatury se koná v objektech, které jsou mnohdy běžně nepřístupné nebo jsou velmi památkově cenné.
1: Jakou roli tam hrajou právě tyto prostory?
2: Velkou, je to kombinace právě literárního architektonického zážitku, což je hlavní to, co chceme návštěvníkům zprostředkovat.
1: A podle čeho jste vybírali ta místa a potom i ty knihy?
2: A knihy už byly dopředu vybrané organizátory z Prahy, takže my jsme ten koncept vlastně převzali, plus jsme ještě doplnili jeho vlastním programem a architektonické prostory jsme řešili průběžně ve spolupráci s různými provozovateli podniků nebo hotelů nebo právě institucí, takže mnohé organizace a instituce nám poskytly jejich prostory zdarma a tím pádem a taky jsme řešili hodně, aby byly dostupné, aby zkrátka a dobře návštěvníci, kteří na Noc literatury vyrazí, mohli stihnout co nejvíce.
1: A co bylo na té organizaci takové nejnáročnější?
2: Věcí bylo samozřejmě více, co se muselo sjednotit, protože je to první ročník, tak spousta věcí je nových. Každopádně nejvíce náročný bylo právě sladit třeba ten časový harmonogram, potom na místě, aby ti spisovatelé byli, aby skutečně ty hodiny, ve kterých tam budou, mohli je obsadit, mohli mluvit a mít besedu s návštěvníky. Takže když odpovím jednoduše, nejtěžší bylo především sladit ten časový harmonogram všech, tak aby to do sebe co nejlépe zapadlo.
0: To byl tiskový mluvčí městské části Brno Střed Michal Šťastný. Jedním z míst, kam jsem se během Noci literatury vydala, byl dvůr divadla Husa na Provázku. Zazněly tam básně ukrajinské autorky Oksany Stěminy. Tato básnířka a občanská aktivistka pochází z Mariupolu. Po začátku ruské invaze zůstala jako dobrovolnice v obklíčeném městě a své zkušenosti zaznamenávala do deníku. Později začala psát také veršované dopisy svému manželovi, obránci Mariupolu, který se po obraně Azovstalu dostal do ruského zajetí. Ještě před samotným čtením Oksana Stěmina vysvětlila, za jakých okolností tato báseň vznikla.
3: Popri Ženevské konvenci, jaký hartují vyskovopoloneným
4: a navzdorým Ženevským konvencím, které garantují válečným zajatcům možnost dopisovat si se svými blízkými. Představte si, že tam je dokonce i uvedeno, kolik dopisů a pohlednic může odeslat a obdržet ten válečný zajatec. Navzdory tady tomuto jsem celé ty 4 roky neměla žádné spojení se svým mužem. Až vlastně po tom, co ho propustili, mi řekl, že jednou se ho snažili vydírat tím dopisem, že mu ho ukázali, ale nedali mu ho. Takže jsem ty dopisy psala jako básně, dávala jsem si je prostě do přihrádky, do skřínky a s tím, že až ho pustí, tak si je přečte. No já, že ho tedy propustili, takže mu je postupně dávám číst. Nedávám mu je všechny najednou, já mu je postupně proto, ne proto, že by byla taková lakoma, nechtěla bych mu je dát, ale protože vidím, jak je to pro něj těžké, vždycky, když je čte, tak mu tečou slzy. I když jsem ty dopisy, i ty, které jsou skutečně dopisy, i tady tyto básní, psala maximálně pozitivní, tak jak nakolik jsem toho byla schopná, snažila jsem se prostě, aby měli pozitivní konec, nějak pozitivní náladu. A to, co vám teď přečtu, to je skutečný dopis a je to dost intimní to, co s vámi teď tady podělí. Tady ta básně byla napsána 17. května 2024, což bylo 732. druhý den toho zajetí. Podva jsme ty dny zajetí počítali, já zvnějšku a on uvnitř.
3: Dlouho se líbáme v předtuše noci, dokud noc nezavře oči. A na světě nezůstaneme jen my. A pak létáme, učíme se pohyby a pak se držíme za ruce, dokud nevykoukneme s tmy. A pak slavíme dobré ráno, ubíjíš moršinskou rovnou z kohoutku. A tahle láska hojí rány a polévá nás jako déšť a objímáš mě vlhkou až peřina sklouzává na podlahu. Znovu ve mně razíš cestu a chce se mi ještě a ještě. Znovu jsme se naučili radovat. Znovu jsme upřímní a prudcí jako děti. Znovu jsme prorostli do tohohle kouzelného světa a dotýkáme se věčných témat. A bude to trvat tam vždy, protože z našich oken je vidět moře. Protože z našich oken je vidět nebe, protože slunce svítí a roste chléb. Ještě chvíli, chlapče, a všechno to bude. Nes ten budoucí úsvit v srdci. Drž se ho, protože v něm je smysl i skrytá podstata věcí. Překlad Lucie Řehoříková.
5: O
0: její tvorbě a životní zkušenosti jsme pak s Oksanou mluvili podrobněji.
6: Před válkou jste psala poezii a prozu i knížky pro děti. Tak co se vlastně změnilo od invaze na Ukrajinu?
7: Já vzahali pro vínu píšu z 14. roku.
8: O válce píšu už od roku 2014. Samozřejmě, že bych chtěla psát i o něčem veselejším, ale co se týče těch básní, tak ty se vlastně sami rodí a já je jenom zapisuji. Vlastně je to tak, že já jakoby pláču ty verše, vyplakávám se těmi verši, těmi básněmi.
7: Často pláču navíc v hlaskovi.
6: Co pro vás znamenalo psát veršované dopisy svému manželovi?
7: No, poprvé, nevtrácet naději.
8: Za první to pro mě bylo vlastně ten pocit nestratit naději a jako druhé být s ním, protože vím, že on je velmi intuitivní člověk a často mě vnímá a to se mi i potvrdilo. Chtěla jsem, aby byl prostě se mnou, aby mě cítil a to se mi potvrdilo, protože teď, když si o to zpětně vyprávíme, tak je vidět, že opravdu byly nějaké okamžiky, kdy jsme mysleli na to stejné, potkali jsme se v těch myšlenkách prostě, takže myslím, že to tak opravdu je.
7: Tomu možná vidíme tak jistně.
6: Co jste během obléhání v Mariupolu zažívala jako dobrovolnice?
7: Zpráva v tom, že já jako volontérka.
8: Tak já jsem jako dobrovolnice viděla víc než někteří jiní, protože já jsem z toho sklepa vycházela, zatímco někteří jiní prostě vůbec nevycházeli, protože to bylo velmi nebezpečné, bylo tam neustále ostřelování, takže lidé prostě vyšli a zemřeli vlastně na prahu svého vlastního domu. Takže já jsem toho viděla hodně, ale tady v tom krátkém rozhovoru to není možné všechno popsat. Já jsem si vedla deník, vždycky na co jsem si zapisovala a už ten deník je přeložený několika jazyky, ale pořád ještě váhám, jak to udělat, jak ho vydat, nechci nikomu uškodit, protože mnozí z těch, mám hodně opravdu informací a mnozí z těch, kteří tam jsou zmíněni, jsou buď v zajetí, nebo jsou na frontě, takže nechci, aby se dostali, nebo ta informace, aby se dostala do rukou tedy Rusů, takže ještě pořád váhám, jak to udělat, nechci zase to úplně cenzurovat a pořád prostě váhám, jak to udělat.
7: Pravilnější se zrobit, ještě.
0: Od ukrajinské poezie se teď přesuneme k rodinnému příběhu spojeného s jednou z nejznámějších brněnských staveb. Michal Lambek je vnuk Grety Tugendhatové a také antropolog působící na Univerzitě v Torontu. Ve své knize Za sklem Vila Tugendhat a její rodina nepíše jen o vile samotné, ale taktéž o lidech, kteří v ní žili. Pátrá v ní po kořenech svého rodu, jeho podnikání a životě v Brně i po útěku rodiny před nacisty.
9: Dioks zjistil, že Schweigerovo tělo bylo objeveno 11. dubna na kolejích kousek za Mísovým městem, Stříbrem v Čechách, na železniční trati mezi Prahou a Norimberkem. 23. června 1939 se Dioksovi podařilo nechat mrtvolu exhumovat z místního hřbitova a díky oblečení se mu podařilo identifikovat Alfreda. Tělo bylo přejeto vlakem, otázkou však zůstává, jestli Alfreda nejprve zastřelilo gestapo, nebo ho tajně zabili lidé, kteří mu obstarali falešné doklady, aby zakryli vlastní aktivity, nebo zda spáchal sebevraždu. Podle Dukesovy rekonstrukce byla smrt pravděpodobně nešťastnou náhodou. Alfreda zastavili na hranicích 10. dubna. Pás byl dobrý padělek, ale výjezdní vízum ne. Bylo mu nařízeno zůstat na hranici přes noc, než se místní gestapo spojí s Prahou a vše se vyšetří. V noci vyklouzl ven, a chtěl se do vlaku vrátit znovu za hranicemi. Vyčerpaný a zděšený pravděpodobně upadl na koleje, skončil bez vědomí a přejel ho následující vlak. Gestapo nemělo o jeho pravé totožnosti sebe menší tušení.
0: O tom, jak kniha postupně vznikala, vyprávěl Michal Lambek.
5: Trvalo to docela dlouho, protože než se vlastně rozhodl to na to, protože tam šlo o vztahy v rodině. A poprvé jsem přijal v roce 87, to znamená ještě v době komunismu, a nějací sousedé ho pustili sem. A my se podíval do domu a tady už začal uvažovat o tom, že by napsal tu knížku. Ale co ho ještě více ponouklo, v kterém roce vyšla kniha Sémona Moera Skleněný pokoj, která byla velice populární a odehrávala se v této vile. A vlastně on, autor Sémon Moer, říkal, že to není. Ty postavy nejsou skutečné postavy, čili prarodiče pana Lambeka, ale lidé to tak chápali. Autor úplně vyfabuloval teda ten život plný sexu a různých takových eskapád. A takže není divu, že členové rodiny se tím cítili dotčení, takže proto si pan Lambek řekl, teď je ten čas napsat, jak to doopravdy bylo. A druhá věc, která k tomu přispěla, je, že město Brno v roce 2017 uspořádalo takové setkání členů rodin, tugendatových, lepérových a šťastných. A pozval jsem všechny ty členy rodiny a autor sám byl překvapen, že se sešlo asi 100 lidí, které vlastně do té doby neznal. Takže bylo docela obtížné vybrat tu ukázku, která se tu bude číst, ale chtěli bychom říct, že tahle ta ukázka byla zrovna jako velice taková smutná, ale že ta kniha taková nemocná a nelíčí ty tragické osudy, ale zabývá se osudem hlavně té rodiny Lemperových a jejich úspěšného podnikání a životem v Brně a jak se vlastně ta celá ta rodina vybudovala.
0: V Červeném kostele jsem pak poslouchala ukázku argentinského spisovatele Jorgeho Emília Nedíče, Duše vyvrhelů. Hlavním hrdinou románu je Steve, uznávaný spisovatel a hrdý Rom. Román má podobu intimního dopisu otce synovi, ve kterém se vrací ke svému životu a především ke svému nevydařelému rodičovství. Snaží se pochopit, proč jako otec lhal a hledá odpovědi jak ve způsobu života argentinských Romů, tak ve své vlastní snaze vymanit se z něj.
10: Tato nepříjemnost byla další položkou na početném seznamu dětských opožděnin, na němž chyběly potřeby a předměny, přeražené nosy a fraktury. Musím říct, že po té nehody následovaly další, které způsobily, že pod tlakem naši starosti hledali ještě opuštěnější místo k naší výchově. I když důvod byl ještě jeden, o něm naši vyslouchni nechtěli mluvit. Byl jim strach. Dědeček varoval své syny, aby si dávali pozor na lidi, kteří byli okruh, protože většinou nemají rádi Romy. Stělesňujeme pro ně zaostalost. Zvláštní vím, který je třeba vyrazit, protože brzdíme kolo světa a ohrožujeme okolí.
0: Jorge Emílio Nedíč pak vysvětluje, proč se rozhodl svůj příběh vydat.
10: Já tady začínám vztahu s jeho matkou, samozřejmě něco vytýkám, protože to z velkého soukromého detailu, o něm spíš neušlo. Ale nevěděl jsem vlastně říct, že nejsem něco očekávat, že nejsem žádný ze 70. let, ale že vlastně nemám základní školu ani střední školu, že jsem se naučil číst a psát sám.
11: Gracias.

Přiblížili jsme vám několik příběhů a míst letošní noci literatury v Brně. Četlo se ale také například v Arnoldově vile, v památníku Leoše Janáčka nebo na terase tržiště na Zelném trhu. Své texty představili také například spisovatelka Dora Kaprálová, bulharský autor Jordan Slavejkov nebo architekt a pedagog Marek Jan Štěpán. Během jednoho večera tak Brno nabídlo desítky míst příběhů a hlasů současné literatury. Noc literatury skončila. Jednotlivé příběhy ale mohou pokračovat dál. Tentokrát už na stranách knih. Z Brna se pro Radio Proglas loučí Zdislava Horníková.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Vyslechneme tři skladby. První nese název Sonáta číslo 1, opus 105 a mol pro housle a klavír. Autorem je Robert Schumann. Na housle hraje Ara Malikian, na klavír Seru Kardian. Druhá skladba nese název Sonáta číslo 1 pro violončelo a klavír C-mol opus 32. Autorem je Camille Saint-Saëns. Na klavír Ivan Klánský, na violončelo Michal Kaňka. A na závěr to bude klavírní trio C-mol opus 5. Hraje Petrov Piano Trio. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název sonáta číslo 1 opus 105 a mol pro housle a klavír. Autorem Robert Schumann. Na housle Ara Malikian, na klavír Serouy Cardian. Druhou skladbou byla sonáta číslo 1 pro violončelo a klavír C-mol opus 32. Autorem je Camille Saint-Saëns. Na klavír hrál Ivan Klánský, na violončelo Michal Kaňka. A třetí skladbou bylo klavírní trio C-mol opus 5. Autorem Max Bruch. Hrálo Petrov piano trio. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Myšlenka svobody k lásce namísto prosazování svého názoru či prospěchu se line jako červená nit celou 10. a 11. kapitolou prvního listu do Korintu, jako to hlavní poselství apoštola Pavla. Pavel otevírá různé problémy korinského sboru, ale základním principem jejich řešení zůstává láska a vzájemný respekt. 11. kapitola otevírá nelehké téma vztahu mužů a žen ve shromáždění, pokrývek hlavy, podřízenosti a služby žen v církvi. Co znamená, že muž je hlavou ženy? O historických souvislostech a možných výkladech hovoří v archivní nahrávce autor těchto pořadů, kazatel Jiří Hurta. U pořadu Studna slova vás vítá a nerušený poslech přeje Jitka Vyležíková.

Ještě než se začneme zabývat 11. kapitolou 1. listu do Korintu, připomeňme si, že v závěru 10. kapitoly apoštol Pavel žádal, aby se křesťan uměl zříci v případě potřeby své svobody v Kristu z lásky k druhému člověku, zvláště s ohledem na slabého bratra. Obsahem této lásky je vlastně zapomenout na to s